0: Vraťme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
2: Pochoutkový rok.
0: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
0: Teď přidáme sůl.
1: Přidáme sůl, kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
0: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
0: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
0: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
0: Ten čas tedy jak?
1: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
0: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
0: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm krát 3 mm až půl centimetřík. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
0: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
1: Teď si to jabko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne, a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím siderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
0: jenom čekat.
1: Ano.
0: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou sajdrovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
0: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
1: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
0: A ten citron, co nám zbyl?

0: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
0: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
0: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
0: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do jedné třetiny maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
0: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
0: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
0: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
0: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže dva recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední tři recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
0: Určitě, moc máváme.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, se to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je tak, já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. Takže
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu, čtvrtzubec se to jmenuje, to je ryba, která je placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč, je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na ryby a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trkve. On říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. Pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, máme to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Pojďte na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť. Jsme

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: kuličky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokrepští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokrepské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o Chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A Kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokrepských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před

0: Trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
1: Kolik je tady koní?
0: V současné době tady máme 24 starokadobských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
1: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
0: Ano, jsou to klisny, starokadobské vranky.
1: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně?
0: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokadobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokadobských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně dva mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladodobští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.

0: se v pekle budeme čerta mlátit, on nám je musí vrátit a budeme čerta mlátit, on nám je musí vrátit.
1: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu

0: velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. To byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laně už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už věděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Yes.

0: Pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Tady je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás, obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačila jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávila svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka, mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodla, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky, a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. A ono paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady si to zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem
1: přístup.
2: Vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v uvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat vyhovující pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce. Protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

kas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já.
1: Bylo 5 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Břeclav vytvořila koncepci centrálních dětských hřišť a sportovišť ve městě. Brněnské mateřské školy letos zapojí děti do rozhodování o využití peněz na jejich fungování. Kroměříž vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice a bude polojasno, postupně zataženo s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Břeclavští zastupitelé schválili novou koncepci dětských hřišť a sportovišť do roku 2036. Město chce postupně upravit jejich síť tak, aby ji tvořilo 5 větších centrálních hřišť s více herními prvky, doplněných menšími hřišti, například ve vnitroblocích. Některá zastaralá hřiště by naopak mohla zaniknout. Město chce každý rok modernizovat 2 hřiště nebo postavit nová za až 10 milionů korun ročně, upřesňuje mluvčí radnice Ivana Solaříková.
3: Pro příští rok je v návrhu modernizace na sídlišti Dukelských hrdinů a stavba nového hřiště na Nádražní ulici v Poštorné. Tam je již připravená studie. Příležitost pro rozvoj je pak i mezi Rybníkem Včelín a Zámkem a mezi Charvátskou Novou Vsí a sídlištěm na Valtické.
1: Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun, o jejichž využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Proč město k tomuto kroku přistoupilo, vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
4: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
1: Kroměřížská radnice vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice, rozhodli o tom zastupitelé města. A podle mluvčího radnice Jana Vondráška půjde o kanalizaci o celkové délce 367 metrů, která bude napojena na čistírnu odpadních vod. Nyní jsou odpadní vody v této části města sváděny mimo kanalizaci, většinou do individuálních septiků. Díky dotaci, kterou se městu povedlo získat, musí být podle Vondráška kanalizace hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 8. kole šance ligy nad Artisem Brno 2-1. Zbrojovka vedla v derby 2-0 po prvním poločase. Ve druhé půli Artis marně dotahoval. Střelce vítězného gólu Lukáše Penksu těšilo, jak Zbrojovka uhlídala rychlé útočníky soupeře.
5: Připravovali jsme se na to v podstatě celý týden. Ty hráči jsou hrozně rychlí, vlastně, tak my jsme čekali, že Artis bude hrát za obranu, že to bude samozřejmě využívat. Myslím si, že jsme si vedli dobře. Sice jsme si ten zápas zkomplikovali, pak už bylo hodně hektické, ale jako vyhráli jsme 2-1.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zpočátku polojasno, místy se mohou vyskytovat i mlhy, postupně bude oblačnost přibývat na zataženo a od západu se odpoledne postupně rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, vítr by měl foukat slabý, odpoledne mírný západní. Rozptylové podmínky ráno a také večer mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré, biozátěž zůstává mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 211,5 kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Vyškov auto s poruchou. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 5:04 začíná ranní vysílání, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Je neděle 13. září roku 2026. Svátek má Lubor. Lubor je staročeským mužským křestním jménem. Jeho původ je spojen se staroslovanským slovem lub, respektive ljub, které se překládá jako libý, nebo také hezký či příjemný. Tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Pár dalších zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Přibližně ve 17:15 bude čas na předpověď počasí a další díl jazykové dílničky vám nabídnu krátce před 17:30. Tak určitě zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Bára Basiková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 5. hodině. Dnes je neděle 13. září roku 2026. V roce 1868 se právě 13. září v Počátkách, tedy městě, které se rozkládá po obou stranách historické českomoravské zemské hranice, narodil básník Otokar Březina. Vlastním jménem Václav Ignác Jebavý. Kromě

1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války byl pak sice skauting v tehdejším Československu obnoven, neuběhlo ale ani 5 let a komunisté ho opět zakázali. Další naděje pak pro český skaut svitla v době pražského jara roku 1968. Nadšení ale dlouho netrvalo. V roce 1970 byl junák násilně pohlcen pionýrskou organizací. Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti. Tak to jsou slova Marie von Ebner-Eschenbach. Od narození této dramatičky a prozaičky dnes uplynulo 196 let. Psala povídky a romány čerpající náměty z moravského prostředí a říkalo se o ní, že je to rakouská Božena Němcová. V roce 1900 se jako první žena stala čestnou doktorkou Vídeňské univerzity a později byla dokonce 2x nominována na Nobelovu cenu za literaturu. A dnešní den připomíná i narozeniny známého brněnského lékaře a také hudebníka a textaře Ivana Huvara. Na svět přišel 13. září 1953. Je primářem gynekologicko-porodnického oddělení brněnské nemocnice Milosrdných bratří. Současně ale působí jako člen folkové skupiny Folk Team. Tam nastoupil v roce 1983 jako kytarista a zpěvák, stal se ale i autorem textů. Je 5:15. Další významné události si připomeneme krátce po 6. hodině. A teď už Jitka Zelenková a Karel Gott.

0: počasí.
1: Je 5:18, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brodě nad Dý, v Brně Tuřanech a v Lednici 12 stupňů. A nejchladněji máme v Nemochovicích a také ve Strážnici 8 stupňů Celsia. Ráno bude ještě polojasno s možností lokálních mlh v údolích. Postupně bude oblačnost přibývat a během dne se úplně zatáhne. A od západu se odpoledne postupně rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vád bude slabý, během odpoledne mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vychází v 6 hodin a 26 minut a zapadne v 19 hodin a 14 minut. Další předpověď nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
2: Pondělní dobré rady 14. srpna přivítají zahradnici Danu Felklovou. Povídat si s ní budu o tom, jak čelit invazivním rostlinám, a to nejen v naší zahradě. Jak tyto druhy ničí naše původní rostliny? Mohou být pro člověka i nebezpečné a patří na kompost? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval vám Michal Tučný, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 7 minut bude 17:30. Je tu další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Opět v ní zamíříme na česko-německé jazykové pomezí.
1: Před týdnem jsme si v jazykové dílničce začali povídat o názvech brněnských ulic. Dnes se podíváme na ulici se zvláštním názvem Dornich. Je to ulice v katastru Trnitá a vede od hlavního vlakového nádraží do Komárova. Pojmenování Dornich a Trnitá znamenají vlastně totéž. Akorát Trnitá je česky a Dornich německy. Německy Dornicht znamená totiž trní a Dornich je trnitý. Kdysi dávno se v těchto místech rozkládala obec Dornich. Když byla připojena k Brnu a stala se jednou z jeho ulic, dostala název Dornröselgasse, tedy ulice trnitých růží. Dnes se nám tomu nechce ani věřit, ale mnohé brněnské ulice byly kdysi samostatnými vesnicemi, které byly připojeny k Brnu až v roce 1850. Z dalších vesnic, nepříliš vzdálených od zmíněného Dornichu, jmenujme ještě Křídlovice, Novosady a Křenovou. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Trachtá.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachtí. Další zazní opět v sobotu ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení Boskovic připravuje stavbu nové sportovní haly v areálu Červená zahrada. Radní tento týden schválili návrh úvěrové smlouvy a předloží ho zastupitelům. Celkově si město půjčí až 140 milionů korun. Rozpočet na výstavbu haly je zhruba 180 milionů. Nabídne pak zázemí florbalistům, basketbalistům nebo třeba volejbalistům. Studentská kampaň Nezájem láká mladé voliče a prvovoliče ke komunálním volbám. Podle autorů projektu se na místní úrovni na mladé voliče zapomíná. Komentovanou prohlídku se zahradním architektem včera Vyškov slavnostně otevřel obnovenou zámeckou zahradu. Nedaleko centra vznikla rozlehlá relaxační zóna přizpůsobená moderním požadavkům. Kromě obnovy zeleně a cest jsou součástí zahrady také herní prvky pro děti, workoutové hřiště a prostory pro hry v dolní části. Město za obnovu zaplatilo 50 milionů korun. Ještě do dnešních 14 hodin můžou lidé navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích dvou dní zdarma. Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy na Švédském 3-2 na sety, a to i přesto, že Švédové dokázali za stavu 0-2 vyrovnat. A na jihu Moravy bude zpočátku polojasno, místy se mohou vyskytovat mlhy, postupně bude oblačnost přibývat na zataženo a od západu se odpoledne postupně rozšiřovat občasný déšť či slabší přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, vítr bude foukat slabý, odpoledne mírný západní, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na náměstí Svobody v Modřicích. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Hvězdy se mění na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 5 hodin a 40 minut. Více než polovina brněnských městských částí má ve znaku hrozen, vinařský nůž neboli strévy. Skutečných vinohradů ale dnes v samotném městě moc nenajdeme. Výjimkou jsou třeba Medlánky, kde skupina nadšenců před několika lety vysadila na svahu poblíž letiště stovky sazenic révy. Před týdnem tam začalo v pořadí třetí vinobraní.
1: Řekl tak za 2 hodiny by to mohlo být, no.
2: Odhaduje brigádník František Čurda, jak dlouho jim ještě sklizeň zabere. Stojíme na svahu naproti medláneckému letišti a asi 10 brigádníků tu pomáhá se sbíráním hroznu.
1: Se musí najít, kde ten hrozen začíná, což je někdy těžký, když je to hodně zarostlý. A pak, když se ucvakne ten trs, tak se musíme podívat, jestli tam není něco zhnilého nebo uschlého, pokud jo, tak se to vyhodí a zbytek se dá do koše.
3: Tomu je potom, tady je bedna,
4: jo? Jasně, je bedna,
5: no. Vymyslel kolem.
2: Před 3 lety tu vysázeli 1600 hlav moravského muškátu, merlotu a savignonu. Letos chtějí z hroznů připravit hlavně burčák. I přes bohatou historii vinařství je takový vinohrad v Brně stále rarita, říká mi spoluzakladatel vinice Antonín Látal.
6: Z té historie bych jenom připomenul, že když se srovnávali mešní vína v Jižní Moravě, tak tady to bílé víno bylo považováno za jedno z velice kvalitních, nejkvalitnějších.
2: Že má pěstování vína na území současného Brna hluboké historické kořeny, potvrzuje i Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendlovy univerzity.
7: V tom středověku to bylo absolutně běžná záležitost a spousta těch vinic přežívala i ve 20. století. Ten zlom, kdy ty vinice potom zmizely, nastal s tím, když se začalo obhospodařovat velkou mechanizací a to vlastně ty vinice trošku vytlačilo.
2: Dalším z důkazů, že se skutečně v Moravské metropoli víno pěstovalo, jsou znaky městských částí. Celkem na 18 z nich totiž můžeme najít trs vína, vinařský nůž nebo list révy vinné.
7: Prakticky ty vinice se táhly až k Pernštejnu a nebo do Boskovic, protože prakticky v každé vesnici městu na té trase se dá najít nějaký kopec, který se jmenuje Vinohrádky, Vinice, Vinohrady a takhle.
2: Právě medlánecká trať ukazuje, že městské vinice dnes fungují hlavně jako malovýrobní záležitost. Podobné najdeme také u sídliště Vinohrady, v Tuřanech i v Židenické zahrádkářské kolonii. Stranou nezůstává ani centrum města. Přímo ve svahu pod hradem Špilberg vinaři sklidili letošní úrodu tento víkend. Z Brna David Jager, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 5 hodin a 46 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty se v našem kraji pohybují v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brodě nad Dyjí, v Brně Tuřanech a v Lednici 12 stupňů a nejchladněji máme v Nemochovicích a ve Strážnici 8 stupňů Celsia. Ráno bude ještě polojasno s možností lokálních mlh v údolích. Postupně bude oblačnost přibývat a během dne se úplně zatáhne. A od západu se odpoledne postupně rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů. Vád bude slabý, během odpoledne mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vychází v 6 hodin a 26 minut a zapadne v 19 hodin a 14 minut. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla skupina Beatles, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 5:49. Ovocnáři předpokládají letos zhruba poloviční úrodu oproti loňsku. Stromy a plody poškodily jarní mrazy, následně jim škodilo i sucho. Z jablky, které se nehodí k uskladnění na zimu, teď míří zahradkáři do moštáren. Sezóna začala i v moštárně a pálenici ve Veverce u Rokytnice nad Rokytnou.
1: Zaměstnanci moštárny hází jablka z přepravek do stroje, který postupně z plodů zpracovává mošt. Paní Lída a pan Karel si jablek přivezli desítky kilogramů.
2: 96 kilo.
1: A to máte ze zahrady? Nebo?
2: No, máme...
1: Úroda jablek byla letos kvůli počasí horší než v předchozích letech.
2: Ono tím suchem a tím, jako, my jak máme malou zahrádku, tak nám tam všechno padá, taky jsme tam měli jabka a se zvědavá, co to rozraje, jako ty jsou pozdější, takže ono opravdu to ovoce moc nebylo.
1: A když už úroda byla, tak jablka nejsou podle provozovatele moštárny a palírny ve Veverce Aloise Nováka ve zrovna dobrém stavu, což jemu ale přivádí více zákazníků.
3: Ta jablka, která vyrostla, nejsou příliš kvalitní a příliš se nehodí na uskladnění. To uskladnění by pravděpodobně nepřežili, tak proto ten zájem bude asi poměrně velký.
1: Doposud tady moštovali pouze ve čtvrtek, od příštího týdne přidají i středu. Provozovna se tak snaží předejít dalším frontám zákazníků. Podle Aloise Nováka je tak většinou problém občas jen v nepřipravenosti návštěvníků. Před příjezdem proto doporučuje postupovat podle návodu na webových stránkách pálenice Veverka.
3: Já bych rád, kdyby přijeli připraveni, to znamená, měli dostatek nádob na mošt, protože to je nejčastější překvapení, že moštu je tolik, že nemají zákazníci nádoby, aby měli nádoby s velkým hrdlem, aby měli správné ovoce připravené na moštování.
1: A zatímco s jablky na mošt teď přijíždí hodně lidí, v případě přípravy pálenek očekává Alois Novák o něco horší sezónu než loni.
3: Na to, že je půlka září, tak si myslím, že je tady kvasu poměrně dost, ale rozhodně se to nedá srovnat s tou loňskou sezónou.
1: Například třešně už jsou v tuto chvíli podle Aloise Nováka vypálené a čekají na odběr. V kvasných nádobách jsou teď švestky, hrušky a lidé přichází postupně i s jablky. Z Veverky Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno zaměstná další úředníky, zakládá nový odbor veřejných zakázek. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Gymnázium v Blansku má po letech nové multifunkční hřiště a bude polojasno postupně zataženo s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brněnský magistrát zakládá nový odbor veřejných zakázek. Zaměstná proto 7 nových úředníků, schválili to tento týden radní. Podle vedení města to má vést k úsporám, protože si radnice nebude muset tak často objednávat služby jiných poradců, zdůvodňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Jedním z hlavních cílů, proč zřídit tento odbor, je zvýšit odbornost a efektivitu při přípravě veřejných zakázek a také to, že bychom ve větší míře chtěli tuto agendu zajišťovat vlastními odbornými kapacitami na magistrátu, namísto abychom využívali externích služeb.
0: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze účastnili desítky lidí. Požadují mimo jiného zvýšení příspěvků na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. Studenti Blanenského gymnázia mají nové multifunkční hřiště. Škola si už několik let musela pronajímat na tělocvik jiná soukromá sportoviště. Nové hřiště by mohlo odpoledne sloužit místním sportovním klubům nebo veřejnosti. Stálo 13 milionů korun, říká mluvčí města Pavla Komárková.
3: Gymnazisté mají k dispozici multifunkční prostor s bezzásypovým umělým trávníkem pro malou kopanou nebo třeba volejbal, nechybí tam atletický ovál, dráha pro sprint nebo doskočiště pro skok daleký, je tam možnost venkovního posazení. Sport.
0: Fotbalová zbrojovka porazila v zápase dvou brněnských týmů Artis 2-1. Dva týmy z Brna se v utkání nejvyšší soutěže utkali po takřka 90 letech. Trenér zbrojovky Martin Svědík mluvil o tom, co výhra v takovém utkání znamená.
4: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku polojasno, místy se mohou vyskytovat mlhy. Postupně pak bude oblačnost přibývat na zataženo a od západu se odpoledne postupně rozšíří občasný déšť nebo slabší přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte na náměstí Svobody v Modřicích a také u Křepic, tam došlo na silnici do Velkých Němčic ke srážce se zvěří. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, 4 minuty po 6 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je neděle 13. září roku 2026. Svátek slaví Lubor. Všem nositelům tohoto jména a samozřejmě i všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Už za pár minut se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Přibližně ve 16:15 nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology a z písniček, které nestárnou, si poslechneme Zpívat jako déšť Jiřího Korna, Tisíckrát krásnější Dalibora Jandy či Já chtěla jsem ti báseň psát Hany Zagorové. Dobrý poslech!
1: Český rozhlas Brno.

Dospíval Jan Nedvěd, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 11 minut po 6. hodině. Listujeme kalendářem. 13. září 1911 na návštěvu Brna přijel Thomas Alva Edison. Ubytoval se v hotelu Grand a navštívil i dnešní Mahenovo divadlo, které se v roce 1882 stalo prvním v Evropě osvětleným výhradně elektřinou. Edison přijel v doprovodu manželky a dcery dvěma auty z Vídně. Lidé obdivovali jeho osobní automobil, který sám řídil. Prohlásil, že obraz brněnského divadla má ve své laboratoři v East New Jersey. O 9 let později, tedy 13. září 1920, se v Kuželově na Hodonínsku narodil zpěvák lidových písní Jan Prachař. Účinkoval s muzikou Jošky Kubína III., s cymbálovou muzikou Slávka Volavého a občas také s muzikou Martina Hrbáče. Dnešní den je spojený také se jménem významného majitele textilní továrny, stavebníka a majitele známé vily v Brně Alfreda Šťastného. Právě 13. září 1961 zemřel v Los Angeles. Jeho památkově chráněný dům, který navrhl architekt Ernst Wiesner, je dnes ve správě Národního památkového ústavu. V roce 1964 zemřel brněnský rodák Miloš Rejnuš, vysokoškolský asistent, významný dramatik, publicista, autor řady rozhlasových her a pásem. Psal také rozhlasové a divadelní recenze, které vycházely v časopise Host do domu a v deníku Lidová demokracie. Pro své náboženské přesvědčení musel opustit vědeckou dráhu. Právě 13. září podlehl zranění po automobilové nehodě. A v roce 2010 se právě 13. září ujal své funkce Pavel Vavrařovský, historicky druhý ombudsman. Po dobu výkonu funkce několikrát pohrozil, že na ní rezignuje, například v případě, že budou poslanci ignorovat jeho legislativní návrhy. Nakonec odešel k 20. prosinci 2013. Později uvedl, že jedním z důvodů bylo i vážné onemocnění jeho manželky. Je 6 hodin a 13 minut. Za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. Ještě předtím Elvis Presley.

0: počasí.
1: Máme 15 minut po 6. hodině, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Minster. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuálně počasí a jak se dnes ráno vyvíjejí teploty v našem kraji?
2: Většinou máme zataženo, i když ještě sem tam nějaké díry v oblačnosti jsou, takže i skoro zataženo, teploty se ustálily někde lehce nad 10 stupni, minimální hodnoty byly i k 7 stupňům v údolích a ojediněle se také vytvořily mlhy, nicméně ty srážky, které se vyskytují mimo Jihomoravský kraj a postupně se posouvají k nám, tak se spíše rozpadají, to znamená, že teď máme počasí beze srážek a ještě v průběhu rána a dopoledne srážky nečekáme, přesto ale zůstane zataženo. Teploty, ty se odpoledne vyhoupnou na 19 až 22 stupňů, no ale srážky se přece jenom v průběhu odpoledne rozšíří. Nejprve to bude na Znojemsko a tu přilehlou část, tedy na jihozápad kraje, na zbytku území se spíše budou rozpadat, no a budou přibývat potom na celém území až v průběhu noci.
1: Ano, a jaké budou noční teploty?
2: V noci očekáváme teploty poměrně vysoké, protože zůstane zatažená obloha a navíc bude také deštivo, takže se ustálí mezi 16 a 13 stupni. Ten dešť bude v průběhu noci četnější a také trvalejší než v dnešním odpoledni. No a ráno, v průběhu rána bude dešť postupně ustávat, bude občasný, ubývat bude částečně oblačnost až v odpoledních hodinách, to bude oblačno. Nicméně ten občasný déšť v ranních hodinách, potom odpoledne postupně zase vystřídají přehánky, ty ale už mohou být i intenzivnější a mohla by se objevit také slabší bouřka, no a převážně se ty srážky budou objevovat ve východní polovině, nebo tam budou častější. Ubývat potom budou hromadně až v průběhu večera, kdy bude postupně také polojasno až skoro jasno. No a teploty, ty budou podobné mezi 18 a 21 stupni. Vítr bude od severozápadu nebo severu mírný do 20 km za hodinu a večer zeslábne.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: V průběhu roku 1947 se vyskytly na většině území, nejvyšší hodnota ve Valticích byla naměřena na 33 stupních a 5 desetinách, naopak minimální hodnotu ve Štítarech máme nejnižší z roku 1936 a bylo to minus 2,7.
1: To byl Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
3: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety

Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Dalibor Janda na vlnách Českého rozhlasu Brno. 7 minut před 6:30 zavítáme na web brno.rozhlas.cz. V nejnovější epizodě Brněnské jedenáctky se dozvíte, že policie v Brně a okolí prověřuje několik případů lidí, kteří se údajně bez svého vědomí ocitli na kandidátních listinách různých stran. Někteří tvrdí, že jim kdosi sfalšoval podpisy. Další hlásí, že netušili, co podepisují. Jak se to mohlo stát? Brněnská jedenáctka se věnuje i docházce brněnských zastupitelů v posledních 4 letech. Nejhorší má majitel hokejové Komety Libor Zábranský. A divadelní sezóna v Brně začíná italskou kuchařskou show. Všechny epizody pořadu si můžete poslechnout na webu brno.rozhlas.cz nebo na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Břeclavští zastupitelé schválili novou koncepci dětských hřišť a sportovišť do roku 2036. Město chce postupně upravit jejich síť tak, aby jí tvořilo 5 větších centrálních hřišť s víceherními prvky, doplněných menšími hřišti například ve vnitroblocích. Některá zastaralá hřiště by naopak mohla zaniknout. Radnice Brno-Střed nechá blízko haly Rondo postavit 66 městských bytů. Vzniknou v Křídlovické ulici po rekonstrukci dvou domů. Na jejich podobu, včetně vnitrobloku, vypsala městská část architektonickou soutěž. Vítězný tým dostane za úkol projekt dopracovat a připravit kompletní projektovou dokumentaci. Češi loni odkázali desítky milionů dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství. Kampaň Měsíc dobročinné závěti ale upozorňuje, že o téhle možnosti skoro polovina lidí v Česku vůbec neví. Častěji ji využívají pravidelní dárci. Centrem Uherského Hradiště včera prošel krojovaný průvod několika tisíc lidí z města i obcí a mikroregionu na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností vína a otevřených památek. Ty potrvají do dneška. Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Na jihu Moravy bude zpočátku skoro zataženo, ojediněle s mlhami, postupně čekejte zataženo, odpoledne na jihozápadě občasný déšť, večer přechodně srážky ustanou, teploty 19 až 22 stupňů, vítr by měl foukat slabý, odpoledne mírný západní a biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Dobré cesty i nadále přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Doznívá píseň z roku 1982, Zahrada ticha. Je 6 hodin a 40 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jaká platí pravidla na kruhovém objezdu.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 45 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích, v Brodě nad Dý, v Brně Tuřanech a v Lednici 12 stupňů. A nejchladněji je v Nemochovicích 8 stupňů Celsia. Ráno očekáváme skoro zataženo, ojediněle se objeví mlhy. Jinak bude obloha zatažená, odpoledne se rozšíří občasný déšť na jihozápadní polovinu kraje. Večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během odpoledne mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 6 hodin a 26 minut a zapadne v 19 hodin a 14 minut. Je 6 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Píseň s názvem Nedělní ráno nám zaspíval Pavel Bobek a já přeji krásné nedělní ráno všem našim posluchačům. Máme 6 hodin a 51 minut. U zápasu fotbalistů Zbrojovky a Artisu bylo dlouho dopředu jasné, že půjde o historický duel. Dva brněnské kluby se v nejvyšší soutěži utkali poprvé od roku 1937. Pozici fotbalového vládce města si udržela Zbrojovka, která zvítězila 2-1. Možná překvapivě, ale ne zcela před vyprodanými tribunami.
2: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
3: Vnímá trenér fotbalové Zbrojovky Brno Martin Svědík, že i když se v derby s Artisem hraje kromě bodů třeba taky o štít primátorky města Brna, náboj zápasu ještě není takový jako třeba při derby pražských S. Tomu odpovídá i to, že zápas nebyl vyprodaný. Na stadionu v Srbské ulici zůstalo volných zhruba 1000 míst. Podle kouče Artisu Romana Nádvorníka hrálo roli i to, že utkání začínalo v sobotu ve 3 hodiny odpoledne.
4: Furt by ta atmosféra byla za to umělé osvětlení ještě lepší, ještě by třeba přišlo pár lidí navíc. Říkám, je to pro mě zvláštní, že byl vybraný takovýhle čas na takovýhle zápas.
2: Naprosto souhlasím, jakoby je to velká škoda, myslím si, že by tyhle ty kulise a všemu tak by slušela třeba 6. hodina prostě večerní. To je to škoda prostě, že to takhle je a že nad tímhle se nikdo nezamyslí.
3: Doplnil trenéra Artisu taky kouč Zbrojovky Svědík. Jeho svěřenci vyhráli 5. z 8 prvoligových zápasů této sezóny a jako nováček se drží na 3. místě neúplné tabulky. To Artis má dál jen 4 body a trenér Nádvorník připouští, že už se hodně těší na blížící se dlouhou reprezentační přestávku. V ní bude mít víc času na práci s týmem, který prošel v létě výraznou proměnou. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Boskovice si na novou sportovní halu půjčí až 140 milionů korun. Zlínský kraj chce půjčit 4 menším obcím přes 21 milionů. Dnes končí znojemské historické vinobraní a bude skoro zataženo, postupně zataženo s teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Vedení Boskovic připravuje stavbu nové sportovní haly v areálu Červená zahrada. Radní tento týden schválili návrh úvěrové smlouvy a předloží ho zastupitelům. Celkově si město půjčí až 140 milionů korun. Rozpočet na výstavbu haly je necelých 180 milionů. Hala nabídne zázemí florbalistům, basketbalistům nebo třeba volejbalistům, pokračuje mluvčí radnice Martina Žižková.
4: Úvěr je možné čerpat postupně a úroky se hradí pouze z vyčerpané částky. Čerpání úvěru se předpokládá v letech 2027 až 2028. Město zároveň sleduje možnosti získání dotace na výstavbu sportovní haly.
3: Zlínský kraj chce půjčit Rusavě, Komárnu, Střílkám na Kroměřížsku a Újezdu na Zlínsku celkem přes 21,5 milionů korun. Peníze mají obcím pomoci s investicemi, na které už mají zajištěnou část financování, ale chybí jim prostředky na pokrytí celých nákladů. Jde o návratnou finanční výpomoc, takže obce peníze kraji postupně vrátí. Všechny 4 projekty vyjdou dohromady na více než 86 milionů korun. Poskytnutí tak krajských peněz ještě musí v pondělí schválit zastupitelé. Ještě do dnešních 14 hodin můžou lidé navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Dnešní program upřesňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
5: Samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mazhausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku. Sport.
3: Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v 8. kole šance ligy městské rivaly z Artisu 2-1. Zbrojovka vstřelila oba góly v úvodním poločase. Artis po změně stran snížil a ještě těsně před závěrem trefil tyč. Zklamaný byl záložník poraženého Artisu Sebastian Boháč.
6: Jsme měli na to, aby jsme Zbrojovku v druhém poločase dotlačili, dali minimálně vyrovnavací gól, neli výherní ještě potom, ale kámen úrazu, tak ten byl určitě v tom prvním poločase, kde jsme nebyli úplně dobře sehraní, kde jsme byli všude daleko a Zbrojovka vlastně toho dvakrát využila i po našich chybách.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude zpočátku skoro zataženo, ojediněle s mlhami. Postupně čekejte zataženo, odpoledne na jihozápadě občasný déšť. Večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, odpoledne mírný západní. Rozptylové podmínky teď ráno a také večer mírně nepříznivé. Během dne budou většinou dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez výraznějších komplikací, a tedy i bez nehod. Provoz je slabý. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7 hodině. Prožíváme neděli s datem 13. září roku 2026. Všem Luborům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Přibližně za 10 minut bude opět čas na předpověď počasí. Šulánky jsou klasikou tuzemské lidové kuchyně. Naše dnešní babské rady vás krátce před 7:30 naučí připravovat i méně obvyklé varianty. A já k tomu přidám písničky, které nestárnou. Zpívat budou Marcela Holanová, Petra Černocká nebo Helena Vondráčková. Přeji vám krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Skupina Katapult a jejich blues je 7 hodin a 12 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. V Brně tento týden rodiče s dětmi poprvé navštívili nové prostory, takzvané robotárny. Provozuje jí středisko volného času Helceletka, pro tento rok v ní otevřelo více než 50 technicky zaměřených kroužků. V učebnách vybavených za téměř 40 milionů korun se děti budou učit programovat vlastní hry, vytvářet výrobky na tiskárně pro trojrozměrný tisk nebo sestrojovat roboty. Tyto aktivity si někteří příchozí vyzkoušeli hned po otevření.
1: Tam máme nějaký konec?
2: Tak tady stavím drahu pro robota, který po ní bude jezdit.
3: 9letý David sem přišel s maminkou a mladší sestrou. Na stole před ním jezdí po puslíkové dráze drobný kulatý robot.
4: Ozobot má v sobě barevnou čtečku, takže on reaguje na základě těch barev, které vlastně na té dráze jsou. Každý kód mu říká něco jiného, takže když máme třeba kód modrá, zelená, modrá, tak to pro něho znamená turbo a tím pádem strašně zrychlý.
3: Lektorka Hana Kolářová mi ukazuje několik dílků skládačky. Ozobot funguje často jako ukázkový robot pro nejmladší děti.
4: Dej se na to vymyslet spousta her a je to spíš takové ukázání v těch kroužcích pro mladší žáky, kde zkoumáme, co všechno roboti dokážou a co oni jsou schopni naprogramovat už v takhle brzkém věku.
3: V prostorách robotárny se nachází dvě dílny, variabilní počítačová učebna a zázemí pro lektory. Vybavení nově zahrnuje 3D tiskárny a grafické tablety. V jednu chvíli tady může trávit čas až 45 dětí.
5: Ty stávající prostory byly hodně stísněné a v podstatě byly dočasné, nebo tak se k tomu přistupovalo. To byla vlastně jedna taková místnůstka ve sklepě a jedna menší počítačová učebna a už jsme naráželi poslední roky na kapacitu. Ohlásilo se nám už mnohem víc dětí, než jsme byli vlastně schopni ubytovat.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 19 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty na jižní Moravě se pohybují v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď ve Znojmě Kuchařovicích, v Brodě nad Dyjí, v Troubsku, v Brně Tuřanech a v Lednici 12 stupňů. A nejchladněji je v Nemochovicích 8 stupňů Celsia. Ráno očekáváme skoro zataženo, ojediněle se objeví mlhy. Jinak bude obloha zatažená, odpoledne se rozšíří občasný déšť na jihozápadní polovinu kraje. Večer přechodně

0: srážky ustanou. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 22 stupňů. Vád bude slabý, během odpoledne mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 6 hodin a 26 minut a zapadne v 19 hodin a 14 minut. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v roce 1947 ve Valticích 33,5 stupně a nejchladněji bylo v roce 1936 ve Štítarech minus 2,7 stupně. Je 7 hodin a 20 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
2: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Babské rady.
1: Šulánky neboli šišky, tedy podlouhlé válečky z bramborového těsta. Buď je od prvního sousta milujete, nebo se jim obloukem vyhýbáte. Aby byl výsledek co nejlepší, tak brambory varného typu C uvařte ve slupce, nechte vychladnout a po oloupání nastrouhejte na co nejjemnějším struhadle. Potom už jen přidejte na 600 gramů brambor poloviční dávku hrubé mouky, vejce a špetku soli. Finální rozpuštěné máslo, moučkový cukr a mák můžete změnit za jiné libůstky. Obalte šulánky v karamelu, povidlí nebo marmeládě. Doplňte oblíbené ovoce, případně porci zasypte na másle osmaženou strouhankou s cukrem. Nastrouhejte na ně perník nebo je ve svěží moderní verzi servírujte přelité bílou čokoládou a posypané zeleným čajem matcha. Inspirovat nás můžou i v Rakousku, kde se varianty šišek s mákem servírují se švestkovým kompotem nebo vanilkovou omáčkou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnský magistrát zakládá nový odbor veřejných zakázek, zaměstná proto 7 nových úředníků, schválili to tento týden radní. Podle vedení města to má vést k úsporám, protože si radnice nebude muset tak často objednávat služby jiných poradců. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. V domácí péči můžou čerpat maximálně 27 tisíc korun za měsíc. Při dnešních cenách to stačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Lidé s vážným postižením přitom můžou potřebovat nepřetržitou asistenci nebo dohled. Ve zbylém čase často musí pomoci rodina nebo jiné blízké osoby. Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun, o jejichž využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Studenti Blanenského gymnázia mají nové multifunkční hřiště. Škola si už několik let musela pronajímat na tělocvik jiná soukromá sportoviště. Nové hřiště za téměř 13 milionů korun by mohlo odpoledne sloužit místním sportovním klubům nebo veřejnosti. Na jihu Moravy bude zpočátku skoro zataženo, ojediněle s mlhami. Postupně čekejte zataženo, odpoledne na jihozápadě občasný déšť. Večer přechodně srážky ustanou. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr bude foukat slabý, odpoledne mírný západní. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě teď počítejte na stém 96. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: skupina Olympik na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 9 minut po půl osmé. Více než polovina brněnských městských částí má ve znaku hrozen, vinařský nůž neboli strévy. Skutečných vinohradů ale dnes v samotném městě moc nenajdeme. Výjimkou jsou třeba Medlánky, kde skupina nadšenců před několika lety vysadila na svahu poblíž letiště stovky sazenic révy. Před týdnem tam začalo v pořadí třetí vinobraní.
1: Řekl tak za 2 hodiny by to mohlo být, no.
2: Odhaduje brigádník František Čurda, jak dlouho jim ještě sklizeň zabere. Stojíme na svahu naproti medláneckému letišti a asi 10 brigádníků tu pomáhá se sbíráním hroznu.
1: Se musí najít, kde ten hrozen začíná, což je někdy těžký, když je to hodně zarostlý. A pak, když se ucvakne ten trs, tak se musíme podívat, jestli tam není něco zhnilého nebo uschlého, pokud jo, tak se to vyhodí a zbytek se dá do koše.
3: Tomu je potom, tady je bedna, jo?
4: No, jasně, bedna, no.
5: Vymyslel kolem.
2: Před 3 lety tu vysázeli 1600 hlav moravského muškátu, merlotu a savignonu. Letos chtějí s hroznou připravit hlavně burčák. I přes bohatou historii vinařství je takový vinohrad v Brně stále rarita, říká mi spoluzakladatel vinice Antonín Látal.
6: Z té historie bych jenom připomenul, že když se srovnávali mešní vína v Jižní Moravě, tak tady to bílé víno bylo považováno za jedno z velice kvalitních, nejkvalitnějších.
2: Že má pěstování vína na území současného Brna hluboké historické kořeny, potvrzuje i Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendlovy univerzity.
7: V tom středověku to bylo absolutně běžná záležitost a spousta těch vinic přežívala i ve 20. století. Ten zlom, kdy ty vinice potom zmizely, nastal s tím, když se začalo obhospodařovat velkou mechanizací a to vlastně ty vinice trošku vytlačilo.
2: Dalším z důkazů, že se skutečně v Moravské metropoli víno pěstovalo, jsou znaky městských částí. Celkem na 18 z nich totiž můžeme najít trs vína, vinařský nůž nebo list révy vinné.
7: Prakticky ty vinice se táhly až k Pernštejnu a nebo do Boskovic, protože prakticky v každé vesnici městu na té trase se dá najít nějaký kopec, který se jmenuje Vinohrádky, Vinice, Vinohrady a takhle.
2: Právě medlánecká trať ukazuje, že městské vinice dnes fungují hlavně jako malovýrobní záležitost. Podobné najdeme také u sídliště Vinohrady, v Tuřanech i v Židenické zahrádkářské kolonii. Stranou nezůstává ani centrum města. Přímo ve svahu pod hradem Špilberg vinaři sklidili letošní úrodu tento víkend. Z Brna David Jager, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 46 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích, v Brodě nad Dyjí, v Troubsku, v Brně Tuřanech a v Lednici 12 stupňů. A nejchladněji máme v Nemochovicích 8 stupňů Celsia. Ráno očekáváme skoro zataženo. Ojediněle se objeví mlhy, jinak bude obloha zatažená, odpoledne se rozšíří občasný déšť na jihozápadní polovinu kraje. Večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během odpoledne mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty před 6:30 ráno a zapadne minutu před 7:45 večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v roce 1947 ve Valticích 33,5 stupně a nejchladněji bylo v roce 1936 ve Štítarech minus 2,7 stupně. Je 7 hodin a 47 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Syndl X a píseň Dřevo posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 8 hodin. V tradičním čase pro výlet přejí příjemný den turistce Haně Varmužové. Ta má pro nás námět na výlet a pokud se nepletu, vezme nás do okolí Náměště nad Oslavou. Je to tak? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, je to přesně tak, jak říkáte. Pozvu posluchače do vesnice, která se jmenuje Jasenice, je nedaleko Náměště. A my jsme se tam vypravili nedávno s našimi turisty. Když přijedete do Jasenice a vystoupíte z autobusu, pokud přijedete autobusem, tak přejděte silnici, přejděte mostek přes potok, který se jmenuje Jasenka a zajděte se podívat k místní kapli. Ta kaple je zasvěcená Máří Magdaléně, pochází ze 13. století a původně snad jsem se dočetla, že to mohla být i rotunda. Je to velmi pěkná stavba, je krytá šindelovou střechou, která nad vchodem je protažená, protože musí krýt i takzvanou venkovní kazatelnu. To je vlastně vyzděná kostka, vstupuje se tam po třech zděných schodcích a dostanete se na takovou podestu, odkud máte přehled po prostranství, které je před vámi. Nad vchodem visí ještě pěkný obraz svaté Máří Magdaleny a kaple má i výšku a v té věži visí i malý zvon, váží asi 40 kilogramů a údajně je z konce 15. století. Jinak ta kaple samotná je z poloviny 13. století. Nás ale do Jasenice přilákala návštěva kostela svatého Klimenta, protože jsem už několikrát jela okolo a vždycky mě upoutal svým vzhledem, ale nikdy jsem se nedostala dovnitř, takže tentokrát jsme si domluvili s panem farářem Zínošova návštěvu. On tam poslal pana Havláta, který nám kostel otevřel a byl tak laskavý, že otevřel nejenom kostel, ale i dveře na kůr, takže jsme si prohlédli kostel komplet celý. Je to taky kostel, který má románské základy, je také z první poloviny 13. století. Stojí na návrší nad obcí. Údajně tady kolem kostela původně stála i vesnice, ale protože je tady velmi jako surové povětří, hodně tady fouká, tak posléze se chalupy přestěhovaly dolů právě pod to návrší do údolí Jasenky. Ten kostel má to štěstí, že neprošel žádnými velkými přestavbami. Jediné úpravy byly někdy na začátku 19. století. Hlavně střecha se tam spravovala a ten kostel zvenku vypadá docela velký, ale uvnitř je maličký, protože zdi jsou velmi silné, metr až něco málo přes metr. A my díky tomu, že jsme měli otevřený i kůr, tak jsme vystoupali na kůr, podívali jsme se dolů do lodě, ale vystoupali jsme i do věže a tam jsme viděli dva zvony. Pak jsem si dodatečně přečetla, že jeden z nich je z 15. století nebo z konce 14. století a ten druhý je z 18. století. Byl to hrozně pěkný zážitek, protože tento kostel obklopuje i hřbitůvek. Tam jsme viděli zajímavý pomník, takovou hezkou kovářskou práci. No a pokud se chcete vydat dál na výlet, tak můžete pokračovat po té příjezdové cestě a dostanete se do míst, kde odbočíte vlevo u krásného mramorového kříže. Půjdete takovým lipovým stromořadím a dostanete se na místo, kde jsou krásné výhledy do kraje a je tam i takový památníček, vzpomínka na místního pana učitele. A pokud byste chtěli pokračovat dál, tak já doporučuji vydat se přes Pucov směrem do Jinošova, protože v Jinošově je taky spousta architektonických památek. Jednak je tam horní tvrz, tu určitě byste minuli, kdybyste nevěděli, že je to tvrz. Vypadá jako úplně obyčejná stavba, ale když se propracujete až ke vchodu, tak budete vidět kolem oken takové ozdůbky a to vám dá jistotu, že je to skutečně stavba, která za sebou má bohatou historii. No a potom v Jinošově mají taky krásný kostel svatého Petra a Pavla. Je gotický ze 14. století. Uvnitř je nádherná klenba, pokud se dostanete dovnitř a má samostatně stojící zvonici. A na místním hřbitově můžete taky vidět dva náhrobky od Františka Bílka, protože on se velmi přátelil s Otokarem Březinou a Otokar Březina je svázaný právě s Jinošovem, protože tady v roce 1887 začínal jako pan učitel. A pokud vám ještě nestačí tenhle ten typ, tak můžete se v Jinošově rozhodnout, jestli se vydáte po turistické značce směr Náměšť nad Oslavou a nebo Kralice. Obě ty vycházky jsou velmi pěkné, ty trasy se vám budou líbit, protože půjdete krásnou přírodou. Je tady velmi hezká, mírně zvlněná krajina a místy jsou překrásné výhledy.
0: Říká turistka Hana Varmužová. Já vám moc děkuji za všechny vaše tipy a přeji vám krásnou neděli. Naslyšenou.
1: Děkuju, přeju všem taky hezký dny. Naschledanou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Sum hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Břeclav vytvořila koncepci centrálních dětských hřišť a sportovišť ve městě. Studenti ze spolku Nezájem spouští kampaň pro mladé lidi před komunálními volbami. V rámci slavností vína v Uherském Hradišti můžou zájemci zdarma navštívit 22 památek a bude skoro zataženo, postupně zataženo s teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Břeclavští zastupitelé schválili novou koncepci dětských hřišť a sportovišť do roku 2036. Město chce postupně upravit jejich síť tak, aby jí tvořilo 5 větších centrálních hřišť s více herními prvky, doplněných menšími hřišti, například ve Vnitroblocích. Některá zastaralá hřiště by naopak mohla zaniknout. Město chce každý rok modernizovat 2 hřiště nebo postavit nová za až 10 milionů korun ročně, upřesňuje mluvčí radnice Ivana Solaříková.
5: Pro příští rok je v návrhu modernizace na sídlišti Dukelských hrdinů a stavba nového hřiště na Nádražní ulici v Poštorné. Tam je již připravená studie. Příležitost pro rozvoj je pak i mezi Rybníkem Včelín a Zámkem a mezi Charvátskou Novou Vsí a sídlištěm na Valtické.
3: Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Vycházejí přitom z odhadů Institutu politické participace mladých. Věk voličů totiž nelze přesně zjistit. Studenti spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích, kterými cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty do 30 let bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Spolek Nezájem plánuje do voleb i diskuze mladých kandidátů v krajských městech. V Uherském Hradišti pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Zájemci jich letos můžou zdarma navštívit 22. Přístupná bude například bývalá věznice, kaple svatého Rocha nebo takzvaná Franklovka. Pokračuje ředitelka klubu kultury v Uherském Hradišti Anna Stránská.
6: Součástí tradičně jsou i koncerty ve vybraných památkách a těmi koncerty letošními v neděli budou koncert duchovní raně barokní hudby Castello in Aria u Františkánů v kostele a potom 2 koncerty in vino veritas, první a druhý v refektáři františkánském.
3: A pak venku u knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana se uskuteční klecmerový koncert kapely Simcha. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy nad Švédskem 3-2 na sety, a to i přesto, že Švédové dokázali za stavu 0-2 vyrovnat. Pátý set vyhrál český tým 15-13. Podle blokaře Jakuba Klajmona v dramatickém utkání český tým ve třetím setu nepolevil.
7: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první 2 sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu. Počasí.
3: Na jihu Moravy bude zpočátku skoro zataženo, ojediněle s mlhami, postupně čekejte zataženo, odpoledne na jihozápadě občasný déšť, večer přechodně srážky ustanou, nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 95,5 kilometru. Počítejte s ní ve směru na Prahu. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné nedělní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je neděle 13. září roku 2026. U mikrofonu Eliška Zárecká. Ještě hodinu vás budu provázet naším ranním vysíláním. Za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. O hudebním festivalu Rousínov budu krátce před 8:30 mluvit s jeho uměleckou ředitelkou Danielou Hřebíčkovou. Pohodové ráno a dobrý poslech.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 10 minut po 8 hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Mojmír Martan. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuálně počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Tak ráno je ve znamení zvětšené oblačnosti, jen na některých místech přes tu oblačnost trochu prosvítá slunce. Teploty se pohybují od 10 do 14 stupňů.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Čeká nás spíše zatažená obloha. Odpoledne se potom na jihozápadní polovinu kraje rozšíří občasný déšť. Večer přechodně srážky ustanou. 19 až 22 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Foukat bude slabý, v průběhu odpoledne mírný západní vítr.
1: Očekáváte nějaké výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Tak v průběhu noci bude stále zatažená obloha a postupně od západu čekáme, že na celé území bude se rozšiřovat déšť, který bude takový trvalejší. 16 až 13 stupňů budou nejnižší noční teploty a vár bude jen slabý vítr západních směrů.
1: A jaké počasí nás čeká v pondělí?
2: V pondělí ráno a dopoledne bude převažovat zataženo, občasný déšť bude postupně ubývat, odpoledne a večer bude oblačno, od severu pak budou postupovat lokální přehánky s intenzivnějšími srážkami, zejména ve východní polovině kraje a výjimečně se může objevit i bouřka. Během večera a v noci postupně převáží polojasno nebo skoro jasno. 18 až 21 stupňů budou zítřejší nejvyšší odpolední teploty, mírný severozápadní až severní vítr večer zeslábne.
1: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Pondělní dobré rady 14. srpna přivítají zahradnici Danu Felklovou. Povídat si s ní budu o tom, jak čelit invazivním rostlinám, a to nejen v naší zahradě. Jak tyto druhy ničí naše původní rostliny? Mohou být pro člověka i nebezpečné a patří na kompost? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. There she was.

0: Dospíval Petr Rezek, posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Dnes začíná druhý ročník hudebního festivalu Rousínov. Reprezentativní přehlídky klasické hudby, která během následujících dvou týdnů nabídne koncerty a další kulturní akce na zajímavých místech Rousínova a jeho okolí. A já si o něm nyní budu povídat s jeho uměleckou ředitelkou Danielou Hřebíčkovou. Dobré ráno.
1: Přeji dobré ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu z Rousínova.
0: Co všechno jste pro návštěvníky ode dneška až do 27. září připravili?
1: Tak v následujících 14 dnech se návštěvníci našeho festivalu mohou těšit na opravdu pestrý program. Uskuteční se celkem 4 koncerty v rousínovských kostelích, jedno hudebně scénické představení a také procházka po rousínovské architektuře. Pokud byste chtěli stihnout zahajovací koncert, tak začínáme již dnes, 13. září, v kostele v Královopolských Vážanech v 17 hodin.

0: následujícím týdnu se uskuteční hned dva koncerty. V pátek nás Art Pilgrims Duo zavede do světa argentinských rytmů, lidové hudby a současné tvorby. A v neděli pak varhaník Pravoslav Březík provede mimo jiné i Smetanovu Vltavu. Festival vyvrcholí na konci září hudebně scénickým představením Katana na hudbu z filmu Kill Bill. A festival zakončí brněnský Diverza kvartet v předvečer svátku České státnosti.
1: Program je poměrně pestrý. Kromě koncertů nabídnete třeba i právě zmiňovaný hudebně scénický projekt Katana nebo i procházku po rousínovské architektuře. Čím byste nalákala někoho, kdo běžně na koncerty klasické hudby nechodí?
0: No, ať zkusí navštívit a zažít náš festival. Všechny koncerty se konají v krásných prostorách a nabídnou nevšední zážitek z klasické hudby. Ale například vámi zmíněná Katana tento popis splňuje, si myslím, mimořádně. Hudba z Tarantinova Kill Billa, tanec a stínohra v podání studentů brněnských základních uměleckých škol si troufám tvrdit, prostě musí oslovit každého. A navíc na všechny koncerty je vstupné dobrovolné.
1: A kdybyste měla vybrat jednu akci, kterou byste si sama jako posluchačka rozhodně nenechala ujít, která by to byla a proč?
0: No, to by byl asi varhaní koncert. Protože pro mě jako pro vystudovanou varhanici je to prostě srdcová záležitost. Ale moc se těším také na světové premiéry. Letos budou hned dvě. Zazní na koncertě Art Pilgrims Duo skladba slovenského skladatele Vladimíra Šarišského a na koncertě Diverza kvartetu to bude skladba Hledající svou květinu Pavla Nesita. Podrobný program všech koncertů naleznete na webu hfprousinov.cz a na sociálních sítích.
1: Říká Daniela Hřebíčková, umělecká ředitelka hudebního festivalu Rousínov. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám krásnou neděli. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se hezky.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Vedení Boskovic připravuje stavbu nové sportovní haly v areálu Červená zahrada. Radní tento týden schválili návrh úvěrové smlouvy a předloží ho zastupitelům. Celkově si město půjčí až 140 milionů korun. Rozpočet na výstavbu haly je zhruba 180 milionů. Komentovanou prohlídkou se zahradním architektem včera Vyškov slavnostně otevřel obnovenou zámeckou zahradu. Nedaleko centra vznikla rozlehlá relaxační zóna přizpůsobená moderním požadavkům. Kromě obnovy zeleně a cest jsou součástí zahrady také herní prvky pro děti, workoutové hřiště a prostor pro hry v dolní části. Město za obnovu zaplatilo 50 milionů korun. Kroměřížská radnice vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Rozhodli o tom zastupitelé města. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška půjde o kanalizaci o celkové délce 367 metrů, která bude napojena na čistírnu odpadních vod. Díky dotaci, kterou se městu povedlo získat, musí být podle Vondráška kanalizace hotová do konce roku 2028. Ještě do dnešních 14 hodin můžou lidé navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích dvou dní zdarma. Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. A na jihu Moravy bude zpočátku skoro zataženo, ojediněle s mlhami. Postupně čekejte zataženo, odpoledne na jihozápadě občasný déšť, večer přechodně srážky ustanou. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, vítr bude foukat slabý, odpoledne mírný, západní. Biozátěž bude také mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte místem nehody na stém 95. a 5. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Hana Hegerová a její rýmování o životě na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 9 minut po půl deváté. Stánky s vínem, hudba, historický program pro desítky tisíc lidí. Znojmo tento víkend žije 41. ročníkem historického vinobraní. Jeho neodmyslitelnou součástí je především průvod krále Jana Lucemburského centrem města. Doprovází ho na 400 lidí v kostýmech, včetně družiny na koních.
1: Slavnostní historický průvod vyrazil z Pražské ulice a pomalu míří městem na hlavní Masarykovo náměstí. Družina po cestě do davu lidí hází pamětní mince. Většina je stříbrná, kdo má ale štěstí a chytí zlatou, může ji vyměnit za vstupenku na vinobraní příští rok. Štěstí se usmálo třeba na paní Hanu, která už ví, co se svojí zlatou mincí udělá.
2: Chodím každý rok, takže určitě ji vyměním za stupenku na příští rok.
1: V centru Znojma tento víkend můžou lidé ochutnat víno od desítek vinařů, kteří tu mají své stánky. Víno si můžou dát i v Maashausech měšťanských domů. Zajímavý zážitek nabízí i ulička Chudiny, včetně kata, věštkyně nebo žebračky.
3: Jednu kapsu mám vysypanou, druhou prázdnou, čouhám i sláma z bot.
1: Omluvou, že u sebe drobné nemám, jsem středověkou žebračku nepotěšil.
3: Ty lžeš? Určitě i kradeš a nemáš?
1: Uličkou Chudiny se přišla projít taky Veronika.
4: No, mému muži chtěl kat useknout ruku, takže bylo velice zajímavé a dostali i nějakou korunku.
1: Hlavní program vinobraní sice končí v sobotu večer, na svesy ale lidé přijdou i v neděli, přibližuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
5: Pokud ještě návštěvníci k nám v neděli zavítají, tak samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mashausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
1: Na Znojemské vinobraní se lidé můžou vydat do nedělních 14 hodin. Vstup je na rozdíl od pátku a soboty už zdarma. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 44 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 10 až 13 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď ve Znojmě Kuchařovicích, v Brodě nad Dyjí, v Troubsku, v Brně Tuřanech, v Lednici a ve Ždánicích 13 stupňů a nejchladněji máme v Nemochovicích a ve Strážnici 10 stupňů Celsia. Ráno očekáváme skoro zataženo, ojediněle se objeví mlhy. Jinak bude obloha zatažená, odpoledne se rozšíří občasný déšť na jihozápadní polovinu kraje. Večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Vát bude slabý, během odpoledne mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Dostové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty před 6:30 ráno a zapadne minutu před 7:45 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v roce 1947 ve Valtících 33,5 stupně. A nejchladněji bylo v roce 1936 ve Štítarech minus 2,7 stupně. Je 8 hodin a 45 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno!
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Slovenská skupina PH s písní Za tebou na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 6 minut bude 9 hodin. Jak jistě víte, Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102 let. A vy při té příležitosti můžete po celé září vyhrát knihu Temné letopisy moravské. Před písničkou zazněl náš výherní signál a jako první se k nám do studia dovolala paní Marie. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak já vám ještě jednou moc gratuluji k vaší výhře.
1: Děkuju moc.
0: A mám na vás jednu, dá se říct, záludnou otázku. Co byste vzkázala blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: Toho se sotva dožiju, ale přála bych jim hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a aby hlavně žili v klidu a míru.
0: Tak to je nádherné přání. Tak já vám určitě přeji to stejné, hlavně hodně zdraví a hodně štěstí. A ještě jednou vám děkuji, že nás posloucháte a gratuluji vám k dnešní výhře.
1: Děkuju moc. Naschledanou.
0: Naschledanou. No a je 8 hodin a 55 minut. Naše ranní vysílání je u konce. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté tolky Josefa Veselého. Po zprávách v 10 hodin bude na řadě Pochoutkový rok s Patrikem Rozehnalem a krátce po 11. hodině to budou Hudební lásky Jana Daleckého. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí a krásnou neděli vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou!

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Blízko haly Rondo v Brně vznikne v rekonstruované zástavbě 660 městských bytů. Gymnázium v Blansku má po letech nové multifunkční hřiště. O možnosti odkázat majetek neziskovým organizacím neví téměř polovina lidí z Česka a bude skoro zataženo, postupně zataženo s teplotami do 22 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Radnice Brno Střed nechá blízko haly Rondo postavit 660 městských bytů. Vzniknou v Křídlovické ulici po rekonstrukci dvou domů. Na jejich podobu, včetně vnitrobloku, vypsala městská část architektonickou soutěž. Vítězný návrh je zveřejněný na webu kanceláře architekta města Brna. Tým, který soutěž vyhrál, dostane za úkol projekt dopracovat a připravit kompletní projektovou dokumentaci. Studenti Blanenského gymnázia mají nové multifunkční hřiště. Škola si už několik let musela pronajímat na tělocvik jiná soukromá sportoviště. Nové hřiště by mohlo odpoledne sloužit místním sportovním klubům nebo veřejnosti. Stálo 13 milionů korun, říká mluvčí města Pavla Komárková.
2: Gymnazisté mají k dispozici multifunkční prostor s bezzásypovým umělým trávníkem pro malou kopanou nebo třeba volejbal. Nechybí tam atletický ovál, dráha pro sprint nebo doskočiště pro skok daleký. Je tam možnost venkovního posazení.
0: O možnosti dobročinného daru ze závěti v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové.
3: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
0: O darování ze závěti informuje kampaň Měsíc dobročinné závěti, která dnes začíná.
1: Sport.
0: Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 8. kole šance ligy nad Artisem 2-1. Zbrojovka vedla 2-0. Ve druhé půli Artis marně dotahoval. Střelce vítězného gólu Lukáše Penksu těšilo, jak Zbrojovka uhlídala rychlé útočníky soupeře.
4: Připravovali jsme se na to v podstatě celý týden. Ty hráči jsou hrozně rychlí, vlastně, tak my jsme čekali, že Artis bude hrát za obranu, že to bude samozřejmě využívat. Myslím si, že jsme si vedli dobře. Sice jsme si ten zápas zkomplikovali, pak už bylo hodně hektické, ale jako vyhráli jsme 2-1.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude skoro zataženo, postupně zataženo. Odpoledne čekejte na jihozápadě občasný déšť, večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, vítr by měl foukat slabý, odpoledne mírný západní. Rozptylové podmínky většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi stým 97. a stým 78. kilometrem v levém pruhu. Ve směru na Prahu se tam pohybují silničáři. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Dobrý den, milí moji. My jsme sice pořád ještě v létě, ale s podzimem, který nám začíná pomalu a nenápadně, leč stále hlasitěji ťukat na naše vrátka. My se vám hlásíme teď s jedním takovým roztoulaným pořadem, který pro vás připravili redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý. Za malou chvilku se vydáme do hlubin našeho archivu. V něm jsme našli mimo jiné jednoho technika, který uměl položit páru na lopatky, aby bylo jasno, na lopatky turbíny. Jeho jméno zapadlo v prachu zapomnění, ale ve světě stále žije. Jistý Aurel Stodola. Tak bychom mohli soutěžit, tedy vy samozřejmě budete-li chtít. Poté, a to už bude ve druhé polovině této hodinky, se vrátíme k další osobnosti, která v naší historii, a nejenom v naší, co si znamenala, tedy v medicíně. On se tedy, Jan Jesenský, zabýval ještě něčím jiným, totiž politikou, což se mu pak hrubě vymstilo. Byl jedním ze 27 osobností, které skončily na Staroměstském náměstí na začátku léta roku 1621. No a co ještě dodat? Snad, aby ten váš poslech byl kvalitní a ničím nerušený.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Tak a teď sedíme ve studiu proti sobě dva u svých mikrofonů, já a redaktor Marek Zouhar. Ahoj Marku.
1: Ahoj Pepo.
0: Musím na začátku se přiznat, že já jsem zřejmě, co se techniky týká, něco takového, jak to o sobě říkal Miroslav Horníček.
1: Tedy, že ze všech technických vymožeností si skončil u skoby.
0: Ano, u skoby. Já je tedy jenom vím, jak vypadá ta skoba, ale že bych ji uměl zatlouct do zdi, to po mně nemůže nikdo chtít.
1: Třeba ale s počítačem ses naučil zacházet.
0: No, taky víš, kolikrát jsem teda něco vypotil a napsal jsem to, uložil jsem to a pak jsem to marně hledal. V tomto ohledu jsem našel pochopení u své manželky Olinky, která si taky něco schovala, aby to našla. Říkala si nahlas, tady to mám, tady to mám. No a pak ona zapomněla, kde to má.
1: A to si přitom brousil po tradičních řemeslech, jako byly hamry, výrobny tvarůšku, taky gobelínu.
0: No a klidně jsem i slezl do 114 metrů hluboké studny na třetím nádvoří brněnského Špilberku.
1: Asi netrpíš klaustrofobii.
0: No tak to ne, ale spíš závratí. Ale stejně jsem vylezl a taky něco natočil na obou nejvyšších štítech Vysokých Tater, na Lomnickém a taky Gerlachovském štítu.
1: A bylo ti někdy nějak těsno?
0: Několikrát, když jsem lezel do jedné propasti u sloupu, jmenuje se ta propast U obrázku, tady u nás v Krasu se nalézá, tak jsem v jedné škvíře, jinak ji nelze nazvat, musel vydechnout a protáhnout se. A pokaždé jsem si představoval, že tam uvíznu a protože se nebudu moci nadechnout, no tak se udusím, no.
1: To bych do tebe i řekl, že máš tolik traumat.
0: Jedna diagnoza hezčí než druhá, ale opravdu ousko mi bylo na Lipně.
1: Jakože jsi plaval a zjistil jsi, že jsi to zapomněl.
0: Ne, ne, ne, to je jak jízda na kole, to se nezapomíná. Na tom Lipně jsem byl uvnitř.
1: Uvnitř čeho?
0: Přehrady.
1: Ty ses potápěl?
0: No tak o to jsem se ani nepokusil. Já jsem se ocitl uprostřed přehradní hráze. To ti byl takový úzký tunýlek a já když jsem si představil ty tuny betony nade mnou, a co beton, vody, desítky metrů byly nade mnou, studené, a já nikdy neměl rád studenou vodu.
1: Tak proč jsi tam sfáral?
0: Protože jsem chtěl vědět, jak to uvnitř vypadá. A taky jsem toužil spatřit ten šikmý, dlouhý, tedy tunel ve skále, kterým proudí voda a roztáčí turbínu.
1: Asi bych takovému pokušení odolal.
0: No ale proč teď tyhle memoáry ze sebe vypouštím? Protože jsem narazil na vynálezce, který na tu turbínu přišel.
1: A to byl brněnský Viktor Kaplan.
0: Ten taky, ale ten vynalezl vodní turbínu. Vedle ní existuje taky parní turbína, kde ty lopatky pohání pára.
1: Což funguje dodnes.
0: A dokonce i v jaderných elektrárnách. Tam se taky ohřívá voda, no a pára pak pohání turbínu. Nikoli ovšem Kaplanovu, ale Stodolovu.
1: Kterou vynalezl pan Stodola?
0: Správný postřeh. On se jmenoval Aurel, tedy Aurel Stodola. Pocházel ze slovenského Liptovského Mikuláše a působil v Curychu na technice jako profesor. Jeho žákem byl Albert Einstein, se kterým se pak léta přátelil.
1: Tenhle zapomenutý vynálezce má vlastně na svědomí provoz většiny parních elektráren po celém světě.
0: Nejenom kvůli své turbíně, ale také, že byl konstruktorem prvního tepelného čerpadla na světě. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje ve Švýcarsku a vytápí na radnici v Ženevě, když odebírá teplo z vody jezera.
1: Takže to byl takový všeuměl.
0: Tomu odpovídá i další jeho vynález. On totiž ve spolupráci s jedním chirurgem zkonstruoval roku 1915 pohyblivou umělou ruku.
1: Takzvanou Stodolovu ruku.
0: Správně. Na stejném principu byly založeny i protézy chodidel a nohou. Tedy Stodolu k tomu vedla snaha pomoci invalidům zraněným během první světové války. Své vynálezy dal k dispozici zdarma k volnému využití.

0: Aurelu Stodolovi si teď ještě něco málo popovídejme.
1: Konec snu, začátek skutečnosti a začátek dalšího snu. Nebo pokračování toho starého? Praha, první zaměstnání, Rustonova továrna.
2: Co to zase kreslíš, Aurele?
3: Ale nedá mě pokoj špatné využívání vodní páry v tom našem starosvětském parním stroji.
2: Zase spekuluješ o turbíně. Škoda času. Raději si přečti nejnovější vydání Balzaka. Vědeckému pokroku tím prospěješ mnohem víc.
3: Nesměj se, je to vážné. Já vidím v turbíně obrovské možnosti. Víš, jak by se líp dala využít energie páry.
2: Lámeš si hlavu nadarmo. Víš, jak ti říkají?
3: Jak?
2: Bláznivý turbínkář.
4: Vážený pane inženýre, snad si na mne vzpomínáte na svého profesora z Turišské polytechniky. Byl jste můj dobrý žák, snad nejlepší, jehož jsem v poslední době učil. Ale proč vám píši? Na technice u nás v Curychu vytvořili novou katedru pro stavbu strojů. A na tuto katedru z pověření školské rady zvu právě vás jako nejpovolanějšího, abyste tu vykonával pedagogickou a vědeckou činnost. Plat 2000 franků ročně. Přijímáte, pane kolego?

0: Ten náš nový profesor s tím divným jménem je chlapík na svém místě. Přednáší skvěle a výborně kreslí.
1: Je to zázračný matematik. Ve Švýcarsku nenajdeš rovného.
0: Všemu, co říká, rozumím. Všemu. On profesor Stodola studenty zrovna nutí, aby přemýšleli. Nejde mu o vzorečky, ale o živou techniku.
1: To je pravda. Ale jeho tempo udrží jen ti nejlepší. Dělat si poznámky a současně obkreslovat obrazce...
0: To taky jeden nedokáže. Stodolovy přednášky zachytíme jenom tak, když si to rozdělíme. Jedni si píšou poznámky, druzí kreslí.
2: Stodola nezapomněl, že mu v Praze říkali bláznivý turbínkář. Potichu a potajmu začal přemýšlet o parních turbínách. O svých výzkumech, výpočtech a vůbec o svých myšlenkách nikomu nic neříkal. I při pokusech byl opatrný. Když mu bylo 33, uveřejnil v odborném časopise svou první vědeckou práci o regulaci turbín. Strojaři z celého Švýcarska a postupně i za hranicemi žasli.
3: Takže turbína to není jenom dětská hračka. Zdá se, že ten Stodola ví, o čem píše. A nejenom píše, on si to taky vypočítal. Zkoumá a propočítává všechny procesy, které v turbíně probíhají. Turbína, ještě o ní uslyšíme.
2: Profesor Stodola vyřešil jako první na světě průtok páry turbínou pomocí matematických rovnic. Propočítal dmychadlo, jeho rozměry i tvar. Ne, nadarmo se mu postupně začalo říkat otec parní turbíny. Švýcarské vládě se náramně vyplatilo, že mu věnovala 1 000 000 franků na vybudování strojnické laboratoře. Toto pracoviště se stalo bez konkurence nejlepším na světě. Jeho pověst dostala křídla a po dlouhá léta putovali za Stodolou do Curychu studenti i inženýři z celého světa.

0: jak nám oni v zápětí, tedy následující tóny a také slova napovědí, tak my vám navrhujeme, že byste si mohli zasoutěžit. Pravidla jsou jednoduchá, stačí, když zalobíte ve své paměti anebo zasurfujete na internetu a tam či onde najdete to správné jméno, které patří jistému neznámému, nebo jako v dnešním případě jisté neznámé, tedy v této chvíli ještě nejisté známé, ale to už necháváme na vás, abyste vy tuto tajenku vyluštili.
1: Takže narodila jsem se kolem roku 1133, pravděpodobně ve Wartburku.
2: Tato poněkud přibližná informace nám poskytuje jistotu, že dotyčná nepřišla na svět v někdejším dvoutaktu výroby NDR, ale na hradě tohoto jména u německého Eisenachu.
1: Protože Wartburg leží v zemi Durinské, přidával se za moje jméno právě tento přívlastek.
2: Pocházela z rodu durinských Landkrabat a podle slov všech současníků, kteří o ní psali, byla svým vzrůstem i krásou nad všechnu myslitelnou ušlechtilost v podobě lidské vynikající, jako by byla spíše rostenka bohů, vznešená rodem a nadmíru počestná a co nejlépe v latinské řeči i písmě vzdělaná.
1: Ale to snad nebylo na škodu, aby královna vypadala k světu a v hlavě taky neměla prázdno.
2: Zajisté nikoli, spíše naopak, když vaše úroveň byla přece jenom nadprůměrná.
1: Do Prahy jsem přišla jako 20letá. Abych si vzala vdovce.
2: Ano, když si brala českého krále Vladislava, nebyla jeho první ženou. Před ní měl za manželku Gertrudu z Babenberku.
1: Pokud vím, založil král díky vlivu mé předchůdkyně v Čechách řadu klášterů, například Strahovský v Praze, také Doksanský v Plasích a v Litomyšli.
2: Většinou v nich nastoupily tehdy nové řády, premonstráti a cisterciáci. Ale zpátky k té svatbě. Ženichovi bylo dvakrát tolik než jí a měl už 4 odrostlé děti.
1: Lidem jsem byla zprvu přijata s nedůvěrou.
2: My jsme ke kněžnám a královnám z Německa byli vždycky ostražití. Ony české zkušenosti v tomto ohledu nebyly nejlepší.
1: Já však brzy získala přítele a spojence ve velkém muži, pražském biskupu Danielovi, který byl královým nejbližším rádcem a osnovatelem velkorysých plánů.
2: Pan biskup dost cestoval, podíval se i do Itálie a tam poznal umně klenuté kamenné mosty.
1: Doslova mě nadchl pro myšlenku postavit něco podobného i v Praze.
2: A ejhle, skutky vaše, drahá, nejjasnější a nejslavnější královno Čech, ukazují, jak jste moudrá, šlechetná a horlivá. Ať o jiném pomlčíme, co nade vše jest, to císařské dílo pražského mostu hlásá.
1: Kronikář Vincencius Pražský trochu přeháněl. Lichotil mi až nadmíru.
2: O nikoli. Neboť co z knížat ani vévodů až do dob vaší vlády ani provésti, ba ani vymysleti nemohl a nedovedl, to vámi, slavnou paní naší, ve 3 letech vykonáno jest.
1: Je pravda, že moji současníci vzhlíželi s úžasem na smělou mostní stavbu v krajinách záalpských nezvyklou.
2: Most, k jehož stavbě dala podnět naše neznámá, byl vedle staršího mostu v Řezně druhým kamenným mostem podobné konstrukce v celé střední Evropě.
1: Pochopitelně, že já jako slabá žena jsem stěží mohla vykonat sama tak těžkou práci. Ale my ženy máme i jiné zbraně než hrubou sílu. A tak jsem myšlenku o pražském mostě vnukla svému choti.
2: Ten slul spíše mužnou silou než silou ducha, ale představě kamenného mostu ve svém hlavním městě neodolala.
1: Stavba byla zahájena léta páně 1160.
2: A vydržela až do roku 1342, když se při velké povodni Pražský most zřítil.
1: Moje manželství s českým králem bylo šťastné a dobré.
2: Za to konec Vladislavovy vlády? Nikoli.
1: Můj manžel, král, o jehož statečných činech šla pověst celou Evropou, skončil nakonec jako vyhnanec na mém věnném panství Merane v Durinsku.
2: Naše neznámá, statečná a věrná královna ho doprovázela až do smrti.
1: Teprve můj syn Přemysl měl šťastný osud.
2: Druhá česká královna zemřela v Durinsku po 9. září roku 1174. Bylo jí tedy teprve kolem 40 let.
0: Zbytek už je na vás. Zdali se vám podařilo správně určit jméno této korunované neznámé. Odpovídejte nám na adresu kdotobyl@rozhlas.cz anebo taky na adresu kdotobyl Český rozhlas Brno PSČ 602 00. Ano, s touto soutěží se setkáte, když si nalistujete na naše webové stránky.

0: českou minulostí.
1: A my se, jak ostatně napovídá i znělka, teď vydáme o více než 400 let v čase nazpátek. A stejně jako u pana Stodoly se budeme zabývat jedním rodilým Slovákem, který přišel na svět kousek u města Martina, ale my ho nebudeme sledovat až na to staroměstské náměstí. Nás bude zajímat, čím on jako lékař přispěl k lidskému poznání. Doktor Jan Jesenius z Jasenic. Aneb anatomie pražská.
2: Anaxagoras, když se ho ptali, proč asi nejspíš byli podle domnění lidé stvořeni, pohlédl k nebi a ukazuje na ně prstem pravil.
3: Proto to se, jak myslím, člověk zrodil.
2: Tomuto výroku se všichni podivili. I když byl důstojný filozofa a přiznává se jim první místo nebi, věci to ve vesmíru nejvznešenější. Proto jsme se také, jakmile jsme byli k životu vzbuzeni ze země, postavili zpříma a rovně, aby se nám dostávalo poznání Boha. Což nejsou-li z nebe polní plodiny i vše ostatní, co rodí země a rovněž počasí a proměny dob? Z toho lze snadno viděti, že poslední starostí člověka jest upínati ducha na zkoumání božských děl přírody a řádně znáti, že na nebi, jež Bůh spravuje a v něm zaujímá místo vladaře, závisí vše, cokoliv vzniká na zemi. Neboť jako jsou jednotlivé věci, které tu jsou a se rodí, učiněny pro člověka nejinak než pochva pro meč, totiž obilí proto, aby přispívalo k životu, koně, aby vozili, skot, aby oral, psi, aby hlídali, ptáci a ryby, aby poskytovali potravy, ovce, aby dávali kožešinu a jejich vlna upřede na všatstvo, tak byl člověk stvořen k tomu, aby přemítal o Bohu a napodobil jej. Od něhož se mu, především právě k tomu, dostalo správného a pevného rozumu.
4: Tolik úvod spisku věnovaného nejjasnějšímu králi českému a vyleváženým stavům slavného království.
3: Tím králem myslí autor Rudolfa II.
4: Hlubokomyslné úvahy, na první počtení či poslech jakoby předmluva k filozofické eseji.
3: Leč není tomu tak. Slova ta vážou se k popisu pitvy, konané v Praze roku 16.
4: Inu, není pitevní protokol jako pitevní protokol.
5: Doktor Jan Jesenský, po latinsku zvaný Jesenius, svým rodem z Jasena, si dal záležet, když už to dílko věnoval samotnému císaři.
2: Jako však nejvyšší tvůrce stvořil k našemu užitku rozmanité věci, tak také ty věci rozmanitým způsobem našeho ducha zvou a lákají k tomu, abychom o nich přemítali. Neboť žádný jednotlivec nemůže znáti dokonale všechno. Některým se tedy líbí pozorovati hvězdy, jiné více těší rozjímati o elementech, některé vede záliba poznávati rostliny, někoho zase spíše vábí podivovati se rozmanitosti živočichů. Mně však, jenž cítím, že jest marné vyhledávati znalost jiných věcí, nezná-li člověk sám sebe, líbí se nade vše ostatní pozorovati jen na člověku, jak znamenitá a jak úžasná je stavitelská a tvůrčí činnost nejmoudřejšího Boha, jenž nezřídil na těle nic planého, nic přebytečného, nic, co by nebylo v nejlepším sledu a pořádku, aby tak uchovali svůj ráz a polohu v každém směru nejen všechny údy, nýbrž také jednotlivé části údů. Na těch je viděti, že jest stavba našeho těla dokonalejší než u živočichů prostých rozumů.

0: Rod Jesenských pochází z Turce,
1: což je kraj na středním Slovensku, nazvaný podle stejnojmenného hradu. Jeho střediskem je město Martin, dříve turčianský svatý Martin.
2: Asi tak 10 kilometrů od něj na úpatí Velké Fatry leží Horné Jaseno.
0: Podle něj se jesenští nazývali.
1: V tom případě se ale měli jmenovat Jasenština.
0: Asi ano, název obce se odvozuje od stromu jasanu.
2: O tom ostatně svědčí i erb jesenských. Na něm ten jasan je.
1: Jesenští byli šlechtici?
2: Erbovní list dostali 15. května roku 1562. od krále Ferdinanda I.
1: V té době byl Ferdinand snad už císař.
2: V Uhrách ho pokládali především za uherského krále.
0: Což platilo i pro Horní Uhry, jak se tehdy říkalo Slovensku.
2: V tom erbovním listu je vyjmenováno 11 jesenských, včetně Baltazara, což byl Janův otec.
1: Čím pak byl taťka?
2: No tak taťka byl zřejmě ve službách horních či komorních úřadů, které střežily nároky královské komory na výnos zdolování zlata, stříbra a mědi v oblasti kolem Banské Bystrice, Banské Štiavnice a Kremnice.
0: Středoslovenská horní města musela být chráněna a to stálo dost peněz.
2: Ty náklady nesly částečně slezští stavové.
0: Drahé kovy totiž putovaly mimo jiné ze středního Slovenska přes Turiec a Jablunkovský průsmyk a Těšín do Vratislavie, slezského hlavního města.
2: Byly tu tedy čilé hospodářské styky,
0: které zřejmě milého Baltazara Jesenského
1: z Jasena
0: přivedly k myšlence do toho Slezska se rovnou odstěhovat.
2: Erbovní list
0: roku 1562.
2: uvádí Baltazara ještě pohromadě se všemi ostatními jesenskými, takže žil ještě stále na území Horních Uher.
0: Zatímco jeho syn Jan se narodil,
1: stalo se tak o 4 léta na to, v roce 1566,
0: už ve Vratislavi.
2: Důvod stěhování je ještě jeden.
1: A to?
2: Na slovensko-tureckém pohraničí zrovna ožila bojová činnost. Bylo tudíž bezpečnější si ty Turky držet trošku od těla.
3: V 60. letech byl Baltazar Jesenský dospělý muž. Narodil se tedy kolem roku 1540.
1: Uvažuje ve své knize o Janu Jeséniovi významný český historik profesor Josef Polišenský, autor jeseniovské monografie.
3: Tomu by odpovídalo, že žil ještě koncem 16. století, ale ve druhé polovině 90. let o něm čteme, že je nemocen patrně trvale. Někdy kolem roku 16. Baltazar, který nikdy, pokud víme, nepoužíval svůj přídomek a nezdůrazňoval svoji urozenost, zemřel. Na sklonku svého života se soudil o dům a hostinec, který vedl náhradou za nějaký nezaplacený dluh. Tento soudní spor převzal po otci Jan, doktor Jesenius, za spoluúčasti sourozenců, kteří žili ve Vratislavi. Mladý Jesenius vedl soudní spor za cenu značných nákladů bezúspěšně až do roku 1615.
1: Ještě předtím, než se stal doktorem, musel vystudovat, ne?
2: Navštěvoval ve Vratislavi vyhlášenou městskou školu u svaté Alžběty.
0: Na její učební program měl vliv sám filozof Filip Melanchthon.
2: Vratislavská latinská škola byla vynikající přípravkou pro studenty protestantských univerzit ve Wittenberce a v Lipsku. Tam měli mladíci z Vratislavie svoji burzu.
1: Co se tam prodávalo?
2: Vědění. Burza. To byla kolej vysokého učení.
3: Z alžbětinské školy vedla pravidelně cesta nadaných synků do severoněmeckého Wittenberku a severoitalské Padovy. Touto cestou šel i Jan Jesenský. Ve svých 17 letech se zapsal doslova a do písmene jako Johannes Jesenský Vratislaviensis,
1: tedy Jan Jesenský Vratislavský,
3: syn vratislavského měšťana Balcara,
1: což byl zkomolený Baltazar,
3: do matriky univerzity ve Wittenberce. Ani tehdy, ani v době, kdy už byl sám ve Wittenberce profesorem, ba i rektorem, nevidíme v univerzitních spisech, že by byl jiného než měšťanského původu.
0: Ve Wittenberce však Jan dlouho nevydržel.
1: Nelíbilo se mu tam?
0: Ino, bylo to už jiné než v Melanchtonově době. Univerzita se stala strážkyní luteránské pravověrnosti.
2: A hlavně nesnášenlivosti.
1: Takže kam teď?
2: Do Lipska.
3: A tak se s 19-letým Janem Jesenským, Slezanem počítaným do polského národa, setkáváme na univerzitě v Lipsku. Ani tady nenajdeme stopy po nějakém predikátu. V Lipsku pobyl Jan plné 3 roky. Studoval zde filozofii a pak medicínu pod vedením věhlasného anatoma Jiřího Waltera. Tam také započal své první pokusy o vivisekci.
1: Vivisekce je zákrok na živém zvířeti, při kterém je použita operační technika bez znecitlivění.
2: V Lipsku obhájil Jesenský svou disertaci o nesmrtelnosti duše.
0: A odešel do Itálie, kde ho čekala Padova.
3: A zde se Johannes Jesenský von Jesen z Vratislavie, studiosus naturae, čili zájemce o přírodní vědy, zapsal mezi členy obce studentů z Germánie, studujících na Padovské univerzitě. Slavné gymnázium Patavínum se koncem 16. století dělilo na učení právnické a učení filozoficko-lékařské. Toto druhé se stalo také školou Jana Jesenského, protože na něm mohl pokračovat ve svých studiích započatých v Lipsku. Padovská medicína byla tehdy nejlepší na světě. Z proslulých lékařů zde zanechal svou výraznou stopu především Nizozemec Vesalius.

0: Dominus Johannes Jesenius, jak mu v Padově obyčejně říkali, se jako student vyznačoval nadprůměrnou žízní.
1: Prosím?
0: Nedořekl jsem. Žízní povědění.
1: Ach tak.
0: Zejména jeho zájem o anatomii byl mimořádný.
1: Pitval
0: rád? Nadmíru. Jeho profesor Fabricio s ním měl velké problémy, protože Jesenius se spolu ještě s jinými domáhal většího počtu anatomických cvičení a pitev.
2: Jinak si Jan žil v Padově obdobně jako jeho kamarádi. Vyznačoval se žízní...
1: Povědění?
2: Teď mám na mysli tu normální žízeň.
0: Taky měl spory pro dluhy?
2: A byl prý povahy svárlivé. Rozhádal se s celým národem německým.
0: Tím se myslí studenty, kteří přišli z Germánie.
1: Proč se s nimi rafl?
2: Protože všem vyložil, že jako uherský šlechtic vyžaduje lepší zacházení.
1: Takže najednou z něj byl šlechtic?
2: Najednou si na to vzpomněl.
3: Protože se dříve nikdy svým šlechtickým původem neoháněl, stojíme před otázkou, odkud se u syna počestného vratislavského měšťana
1: a hostinského,
3: odkud se u něj vzalo poněkud pozdní povědomí šlechtické nadřazenosti. Tato dobově podmíněná pýcha urozenosti. Zdá se, že v Padově, kde se Jesenius tolik neschodoval se svými měšťanskými druhy, se snažil usilovně získat přízeň studentů šlechticů. Právě tehdy složil svoje první tištěné dílko, oslavnou elegii na odjezd českého pána Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic do Prahy. Zdeněk Vojtěch, o 2 roky mladší než Jesenius, končil tehdy svoji cestu po Evropě a vracel se domů, kde ho čekala závratná kariéra u dvora, vrcholící hodností nejvyššího kancléře Království českého.
2: Onen plod mládí svého připsal
3: božskému Rudolfovi II.
0: Daleko více se však věnoval próze, a to próze medicinské.
2: Na veřejné disputaci obhájil svoji lékařskou tézi s inspirativním názvem
3: o onemocnění žluči při třídení zimnici.
0: Téhož dne však Jesenius obhajoval i svou práci filozofickou.
2: Studoval přece na fakultě filozoficko-lékařské.
0: A ta pojednávala o nároku lidu na odpor proti tyranům.
1: A k jakému závěru v ní došel?
0: Že poddaní mají nejenom povinnosti, ale i svoje práva.
1: Jaké radostné zjištění.
0: Myslí se vůči svým vrchnostem, a jestliže panovník poruší své smluvní povinnosti a závazky, pak jsou jeho poddaní zbaveni všech povinností a závazků vůči němu.
2: Tyto myšlenky ovšem jejich autor pro jistotu zanechal v Padově, když se vracel do střední Evropy, do Prahy, neboť v tamních zeměpisných šířkách šlo přece jenom o ideje příliš radikální.
0: Do té Prahy si přijel pro titul.
1: Jaký?
0: Doktorský, dokonce tuplovaný, lékařský i filozofický.
3: Ve svém domě blízko hradu mu ony tituly udělil císařský velkoalmužník Jacobus Chymarheus.
1: Půvabná profese, velkoalmužník. Čím pak se zabýval?
0: Korupcí ve velkém.
1: Začbral úplatky?
0: Za všecko. Především však za tituly, a to nejen vědecké, ale i za tituly falckrabat, které císař učencům uděloval.
2: Úplatkářství v Praze u dvora jenom bujelo.
0: Jan Jesenius dobře věděl, kolik takových doktores bulátí,
2: neboli doktorů vyhlášených jenom z politické moci,
0: běhá po světě.
1: I u nás takových běhá do dneška dosti.
0: Proto se nespokojil jen tak s ledajakým dekretem. Dal si zdůraznit, že má na dvojí udělený titul plné právo, a tomu dosvědčili především pražští dvorští lékaři.
3: Přes Prahu se doktor Jesenius vrátil z Padovy do Vratislavě. Nikoli však na odpočinek a rozhodně se nehodlal spokojit s poklidnou lékařskou praxí ve slezském hlavním městě. U císařského dvora zatím zůstat nehodlal, protože tam byla pro mladého muže konkurence příliš velká. Nadějnější byla situace na kurfiřském saském dvoře v Drážďanech.
0: Ještě než se do Drážďan vypravil, připravil si tam půdu.
1: Jak se taková půda připravuje?
0: No, sepíše se spisek.
1: O čem?
0: Ku příkladu o nové a pravdivé filozofii veškerenstva.
1: Smělé téma.
0: A ten spisek se pak věnuje zdejšímu vladaři. A ten vladař poté autorovi jako výraz uznání udělí titul dvorního lékaře saských kurfiřtů.
1: To museli mít saští doktoři radost.
0: No, obrovskou.
1: Důvod?
0: On totiž Saský dvůr novou profesuru Jana Jesenia na Wittenberském vysokém učení nevybavil novými příjmy a prostředky na jeho plat.
1: Takové místo bez odpovídající mzdy není ovšem příliš lukrativní.
0: Ty peníze měly být teprve získány.
1: Jak?
0: To je to. Úsporami.
1: Na úkor?
0: Ostatních pánů profesorů.
1: Nepopulární opatření.
3: Nakonec však byl odpor profesorského sboru přece jenom zlomen a počátkem roku 1594. byl Jesenius jmenován mimořádným profesorem chirurgie a téhož roku řádným profesorem anatomie. Učednická a tovarišská léta byla u konce. Před Jeseniem se otevírala učitelská dráha na univerzitě, na níž před třemi generacemi zahájil svůj boj proti Římu doktor Martin Luther.

0: Jeseniova kariéra šla nahoru.
1: Už jako wittenberský pan profesor se oženil v rodné Vratislavi s Marií Felsovou, sestrou svého přítele z lipských studií.
0: Uplynula další dvě léta a ve svých pouhých 31 letech byl zvolen rektorem univerzity ve Wittenberce.
1: Tím pádem mohl mít svoji nástupní řeč o mravech a zákonech, kterou věnoval vévodovi.
0: Prý to bylo studenty přijato mnohem příznivěji než obvyklé otravné předčítání kázeňského řádu.
1: Netrvalo však dlouho a Jan Jesenius se seznámil se dvěma muži, kteří mu měli dát brzy podnět k nové změně jeho působiště.
0: První se jmenoval Jakob Typůst.
1: Ale jinak užíval podle tehdejší módy polatinštělé příjmení Typocius.
0: Byl to historik, který sepsal dějiny Špécka.
1: Jenže zdejšímu panu králi se nezdály dostatečné. Typocius tudíž upadl v nemilost a kariéře byl konec.
0: A to mohl být ještě rád, že si zachránil holý život.
2: I profese historika může být nebezpečná, jakož i těch, kdož historii vykládají. Prosím všechny přítomné, aby si to zapamatovali.
0: Milý Typocius pak žil v Německu a v Praze vydal dílko, ve kterém se přimlouval za zavedení daně na podporu války proti Turkům.
1: Čímž si velice šplhl u císaře Rudolfa II., pročež ho tentýž povolal do Prahy jako svého dvorního historiografa.
0: Jesenius se s ním seznámil.
1: A od té doby lze sledovat jeho zájem jak o historii, tak i o Prahu.
2: A to druhé jméno?
0: To byl dosavadní astronom krále dánského a norského, bývalý ředitel observatoře na ostrově Hven.
2: Stačí, je to jasné, Tycho Brahe. Ale jak pak se ten s Jeseniem seznámil? Bylo to v Praze?
0: Ne, ve Wittenberce. Tycho i jeho rodina tady byli několik měsíců Jeseniovými hosty.
1: Mezi ním a těmi dvěma učenci panovalo vzájemné přátelství.
0: A tak není divu, že ho ti dva pozvali v roce 1600 do Prahy.
2: Jeseniův pobyt v našem hlavním městě je obvykle spojován s první veřejně provedenou pitvou.
1: I když nešlo o první pitvu u nás, jak ukazuje korespondence pražských lékařů z poloviny 16. století a obrázky v rukopisech, které jsou ještě mnohem starší.
0: Veřejná pražská pitva však měla přece jenom velký význam.
1: Jesenius přispěl svým vystoupením ke zlomení předsudků a jeho počin byl po zásluze oslavován.
3: A teď se loučíme nejenom s tímto významným vědcem české historie, ale i s toulkami. Připravili je pro vás redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas.cz. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Brno zaměstná další úředníky, zakládá nový odbor veřejných zakázek. Kroměříž vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Dnes končí znojemské historické vinobraní a bude skoro zataženo, postupně zataženo s teplotami do 22 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Brněnský magistrát zakládá nový odbor veřejných zakázek, zaměstná proto 7 nových úředníků. Schválili to tento týden radní. Podle vedení města to má vést k úsporám, protože si radnice nebude muset tak často objednávat služby jiných poradců, zdůvodňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
6: Jedním z hlavních cílů, proč zřídit tento odbor, je zvýšit odbornost a efektivitu při přípravě veřejných zakázek a také to, že bychom ve větší míře chtěli tuto agendu zajišťovat vlastními odbornými kapacitami na magistrátu, namísto abychom využívali externích služeb.
5: Kroměřížská radnice vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Rozhodli o tom zastupitelé města. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška půjde o kanalizaci o celkové délce 367 metrů, která bude napojena na čistírnu odpadních vod. Nyní jsou odpadní vody v této části města sváděny mimo kanalizaci, většinou do individuálních septiků. Díky dotaci, kterou se městu povedlo získat, musí být podle Vondráška kanalizace hotová do konce roku 2028. Ještě do dnešních 14 hodin můžou lidé navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Dnešní program upřesňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
7: Samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mazhausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
5: Velkomeziříčtí skauti prodávají kávu v areálu Fary. Akci Káva od srdce spustili v pátek a dnes ještě nabízí nápoje do 17 hodin. Výtěžek každoročně věnují některé z rodin z okolí Velkého Meziříčí.
0: Sport.
5: Fotbalová zbrojovka porazila v zápase 2 brněnských týmů Artis 2-1. 2 týmy z Brna se v utkání nejvyšší soutěže setkali po takřka 90 letech. Trenér zbrojovky Martin Svědík mluvil o tom, co výhra v takovém utkání znamená.
8: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
0: Počasí.
5: Na jihu Moravy bude skoro zataženo, postupně čekejte zataženo, odpoledne na jihozápadě občasný déšť, večer přechodně strážky ustanou. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, vítr slabý, postupně mírný, západní. Rozptylové podmínky většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
9: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které se tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme už v posledním roce, 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15

0: Důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
0: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
0: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak dlouho?
0: Chceme, aby zezlátli a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompote. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompote?
0: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompote, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
0: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm krát 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na skus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
0: Teď si to jabko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne. A v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
0: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
0: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
0: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
0: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
0: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
0: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
0: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompote, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
0: Vlastně jo, dám si na dno kompote, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
0: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka o

0: ochucená krém šantily, jak ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, že by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
0: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
1: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
0: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže dva recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme ke konci, zbývají už poslední tři recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít. Třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, ale inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí, a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku, a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 17:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my jsme...
0: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá, celá nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trh. A on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to jenom ten adrenalin.
2: Jo.
0: Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, máme to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: let na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinu s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Boskovice si na novou sportovní halu půjčí až 140 milionů korun. Stát loni nabyl po lidech bez dědiců a závěti majetek za 560 milionů korun. V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar, letos už jich je 10. A bude skoro zataženo, postupně zataženo s teplotami do 22 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Vedení Boskovic připravuje stavbu nové sportovní haly v areálu Červená zahrada. Radní tento týden schválili návrh úvěrové smlouvy a předloží ho zastupitelům. Celkově si město půjčí až 140 milionů korun. Rozpočet na výstavbu haly je necelých 180 milionů. Hala nabídne zázemí florbalistům, basketbalistům nebo třeba volejbalistům, pokračuje mluvčí radnice Martina Žižková.
3: Úvěr je možné čerpat postupně a úroky se hradí pouze z vyčerpané částky. Čerpání úvěru se předpokládá v letech 2027 až 2028. Město zároveň sleduje možnosti získání dotace na výstavbu sportovní haly.
1: Stát loni získal dědictví po lidech bez příbuzných a bez závěti za více než 560 milionů korun. Jde o takzvané odúmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řešil přes 1600 takových případů. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. V Česku dnes začíná měsíc dobročinné závěti. Kampaň má podpořit lidi v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace a projekty. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství, málo je i klasických švestek i raných odrůd hrušek či jablek. České tiskové kanceláři to řekli dotázaní provozovatelé pálenic na Brněnsku. Kvůli suchu je podle nich ovoce navíc menší, pálenky je z něj tak méně. V brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibar. Letos tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků. Prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let. Podrobnosti o mláďatech doplňuje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
4: Je to třetí vrh momentálně letošní, protože ta první várka, co vlastně byla někdy krátce na jaře, tak to byla taky od dvou samic a teď vlastně na podzim porodila zatím jedna samice a jak říkám, ta druhá ještě je březí. Takže konkrétně se jedná o třetí vrh, ale očekáváme ještě čtvrtý.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude skoro zataženo, postupně zataženo. Odpoledne čekejte na jihozápadě občasný déšť, večer přechodně srážky ustanou. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, vítr by měl foukat slabý, odpoledne mírný západní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer mírně nepříznivé. Biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor na 250. kilometru ve směru na Kroměříž, tam řidiči hlásí předmět na vozovce a v Brně projíždějte opatrně místem nehody na Jílkově ulici. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

Milí posluchači, v dnešním vydání mých hudebních lásek uslyšíme hudbu Jaroslava Ježka jak orchestrální v podání nezapomenutelného Gustava Broma, tak sólovou v úvodu a závěru od jeho dlouholetého klaviristy Milana Vidláka. Ten zahájí jednou z méně obehrávaných melodií, jak zazněla poprvé 10. prosince 1929 v jazzové revue Fata Morgana. Na již 8. premiéře toho nerozlučného bratrstva Voskovec Werich Ježek. Milan Vidlák ji použil, stejně jako řadu dalších, a v době vzniku Ježkem autenticky nenahraných, když se podílel na tvorbě 12-dílné série hodinových pořadů o historii Osvobozeného divadla, vysílané naší stanicí v letech 1998 a 99. Už jsem se tu jednou o tomto archivním pokladu zmínil. Jeho hlavním tvůrcem byl Josef Prudil. Vyslechněme tedy Fata Morgana Fox. Příjemný poslech přeje Jan Dalecký.

Nasáhli jsme ducha hudební invence Jaroslava Ješka a připomeneme si teď dobu před 50 lety. Rok 1976, tedy rovněž šestkový, byl štědřejší než jiné vznikem řady znamenitých rozhlasových nahrávek nových podob Ješkovy hudby. Jen v brněnském studiu jich bylo natočeno 11, a to zásluhou orchestru Gustava Broma a rozhlasového orchestru Studio Brno. Své členství v prvním z nich v dobách válečných oživil v 70. a 80. letech už ne jako trumpetista, ale coby skladatel a aranžér Alexej Fried. Byla to intenzivní spolupráce, doložená desítkami partitur, a tři z nich nesly jméno původního autora Jaroslav Ježek. Nahrávalo se ve studiu Československého rozhlasu Brno v říjnu 1976 a my nyní z této kolekce vyslechneme písně Život je jen náhoda a Klobouk vekřový. Po hudební přestávce trojici snímků Alexeje Frieda dokončíme, a nejen to.

Milí posluchači, to nejpopulárnější z díla Jaroslava Ježka, jak jsme před chvílí nakousli ve zvuku orchestru Gustava Broma ve speciálním aranžmá Alexeje Frida, uzavřeme třetí z nejpopulárnějších melodií Tmavomodrý svět. Tedy písní, jež vznikla během hostování Osvobozeného divadla v Brně, konkrétně na jevišti divadla na výstavišti v tichu sálu před představením. Alexej Frid byl za války trumpetistou Bromova orchestru, po válce aranžérem pražského orchestru Ladislava Habarta a vyrostl v jednoho z originálních českých skladatelů. Nestratil však vztah k rodnému Brnu, jak jsem se už před chvílí zmínil. Za měsíc, 13. října, by oslavil své 104. narozeniny. Bromův skvělý orchestr vnímáme vždy jako celistvý masiv. Já si dnes ale dovolím vyjmenovat všechny jeho členy právě před půl stoletím, v době nahrávek dnes zařazených. Na trubky hráli Jaromír Hnilička, Václav Holub a Jindřich Šmek, trombonisty byli Jan Formánek, Mojmír Bártek a Gustav Brom junior. Na saxofony to byli František Navrátil, Zdeněk Novák, Miloslav Petr a Josef Audes. A rytmiku tvořili

klavírista Milan Vidlák, kytarista Igor Vavrda, basista Jan Hubáček a bicí nástroje obsluhovali Václav Skála a Vítězslav Vavrda.

Když nyní po trojici hitů Jaroslava Ježka v podání Gustava Broma sáhnu po mnohem nedávnější světoznámé muzikálové melodii New York, New York, mnozí z vás si pomyslí, že nemám všech pět pohromadě. Kdo však zná alespoň v kostce smutný osud Jaroslava Ježka za druhé světové války daleko od vlasti, ví, že vedle data a místa jeho narození je i to druhé, jež zní 1. ledna 1942 New York. Těsně před smrtí pojal skladatel za ženu dívku z Moravy, Františku, pro Ameriku Francis, která po válce přivezla urnu s jeho popelem a příležitostně zajížděla do staré vlasti. Také roku 1976, kde se mimo jiné účastnila jubilejních oslav skladatelova výročí. Mám na ní vzpomínku ze slánských jazzových dnů, kde byla povinná Ježkova hudba. Ta může za to, že jsem se přidal ke kytarovému duu Brno a vzniklo tak trio Ornis. V listopadu oslaví 50 let. Složitá historie, že? Ať tedy zazní oslava místa Ježkova skonu v nahrávce rozhlasového orchestru Studio Brno z 10. října roku 1989 i závěrečné klavírní rozloučení Milana Vidláka Ježkovou valčíkovou písní Báječná je Paříž. Zpěvního partu se ujala jeho žena Luba Sonková. Ze světových velkoměst do našeho Brna vám rychlou zpáteční cestu přeje Jan Dalecký.

0: určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Deňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
2: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
1: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
2: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
1: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
1: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
2: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
1: Hodně štěstí!

Blíží se poledne a to je doba, kdy se na těchto rozhlasových vlnách ozývají hlasy zvonů. Tentokrát nemusel pro ně jezdit náš spolupracovník Štěpán Radkovič daleko. Kostel svatého Jilii totiž stojí v jeho bydlišti v Bulharech. Tentokrát to budou ty, které jsou zavěšeny právě v kostele svatého Jilii, myslím ty zvony, tedy v proslulé vinařské obci na Břeclavsku. V poledne tu znějí celkem dva ze čtyř zvonů zde zavěšených. Jinak historie Bulhar, tak ta sahá až do poloviny 13. století, tehdy spadali k panství v blízké Lednici. Název byl jinak přenesen z obce Pulgarn, v Horním Rakousku, odkud přišli jeho první obyvatelé. Od 17. století se v němčině užíval tvar pulgram, vzniklý tedy hláskovým přesmykem. Do češtiny byl název zpočátku přijat jako Pulgaři, poté jako Pulgarov a pak Pulgary. Tento název byl pak po druhé světové válce změněn na Bulhary, i když s Bulharskem nemá nic společného. Tamní dominantou je barokní kostel svatého Jilii a my se s ním a s Bulhary loučíme svátečním zvoněním. Dobrý den, milí.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Blízko haly Rondo v Brně vznikne v rekonstruované zástavbě 660 městských bytů. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Brněnské mateřské školy letos zapojí děti do rozhodování o využití peněz na jejich fungování a bude skoro zataženo, postupně zataženo s teplotami do 22 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Radnice Brno-Střed nechá blízko haly Rondo postavit 660 městských bytů. Vzniknou v Křídlovické ulici po rekonstrukci dvou domů. Na jejich podobu, včetně vnitrobloku, vypsala městská část architektonickou soutěž. Vítězný návrh je zveřejněný na webu kanceláře architekta města Brna. Tým, který soutěž vyhrál, dostane za úkol projekt dopracovat a připravit kompletní projektovou dokumentaci. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky. Lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
2: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čili to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
0: Češi loni spotřebovali historicky nejvíce mléka a mléčných výrobků. Podle Českomoravského svazu mlékárenského skonzumoval každý spotřebitel skoro 279 kg výrobků v přepočtu na mléko. Při přibyslavském mlékárenském setkání to řekl předseda svazu Jiří Kopáček. Meziročně konzumace stoupla o skoro 7%. Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 000 korun, o jejich využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Proč město k tomuto kroku přistoupilo, vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu.
3: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude postupně zataženo, na jihozápadě s občasným deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní. Biozátěž na jedničce tedy také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se mezi stým 96. a stým 84. kilometrem tvoří ve směru na Prahu nesouvislé kolony. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Stříbrňanka polkou Blahoslava Smyšovského Antonína Galušky nás úvodu potěšila a otevřela první hodinu vysílání Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Lubor a na Slovensku slaví jmeniny Ctibor, Tobiáš a Tobias. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti, lásky a hlavně dobrou mysl. A pojďme na další písničku, Antonín Michna, Vrbecká dědina a Lácarang.

0: Vítám ve vysílání paní Marošku z Vysočiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško, já vás zdravím a také všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: Dnes bych vás prosila o písničku pro ty, co mě přáli k narozeninám a k svátku, že jim za to moc děkuju, i když někdo se třeba jsme se nějak neto, takže ať mě to odpustil, že jsem jim třeba neodpověděla hnedka na SMSku, nebo já nevím. Takže já moc děkuju za všechno a mějte se moc hezky a mějte se rádi.
0: No, a budeme se snažit. Naschledanou.
1: A buďte zdraví a
0: ano,
1: hlavně.
0: Hodně zdraví také.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. Tak a já se teď vezmu napřímo telefon. Halo, halo. Prosím, tady blahopřání. Kdo se k nám dovolal?
2: No, tady je Jaroslav z Letrokovic.
0: Prosím, pane Jaroslave, můžete?
2: Tak předem vás všechny ve studiu Rádia Zlín zdravím. Dnes bych chtěl popřát babice Pakanové z Dumňan jejím 95. narozeninám. Babičko, vašim krásným 95. narozeninám vám ze srdce přeji hodně, hodně a ještě jednou hodně zdravíčka, štěstíčka, hodně osobní pohody, hodně lásky o svých nejbližších, hodně pusinek od vnoučat a pravnoučat. Přeji vám taky, abyste měla kolem sebe lidi, kteří vás milují a mají velice rádi. Babičko, velice rád vzpomínám na vaše chuťové, nepřekonatelné zázvorníky, které dovedete upéct jedině vy. Babičko, přeji vám ještě jednou hodně zdravíčka, hodně osobní pohody, abyste užila ještě těch pravnoučátek. To vám ze srdce přeje děda Matyáš z Otrokovic. Děkuju vám a nashledanou.
0: Nashledanou. A já tady připojím e-maile, poštu, tak dnes se slaví v plném zdraví krásných, úctyhodných 95 roků pan Jan od Sloň z Vémyslic. K tomuto výročí mu celá rodina přeje hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu. A další e-mail. Dnes slaví 90 roků dlouholetý varhaník ve Větéřově pan Josef Kudr. Na Větéřovském kostelíčku bíjí hodiny, oznamují všem vaše 90. narozeniny. Dnes je svátek, dnes je slavný den. Vy jste v roce 630 byl pokřtěný Josefem. Vždy jste toužil po traktorech, motorkách a po autech a oni vás však požádali hrát na větéřských varhanech. Farářovi slzy tekly, lid se štěstím nadýmal, když jste na první mši svaté zahrál, již jsem dost pracoval. A že by vám smutno bylo samotnému na kůru, proto jste si brzy zřídil mužsko-ženskou kapelu. Co svadeb vy odbil jste již, co slavností přehrál jste, za to vám dnes lid větéřský převelice děkuje a přeje štěstí, zdraví, pohodu, k tomu dobrou náladu, boží lásku, požehnání, ať vás všichni svatí chrání a Panna Maria přijme pod svůj ochranný plášť. Za vše děkuje kostelní pěvecký sbor a farníci. A ještě do třetice 8. září oslavila své krásné 90. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Jaroslava Niederhafnerová z Moravských Budějovic. Vše nejlepší do dalších let, zdraví, štěstí a radost ze své zahrádky jí z celého srdce přejí dcera Jaruška, synové Karel, Honza a Jiří s rodinami. Tak přátelé, písnička Krojovaná frajírečka, pánové Fischer, Rapáč, Polakovič a Záhorjenka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání paní Líbu z Veverské Bytýšky. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já všechny posluchače zdravím a přála bych, prosím, o písničku k narozeninám paní Růžence Fischerové a z Veverské Bytýšky a Lubovi Machovi k dnešním narozeninám. Taky z Veverské Bytýšky.

Tak a pojďme ještě tady na psaná přání před písničkou. Tak dobrý den, dnes slaví krásné 80. narozeniny maminka, babička a prababička paní Marie Pavelcová z Bořenovic. K tvému životnímu jubileu ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky a božího požehnání. To vše ti přejí synové Antonín a Karel, snachy Jitka a Martina, vnoučata Michal, Markétka, Miriam, Karel, Petr a pravnučka Meliska. A dále čteme, rádi bychom poslali moc pozdravů a lásky pro naši tetu Marunu a strýca Laďu do Nenkovic. Maruna slaví narozeniny dnes a Láďa hned v zápětí 19. září. Maru a Laďo, moc děkujeme za krásné přivítání na nedávné návštěvě. Bylo u vás vždy moc fajn, jako vždycky. I když nás dělí velká dálka a vídáme se jen jednou za rok, myslíme na vás ze studeného Norska každý den. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, klid a stále dobrou náladu. Ze srdce přejí a moc zdraví Petra, Bjarte a kníráček Dante. Tak a ještě jedno přání připojím. 15. září oslaví krásných 75 let milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Petr Čech z Valče. K tvému blížícímu se významnému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme především pevné zdraví, neutuchající elán, spokojenost a spoustu radostných chvil v kruhu rodiny. Máme tě moc rádi a děkujeme za vše, co pro nás děláš. To vše ti s láskou přeje manželka Helena a děti s rodinami. A já posílám písničku, další moravská lidová, Tancuj, tancuj, vykrůcaj a Kunovjan.

0: doufám, že jste si třeba i zanotovali, zaspívali, pardon, a pojďme přivítat paní Martu Ryzmanovou z Nesovic.
1: Krásné dobré odpoledne vám všem v rozhlase Brno přeji. Zítra, 14. září, slaví 101. narozeniny pan Miroslav Hanák, rodák z Nesovic, který žije již rok v domově důchodců Hvězda v městysi Nové Hvězdice na Vyškovsku. Ještě jednou mu přeji za všechny přátele z Nesovic hodně zdraví a veselou mysl, která mu vůbec nechybí. Chtěla bych také poděkovat za oslavu ve čtvrtek 10. září, kterou mu nový domov připravil. Děkuji vedení domova a zvláště všem sestřičkám, ošetřovatelkám, kuchařkám tohoto domova a ocenit jejich těžkou práci, kterou klientům domova s láskou věnují. Popřát mu přišli zástupci obce Nesovice a Nové Hvězdice a sousedé z Nesovic. Celý sál rozespíval výborný harmonikář Ladislav Vrána, který svým repertoárem připomněl přítomným své mládí. Děkuji všem za krásné, dojemné odpoledne.
0: To je nádherné.
1: To je vše.
0: Ano, z té prvé narozeniny, pan Hanák, no úctyhodné. Ano.
1: A nejradši má vínečko bílé.
0: Ano. Ano.
1: Ale vím, že to nejde.
0: Ano, tak někdy třeba příště taky uslyší pan Hanák. Tak paní Marto, my děkujeme za toto přání, úžasné, krásné, a písničku pošleme za malou chvíli, ano?
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Ano, nashledanou. No a já tady připojím právě e-maily, které tady mám. Sice s malým zpožděním, cituji, ale přesto bychom rádi popřáli k významnému životnímu jubileu Stanislavu Holubovi z Ladné, a to hodně zdraví, elánu a božího požehnání. Ať se ti, Staňo, daří nejen ve vinařství, ale i ve všech dalších životních sférách. To ti přejí všichni holuby a celá široká rodina. Tak, dobře, to ti přeji Holubovi, asi by bylo správně. Takže pojďme na další přání. Přání pro baby Lidy z Velkých Pavlovic. Baby, před 2 lety si přání v rádiu neslyšela, tak to zkouším letos. Přeji ti vše nejkrásnější, spoustu zdraví a energie do života a posílám pusu Simona. A snad se poznáte, protože baby Lidy, nemáme tam zase celé jméno, ale z Velkých Pavlovic, tak možná budete vědět. Tak pojďme dále. Mám ještě tady další přání. Milá redakce, prosím, zahrajte mé mamince, paní Emilii Březovské z Petrova, k jejím 87. narozeninám. Ty slaví právě dnes. Drahá maminko, přejeme ti ze srdce vše nejlepší, především pevné zdraví, které nejvíc potřebuješ, a hodně spokojenosti a radosti s rodinou. Přání posílá manžel Miroslav, dcera Jana a vnuk Daniel se Zuzkou. A ještě pokračuji. Dobrý den, chtěla bych dát zahrát nějakou pěknou písničku pro naši maminku Ludmilu Juřicovou z Poteče, jejím 75. narozeninám, kterých se dožívá právě v tento den. Přejeme jí ze srdce hlavně pevné zdraví, boží požehnání, spokojenost, životní pohodu, žádné starosti, radost vnuků a spoustu šťastných chvil v kruhu nejbližších. Současně v úterý 15. září oslaví její vnuk Vojta Bartoš z Valašských Klobouk kulaté 20. narozeniny. I jemu přejeme hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, boží požehnání, hlavně hodně lásky a hodně sportovních úspěchů. To vše přeje oběma Mirka s rodinou a celá rozvětvená rodina Juřicova a Klišova. A už poslední. Dobrý den, chtěli bychom poslat písničku s přáním paní Alojzii Špačkové z Letonic, která 16. září slaví krásných, úctyhodných 94 let. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně sil do dalších let. Ať je stále plná energie jako doposud, život jí baví a každý nový den jí přinese radost. To vše jí přejí bratři Jan a Jindra s rodinami. Moc vám děkuji, Smejkalová. Takže předali jsme všechna tato přání a pojďme doplnit písničkou Václav Krutílek, Věra Filgasová, Taková hubienka a Lidečanka.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Brno.
1: Ano, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já tady vítám další telefonát dalšího človíčka. Tak kdo pak tam je?
2: Dobrý den, paní Navrátilová, pěkně vás zdravím i všechny posluchače.
1: A kdo nás zdraví?
2: Paní Švehlová z Jarošova.
1: No vítejte, prosím, můžete.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Pěkně vás zdravím i všechny posluchače. Ráda bych poslala písničku do Žeravin, kde dnes slaví své krásné 66. narozeniny paní Liduška Šticová. Milá Liduško, do dalších let ti přeju hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti kolem sebe, které stejně hodně máš. A taky bych se ti chtěla ještě moc poděkovat za tvoje dobré srdíčko, co jsi pro nás udělala, ty víš dobře, jak to je. Moc ti za to děkuji, moc děkuji. Vám, paní Navrátilová, moc
1: ano,
2: děkuji.
1: Přeju hezký
2: den a
1: ať se vám daří, nashledanou.
2: Děkuji moc, nashledanou.
1: Tak a já tady připojím e-mailovou poštu. Omlouvám se, že beru tak po jednom telefonu, ale mám těch přání opět zase hodně a vůbec nevím, jak to teda zvládnu, stihnu všechno v této hodině. Ještě, že máme tu druhou po 18. hodině. Pokud neuslyšíte své přání, prosím, tak mějte trpělivost, večer určitě zazní. Ano, tak pojďme na to. Písnička k narozeninám, ať zaletí do Bučovic za paní Jarmilou Zajdákovou. Štěstí, zdraví, lásku, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše podaří a můžeme nadále dobrá parta setkávat se v Luhačovicích. To ti přeje Hanka z Hulína. Děkuji, Druláková Hana. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Tak dobrý den, zdravím Rádio Brno a prosila bych písničku pro mého manžela Jaroslava Dvořáčka z Milonic, který právě dnes slaví jubileum a 70 roků. Přejeme hlavně hodně zdraví, které velice potřebuje. Štěstí, rodinné pohody a také hodně lásky o svých milovaných. Přeje manželka Eva, dcera Eva, syn Jaroslav, vnoučata Tomášek, Vendulka a Štěpánek a celá rodina Dvořáčkova a Loubalova. A dál pokračuji, milá maminko, k tvému životnímu jubileu 50. ti přeji pevné zdraví, hodně štěstí, životní pohody a úsměv na tváři. Děkuji ti za vše, co pro mě děláš, za tvou lásku a péči, mám tě moc ráda. Tvá milovaná dcera Silvinka a jméno maminky Kamila Karmašová z Brna. Tak a ještě jedno přání tady připojím. Vážení a milí v redakci Českého rozhlasu Brno, prosíme o předání hudebního blahopřání pro našeho kamaráda Edu Mičku z Metropole Horňácka z Velké nad Veličkou k jeho krásným 75. narozeninám, kterých se dožil 8. září. S Edou jsme se seznámili v roce 2017 v Lázní Hodonín. Je to vynikající lidový zpěvák a tanečník a jeho úžasný tenor, se kterým vešel do kulturního sálu v Lázní Hodonín, je pro nás nezapomenutelným zážitkem. Přátelství naší lázeňské party trvá dodnes. Milý Edo, posíláme ti plnou náruč zdraví, štěstí, životního elánu, humoru, který by ti i mladší mohli závidět. Užívej si života a zůstaň takový, jaký jsi. Zahrajte mu prosím nějakou tu pěknou písničku z Horňácka. Zakladné vyřízení děkují kamarádi Jarka a Miloš z Blanska, Lidunka s Rudou z Vyškova, Jarka ze Spytihněvy a kdyby Andělka ze Strážnice a Jirka ze Strání žili, jistě by se připojili. Takže to bylo přání a písnička už letí. Smutná novina, Jiří Tesařík a Straňanka.

0: Krásná písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Barvíkovou ze Zaječí. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásné poledne vám přeje Marta Barvíková. Já mám takový zvláštní přání. My tu máme návštěvu paní Janičku Mlčovškovou z Jeseníku. Já už bečím.
0: To
1: a já bych chtěla popřát, ať si u nás užije krásnou dovolenou. To jí přeje Marta, Jara, celá rodina. A moc děkuju.
0: Ano, ano. Písnička to bude samozřejmě tato završí, ale za malou chvílečku. Ano?
1: Děkuju, naschle.
0: Ano, tak zdravíme všechny a užívejte, paní Barvíková, naschledanou. Tak a pojďme teda na přání, která tady mám. A je to pro tatínka, dědečka a pradědečka pana Zdeňka Fialu z Vrbice k 80. narozeninám. Tak a je také tady ještě přání dalším oslavencům v rodině, Danielce, Erice, Sandře a Jakubovi. A je tady přiložená básnička pro pana Zdeňka Fialu. Náš dědečku, dnes slavíš 80 let a my ti přejeme ten nejkrásnější svět. Ať zdraví drží, síla neopouští a každý nový den tě něčím potěší. Do Vinohradu rád si zajdeš zas, tam na chvíli zpomalí i čas. Mezi řádky zavzpomínáš rád, je to místo, kam se rád chodíš podívat. Bylinky znáš snad všechny široko daleko, na každý neduch poradíš vždy něco. A když je hezky, vyrazíš rád, vrbeckou krajinou se projíždět pokochat. 3 dcery, 5 vnoučat, co tě mají rádi, 8 pravnoučátek, tvé největší poklady. A všichni dnes z celého srdce přejeme, ať ještě spoustu krásných chvil spolu prožijeme. A ženuška tvá, co v nebi už domov má, určitě s námi na tebe vzpomíná. V srdci jí nosíš, stále je ti blízko, z nebe tě opatruje, i když je tak vysoko. Tak dědečku, připijíme na zdraví, ať tě život ještě dlouho baví, k 80 nám posíláme přání a do rádia písničku pro radost a vzpomínání. Ano, takže posíláme písničku Miloslav Richard Procházka, Dalibor Kozmík, Neotvíraj okénečko a Miločanka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání paní Aufovou z Lovčic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navratilová. V těchto dnech oslabila svoje pěkné narozeniny paní Jarmila Zajdáková z Bučovic, švagrová moje. Tak Jaru, přeji ti všecko nejlepší, hlavně to zdraví, ať tě neopouští lásku, štěstí a ať se ti splní něco pěkného.
1: Výborně.
2: Děkuju, paní Navratilová.
1: Ano, ano, ano, ať se vám daří a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a teď pojďme klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ráda popřála panu Jaroslavu Dvořáčkovi z Milonic, který slaví své narozeniny. Tak teda, pane Jaroslave, vše, jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré mysli. Jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a jak já říkám, živio a na zdraví. Tak předali jsme a pokračujeme ve vašich e-mailech. Dobrý den, vaším prostřednictvím bychom chtěli poprosit o písničku k významnému životnímu jubileu naší maminky a babičky paní Josefky Velecké z Bánova. Tvým krásným 75. narozeninám ti, milá maminko, chceme ze srdce poděkovat za všechnu lásku, péči a starost, kterou si nám za celý život věnovala. Přejeme ti, aby tvá další léta byla naplněna zaslouženým odpočinkem, radostí z vnoučat a hlavně pevným zdravím. To ti z celého srdce přejí synové Leoš, Honza a dcera Martina s rodinami. Všech 6 vnoučat ti posílá sladkou pusu. A já pokračuji dále ve vašich e-mailech, milí tatínku, dědo a pradědo. Přejeme ti k tvým 95. narozeninám hodně štěstí, zdraví a boží požehnání. A to ti přeje tvá nejbližší rodina. No ale tento e-mail poslala paní Veronika Uhlířová, ale opět nemáme jméno, tak snad se poznáte. Tak a pojďme dále, pokračuji. Chtěli bychom pěknou písničku poslat Peťce Zábojníkové do Bílovic u Uherského Hradiště k dnešním narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí a ať se ti splní vše, co si přeješ, a ještě mnohem více přejí Tom, Ina, Tobík a Martík. No a ještě jedno, tady poslední. Milá redakce, prosím, zahrajte mojí mamince, paní Emílii Březovské z Petrova, k jejím 87. narozeninám. Ty slaví právě dnes. Drahá maminko, přejeme ti ze srdce vše nejlepší, především pevné zdraví, které nejvíc potřebuješ, hodně spokojenosti a radosti s rodinou. Přání posílá manžel Miroslav, dcera Jana a vnuk Daniel se Zuzkou. Tak a písnička Nedívaj se do pohárku, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

Tak písnička nám dozněla a pojďme tady předat e-maily, které tady máme, a já s nimi začínám. Dnes slaví své 79. narozeniny Ludmila Adlerová z Vyškova. Přejeme jí vše nejlepší, zdraví a radost z vnoučat a pravnoučat. A to jí z celého srdce přeje rodina. A já pokračuji k významnému životnímu jubileu. Přejeme panu Josefu Petříkovi z Holešova hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Všechno nejlepší. A tento e-mail poslala paní Ludmila Dujková. Tak další tady máme. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát pěknou písničku Peťce Zábojníkové z Bílovic u Uherského Hradiště. Slaví dnes své narozeniny. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, ať se ti splní vše, co si přeješ. To a ještě mnohem více ti přejí Tom, Ina, Tobík a Matík. Tak to bylo další přání. Pojďme pokračuji. 12. září oslavila krásných 79 roků paní Ludmila Lučivňáková z Lhánic. Milá maminko, babičko a prababičko, ať je tvůj život pestrobarevný a každý den ti přinese 1000 důvodů k radosti. Plno zdraví, štěstí a pohody ti z celého srdce přeje dcera Gábina s rodinou, syn Milan s rodinou, vnoučata s rodinami, pravnoučátka Teodorek, Tomášek, Alešek, Eliška, Emilka, posílají plno pusinek. Tak a už teď poslední přání této hodiny. Do Kralic na Hané posíláme písničku a velké přání pro pana inženýra Zdeňka Berčáka k jeho 64. narozeninám. Milý Zdeňku, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, neutuchající elán, vnitřní klid a pohodu, boží požehnání a zkrátka krásné dny a dobré lidi kolem sebe. Ať se ti i nadále daří v profesním životě, s lehkostí zvládáš každé daňové přiznání a účetnictví máš vždy bez chyby. S láskou přeje maminka, synové Tomáš, Roman a Honza, sourozenci Jana, František a Stanislav, všichni s rodinami a vnoučci Mikulášek a Matyášek, kteří dědečkovi posílají velkou pusu. Přání se připojují i teta Marie s rodinou. A poslední zpívaná písnička lidová Katerinko Staňhore a Mistříňanka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak přátelé, dozněla poslední písnička vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer, krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
4: Brněnské mateřské školy letos zapojí děti do rozhodování o využití peněz na jejich fungování. Pustevně čeká proměna, Zlínský kraj na její přípravu pošle 2 miliony korun. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Dnes bude oblačno až zataženo s maximy až 22 stupňů. Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Hezké odpoledne. Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun. O jejich využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Proč město k tomuto kroku přistoupilo, vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
5: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
4: Radní Zlínského kraje schválili 2 miliony korun na proměnu Pusteven v Beskydech. Příspěvek ale ještě musí schválit krajští zastupitelé, kteří o něm budou hlasovat v pondělí. Novou podobu dostane celé náměstí.
6: Za krajské peníze nechá obec pracovat prováděcí dokumentaci. Vyřeší podobu cest, zpevněných ploch veřejného osvětlení i zeleně. Pustevny totiž dlouhodobě trápí prolínání pěší, cyklistické a automobilové dopravy, k tomu neuspořádané parkování a nesourodé lavičky. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče příliš když jako zapomínají.
7: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
4: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun a 7 lidí přišlo o život.
1: Počasí.
4: Dnes bude na jižní a východní Moravě oblačno až zataženo, občasný déšť a večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů a vítr mírný, místy slabý západní až jihozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na silnici mezi Fryštákem a Štípou na Zlínsku došlo k nehodě dvou aut a na dálnici D55 je na 25. až zhruba 23. kilometru na trase Hulín na Pajedla hlášen chodec na vozovce. Končí zprávy Českého rozhlasu a teď už začínají výlety s Pavlem Kudrnou. Příjemný poslech!
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co, berete naši nabídku? Pokud ano, jste srdečně vítáni.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radhoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodníčku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského. Z kopečka,
2: ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přistup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízdné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlad. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den, došli jste na vyhlídku, na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě, a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Monika. Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako Vysíláč, Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím tak. Městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí. Byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke zlaté přímo ve skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku. Její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam samá Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říká, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech.

0: pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5 tisíc druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl. Poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství. Mm-hmm. No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, přepatří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: Už více než 120 let chodí turisté po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině. Je dlouhá něco přes 6 kilometrů a začíná i končí na Husově náměstí. Prochází nejen ulicemi města, ale také po loukách kolem vody a přes mokřady a má několik krásných vyhlídek. Kolegyně Irena Šarůnová část stezky pojmenované po starostovi Václavu Pojmanovi prošla s polenským badatelem Janem Prchalem.
1: Kdo to byl Pojman?
2: Majitel škrobárny, a protože byl rodák z Polní, tak se prostě snažil tomu městu nějakým způsobem pomoct a financoval různé akce. V roce 1909 se rozhodl, že prostě zafinancuje zřízení Pojmanovy stezky kolem rybníků Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
2: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Míjeli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
2: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg, rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Polné žili tři rodiny Hitlerů, ti se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska, takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky spolné, což je nesmysl. Teď dojdeme pomalu k Borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
2: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
2: Chodili jsme i jako členové klubu za historickou Polnou často s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení Pojmanovy stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány.
1: Po celé trase je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
2: Dva takové altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba, ta zanikla.
1: Už se blížíme takzvanému Borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
2: Ano.
1: Zbyly už jen rozvaleny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
2: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se blít svoje obilí.
1: Já nahlédnu do toho náhonu. Cáká tam pěkně ta voda. Tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
2: Do 20. let minulého století.
1: Pojmanova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
2: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou mokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty mokřady.
1: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí Pojmanovu stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
3: Od města jsme. Poslali nás senka to tady vyčistit a prostekat.
2: To je velmi dobře. Děkuju.
0: Říká místní badatel Jan Prchal, který Pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet. Ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem mírnější, než třeba, řekněme, v těch velkoobchodech. Tak se tam třeba vydejte, je tam i bohatý kulturní program. Ostatně já myslím, že jsme včera nabídli docela slušný důkaz v přímém přenosu. My jsme se ptali, nebo ptáme se stále ještě, kolikáté výročí slaví Zahrada Čech, tedy tento veletrh. Je to kulaté výročí za A 50, za B 60. Co si vyberete, co je správně? Příště budeme losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kteří dostanou powerbanku. Tak si poznamenejte, pokud si snad ještě nepamatujete textovou zprávu, jak se píše, jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, ne napíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale ano, jednou jsem tam tuším našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny. Sluchačů, kterým powerbanku pošleme a na začátku října pak budeme znát výherce hlavní ceny. Hlavní cenou je v září výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak je to velmi oblíbená, praktická cena, hodí se na ty vaše výlety a můžete vyhrát samozřejmě při troše toho pověstného štěstí. Držíme palce.

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si ji a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát, je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to si získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která si vytváří, jako by vzdal hold těm osobnostem, třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy, oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone, prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí chlupy na kůži, takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu výlety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč. A pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestě. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, nebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Brno zaměstnává další úředníky, zakládá nový odbor veřejných zakázek. V rámci slavností vína v Uherském Hradišti můžou zájemci zdarma navštívit 22 památek. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Lidé proti tomu protestovali. Dnes bude oblačno až zataženo s maximy až 22 stupňů. Zprávy pro vás připravila Markéta Janíková. Dobré odpoledne. Brněnský magistrát zakládá nový odbor veřejných zakázek. Zaměstná proto 7 nových úředníků. Schválili to tento týden radní. Podle vedení města to má vést k úsporám, protože si radnice nebude muset tak často objednávat služby jiných poradců. Zdůvodňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Jedním z hlavních cílů, proč zřídit tento odbor, je zvýšit odbornost a efektivitu při přípravě veřejných zakázek a také to, že bychom ve větší míře chtěli tuto agendu zajišťovat vlastními odbornými kapacitami na magistrátu, namísto abychom využívali externích služeb.
0: V Uherském Hradišti pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Zájemci jich letos můžou zdarma navštívit 22. Přístupná bude například bývalá věznice, kaple svatého Rocha nebo takzvaná Franklovka. Program v Uherském Hradišti potrvá až do 18 hodin, kdy jej zakončí písnička na rozloučenou v Prostřední ulici. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho účastnili desítky lidí.
3: Si představte, že byste jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
4: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
5: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve 4. stupni byl zdvojnásoben.
4: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Zlína přivítají v 8. kole Hradec Králové. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. Ševci zatím v sezóně nezískali ani bod. V týdnu nahradil odvolaného trenéra Bronislava Červenku Pavel Hoftych, který je zároveň sportovním manažerem klubu. Před premiérou v nové roli připouští, že chce od týmu větší pragmatičnost.
6: Není náhoda, že od loňské sezóny v okamžiku, kdy si na podzim, jak kdybych řekl o toho 15. kola z těch atributů bojovnosti a toho sebeobětování odskočil do větší snahy hrát fotbal a větší aktivitu držení míče, tak vlastně od té doby, já jsem to počítal, z 29 zápasů jsme 22 prohráli.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní a východní Moravě oblačno až zataženo, občasný déšť a večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Vítr mírný, místy slabý západní až jihozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Mezi Frištákem a Štípou na Zlínsku došlo k nehodě dvou osobních aut. Zprávy prozatím končí. Mějte i nadále dobré odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači, máte naladěný Český rozhlas Brno a ve 14 hodin 4 a půl minuty začíná sváteční nedělní odpolední vysílání. Vaší průvodkyní je dnes až do 18. hodiny Sandra Silná a už za chvíli se společně s brněnskými meteorology podíváme, jaké nás čeká počasí. Jsme téměř v polovině září a to tady na Moravě znamená mimo jiné také čas vinobraní. V reportáži před půl třetí uslyšíte podrobnost z jednoho, dokonce brněnského vinohradu. Nepřijdete ani o babské rady Jarky Vykoupilové a ne jednu písničku, která nestárne. Teď například Marie Rotrová a po ní Hana a Petr Ulrichovi. Ať je vám s námi při poslechu dobře.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Já už teď ve vysílání Českého rozhlasu Brno vítám Mojmíra Martana z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: My máme tady ve studiu poměrně šero a když se tak dívám z okna, tak je zataženo, jako kdyby to vypadalo na déšť. Jaká je teď tedy předpověď na následující chvíle, hodiny?
2: Tak oblačnosti zůstane hodně. Přeháňky se mohou objevit, nebo občas ty déšť v jihozápadní polovině kraje. V průběhu odpoledne večer přechodně srážky ustanou. Teploty se pohybují okolo 20 stupňů na severu kraje, spíše tak 16 až 19.
1: Jaká nás potom čeká noc z neděle na pondělí?
2: Noc zůstane zatažená, od západu se bude na celé území rozšiřovat déšť, který může být i trvalejší. 16 až 13 stupňů budou nejnižší noční teploty a pofukovat bude slabý vítr západních směrů.
1: Prosím, řekněte nám také, jaké počasí nás čeká na počátku nového týdne, jaký je výhled na pondělí, úterý?
2: Pondělí bude ráno a dopoledne ještě převážně s velkou oblačností, občasný déšť bude ubývat, odpoledne a večer potom většinou oblačno a od severu se budou vyskytovat lokální přeháňky i s intenzivnějšími srážkami a zejména ve východní polovině kraje se může objevit i bouřka. Během večera a v noci se postupně bude téměř vyjasňovat. 19 až 22 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Mírný severozápadně až severní vítr večer zeslábne. Úterý bude trošku odlišné. Čeká nás chladné ráno s teplotami 12 až 8 stupňů v údolích a 6 a budou se také vyskytovat na mnoha místech mlhy nebo nízká oblačnost. Tyto jevy se budou v průběhu dopoledne rozpouštět a i bude polojasno nebo skoro jasno, tedy slunečný den s odpoledními teplotami od 21 do 25 stupňů a jen slabým větrem.
1: Vypadá to, že se nám na chvíli zase vrátí tedy léto. Já vás ještě poprosím o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 13. září.
2: Nejtepleji bylo v roce 1947 ve Valticích, tehdy tam naměřili 33,5 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1936, Štítary na Znojemsku tehdy zažili mráz minus 2,7 stupně Celsia.
1: S Mojmírem Martanem z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu se nyní loučím, přeji vám pěkné odpoledne, krásný zbytek neděle a děkuji také za předpověď počasí. Brzy opět naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Tolik tedy předpověď počasí a my už se za chvíli v reportáži také podíváme na brněnské vinohrady, ale ne na čtvrť Vinohrady, nicméně skutečně do Vinohradu. Více než polovina brněnských městských částí má v erbu vinařský nůž a hrozen nebo list vinné révy. V Brně ale už moc fungujících vinic nepotkáme. Jak vypadalo letošní vinobraní právě na onom zmíněném brněnském vinohradu, to uslyšíte po písničkách v reportáži.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hana Zagorová dospívala na vlnách Českého rozhlasu Brno v odpoledním vysílání. Věděli jste, že více než polovina brněnských městských částí má ve znaku hrozen vinařský nůž nebo listrévy? Skutečných vinohradů ale dnes v samotném městě moc nenajdeme. Výjimkou jsou třeba Medlánky, kde skupina nadšenců před několika lety vysadila na svahu poblíž letiště stovky sazenic révy. Před týdnem tam začalo v pořadí třetí vinobraní.
1: Řekl tak za 2 hodiny by to mohlo být, no.
2: Odhaduje brigádník František Čurda, jak dlouho jim ještě sklizeň zabere. Stojíme na svahu naproti medláneckému letišti a asi 10 brigádníků tu pomáhá se sbíráním hroznu.
1: Se musí najít, kde ten hrozen začíná, což je někdy těžký, když je to hodně zarostlý. A pak, když se ucvakne ten trs, tak se musíme podívat, jestli tam není něco zhnilého nebo uschlého, pokud jo, tak se to vyhodí a zbytek se dá do koše.
3: Tome, potom tady je bedna,
4: jo? No, jasně, bedna, no.
5: Kdyby chtěl kolem.
2: Před 3 lety tu vysázeli 1600 hlav moravského muškátu, merlotu a savignonu. Letos chtějí z hroznů připravit hlavně burčák. I přes bohatou historii vinařství je takový vinohrad v Brně stále rarita, říká mi spoluzakladatel vinice Antonín Látal.
6: Z té historie bych jenom připomenul, že když se srovnávali mešní vína v Jižní Moravě, tak tady to bílé víno bylo považováno za jedno z velice kvalitních, nejkvalitnějších.
2: Že má pěstování vína na území současného Brna hluboké historické kořeny, potvrzuje i Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendlovy univerzity.
7: V tom středověku to bylo absolutně běžná záležitost a spousta těch vinic přežívala i ve 20. století. Ten zlom, kdy ty vinice potom zmizely, nastal s tím, když se začalo obhospodařovat velkou mechanizací a to vlastně ty vinice trošku vytlačilo.
2: Dalším z důkazů, že se skutečně v moravské metropoli víno pěstovalo, jsou znaky městských částí. Celkem na 18 z nich totiž můžeme najít trs vína, vinařský nůž nebo list révy vinné.
7: Prakticky ty vinice se táhly až k Pernštejnu a nebo do Boskovic, protože prakticky v každé vesnici městu na té trase se dá najít nějaký kopec, který se jmenuje Vinohrádky, Vinice, Vinohrady a takhle.
2: Právě medlánecká trať ukazuje, že městské vinice dnes fungují hlavně jako malovýrobní záležitost. Podobné najdeme také u sídliště Vinohrady, v Tuřanech i v Židenické zahrádkářské kolonii. Stranou nezůstává ani centrum města. Přímo ve svahu pod hradem Špilberg vinaři sklidili letošní úrodu tento víkend. Z Brna David Jager, Český rozhlas.
8: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Martu Kubišovou s tajuplným hráčem teď na vlnách Českého rozhlasu Brno vystřídá Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Naučí vás, jak správně zalévat a stříhat zimostrás.
1: Babské rady.
2: Zimostrás neboli buxus, lidově krušpánek, patří mezi nejdéle žijící keře. Pokud je v dobré kondici, může jako živý plod lemovat zahradu stovky let. Roste velmi pomalu, často jen 5 až 10 cm ročně, což z něj dělá ideální materiál pro tvarované živé ploty. Takže jste-li kreativní, zvolte si tento keř. Stal se symbolem barokních a francouzských zahrad, kde byl po staletí využíván k vytváření geometrických vzorů, ornamentů nebo originálních zelených soch. Je stále zelený, vzorně ozdobí zahradu i v zimě, kdy většina keřů ještě spí. Platí u něj pravidlo, že čím více se stříhá, tím je hustší. Díky jeho jedovatosti vám ho ani neokouše zvěř. V chladných měsících krušpánek netrpí tolik mrazem jako zimním vysycháním. Nejvíce mu škodí kombinace slunce, mráz a vítr. Nikdy nezalévejte zimostrás zhora přes listy, ale vždy jen ke kořenům.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: cyklu Feinschmeckři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Feinschmeckry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno a posloucháte pečlivě, protože voláte, zavolali jste a já teď ve vysílání přivítám také naší posluchačku Květu ze Znojma. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuju moc.
0: Ano, vy jste se dovolala jako první po zaznění té znělky na naší soutěž ke 102. výročí narozeninám Českého rozhlasu Brno a vyhráváte tedy knížku Temné letopisy moravské i s podpisem Michala Isteníka, Miloše Šenkýře. A já se vás zeptám, tak jako všichni moji kolegové a kolegyně, co byste si přála, až vám bude 102 let?
1: No, řeknu to tak, jak ti přede mnou, to já nedožiju, ale já už mám dost roku, ono to není až za tak krátkou dobu, 20 roku uteče, no tak těm, co budou žít, přeju hodně zdraví a aby žili v míru, i když to vypadá jako fráze, tak teda bych nerada, aby moje děti nebo vnuci žili takhle v nějakým strachu z války nebo ve válce.
0: Paní Květo, vy posloucháte také Temné letopisy moravské, posloucháte ten cyklus?
1: Ano, občas. Všechny jsem určitě neslyšela a byla bych si tu knižku koupila, teda bych ji nevyhrála.
0: No, teď jste ji vyhrála, takže ji dostanete
1: no,
0: od nás.
1: No, ne, jsem moc ráda.
0: Ty Temné letopisy moravské mapují je takové opravdu mnohdy smutné případy, ale řekněte mi druhou stránku, co vás těší ve Znojmě, jak se vám žije ve Znojmě?
1: No, ve Znojmě žiju od 66. roku, já nejsem Znojmák.
0: Ale to už je 60 let? 60 let žijete ve Znojmě, jestli dobře počítám tedy.
1: Jo, vlastně bylo to 60 let, no. A šla jsem sem kvůli zaměstnání, ale žiju tady ráda. Znojmo je pěkný město.
0: To můžu potvrdit, ano. Dobře. No. A vy jste měli vynobraní teď, pokud se nepletu také ve Znojmě?
1: Byla jsem se podívat jenom na průvod, to už je pro mladší.
0: Dobře.
1: Pití burčáku.
0: Já vám tedy v tuhle chvíli ještě jednou gratuluji za Český rozhlas Brno. Knížku vám pošleme, na všem jsme se domluvili a přeju vám příjemné nedělní odpoledne. Poslouchejte nás dál. Díky.
1: Ano, ano,
0: naslyšenou.
1: Poslouchám často. Děkuju moc děkuju.
0: Naslyšenou, děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: A vám také, milí posluchači, připomínám, že máte ještě další možnost vyhrát knížku, jen bedlivě tedy poslouchejte.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: V Diakonii ve Valašském Meziříčí skončil po 32 letech jediný muž pečovatel. V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar, letos už je jich 10. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny, ministr průmyslu ale neřekl za jaké situace. Dnes bude oblačno až zataženo s maximy až 22 stupňů. Zprávy a Markéta Janíková mladší, dobré odpoledne. Pečovatel Karel Malina ve Valašském Meziříčí odpracoval poslední směnu. Ke klientům terénní služby Diakonie jezdil 32 let a celou dobu byl jediným mužem pečovatelem. Teď odchází do důchodu. Práce v terénu je přitom fyzicky náročná a muži Diakonii chybí.
3: Když už se nějaký muž přidal, tak to podle Karla Maliny brzy vzdal.
4: Ten ženský kolektiv to opravdu potřebuje, nesmírně to potřebuje a vždycky jsme vítali každého kolegu, muže, ale všichni nám dlouho nevydrželi.
3: Jaké je to mít v týmu samých žen muže, říká vedoucí úseku podpory domácí péče Veronika Martiňáková.
5: V tom kolektivu jako přirozeně splýval a už si zvykl a ten ženský kolektiv, myslím si, že pro něj je to docela náročné i pro muže ženský kolektiv, takže mnohdy, které informace tam padnou mezi těmi ženami, tak se to musel naučit poslouchat nebo neposlouchat.
3: Muži nemají o práci v terénních službách zájem kvůli nízkým platovým podmínkám. Gabriela Heka, Český rozhlas.
2: Brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibar. Letos tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků. Prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let. Podrobnosti o mláďatech doplňuje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
6: Je to třetí vrch momentálně letošní, protože ta první várka, co vlastně byla někdy krátce na jaře, tak to byla taky od 2 samic a teď vlastně na podzim porodila zatím 1 samice a jak říkám, ta druhá ještě je březí, takže konkrétně se jedná o 3. vrch, ale očekáváme ještě 4.
2: Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzinu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobrovolnickým organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství združující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze, pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara, Zuzana Činštíková.
7: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
2: Darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči.
0: Počasí.
2: Dnes bude na jižní a východní Moravě oblačno až zataženo, občasný déšť a večer přechodně srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, vítr mírný, místy slabý západní až jihozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D1 je na 170. kilometru ve směru Praha hlášena nehoda 3 osobních aut. A v Bořitově na Blanensku je na silnici 1/43 hlášeno odstavené osobní auto. Jezdí se zde kyvadlově. Tolik zprávy Českého rozhlasu. Mějte i dál dobré odpoledne při poslechu i na cestách.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V 15 hodin a 5 minut pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. A už za chvíli uslyšíte další díl jazykové dílničky Jiřího Trachtulce. No a co nás ještě čeká v této hodině? Také řidičská abeceda a něco z pokladů brněnské fonotéky, z fonotéky brněnského rozhlasu. A k tomu spousta písniček, které nestárnou. Hudebně tuto hodinu otevře Naďa Urbánková a také Pavel Vítek. Až do 18. hodiny je s vámi Sandra Silná, která vám přeje příjemný poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: 15 hodin a 11 minut dospíval Pavel Vítek svou modlitbu a my teď uslyšíme Jiřího Trachtulce, protože je tu jeho další jazyková dílnička. No a opět zamíříme na česko-německé jazykové pomezí.
1: Před týdnem jsme si v jazykové dílničce začali povídat o názvech brněnských ulic. Dnes se podíváme na ulici se zvláštním názvem Dornich. Je to ulice v katastru Trnitá a vede od hlavního vlakového nádraží do Komárova. Pojmenování Dornich a Trnitá znamenají vlastně totéž. Akorát Trnitá je česky a Dornich německy. Německy Dornicht znamená totiž trní a Dornich je trnitý. Kdysi dávno se v těchto místech rozkládala obec Dornich. Když byla připojena k Brnu a stala se jednou z jeho ulic, dostala název Dornröselgasse, tedy ulice trnitých růží. Dnes se nám tomu nechce ani věřit, ale mnohé brněnské ulice byly kdysi samostatnými vesnicemi, které byly připojeny k Brnu až v roce 1850. Z dalších vesnic nepříliš vzdálených od zmíněného Dornichu jmenujme ještě Křídlovice, Novosady a Křenovou. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Trachta.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti. Další zazní opět v sobotu ráno. A za chvíli už pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jaká platí pravidla na kruhovém objezdu.

0: Petr Spálený, až mě andělé na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 15 hodin 34 minut a to je ten správný čas pro další díl unikátu z fonotéky brněnského rozhlasu. Rodák z Králova pole, herec Karel Heger, před lety listoval v materiálech týkajících se brněnského argotu. A my po celé září v neděli v tomto čase přinášíme úryvky z této procházky v jeho jedinečném podání. Pojďme se zaposlouchat do vyprávění, na jehož závěr nám Karel Heger se svým bratrem i zaspívá.
1: A nyní sáhněme do slovníku. Víte, co je to třeba bahno? Ne, nikoliv druh bláta, ale pivo. A když vám prozradím, že hřeben je past na baletky, sami si vyvodíte, že baletkou je v tomto případě veška. Další výrazy se jen hrnou. Betelný, pořádný, blbštajn, hlupák nebo nedochůdče, bóryšek, měsíc, candát, košily, cíhla, koláč neboli buchta, činůglovat, pracovat, datle, paklíče, děti, fefrminský, dopis, ferbl, hlava dýňa. Klajnově tančeně v Židenicích se říkalo džungla. Harmonice fusakla. Harmonika to totiž byla náprsní taška. Glódic hlad má původ polský. Hazor je zimník. A jít se přesout, to znamenalo jít na kořálku. Kemka nebyla látka, ale malta. A koks kokain. Osobité názvy měly brněnské čtvrtě nebo místa. Majlont, Maloměřice, Šimice, Židenice, Gelbec, Žlutý kopec, Rótec, Červený kopec. Bývalý starobrněnský hřbitov se nazýval Oltec a tak podobně. Skolit medvěda, termín povíce kriminálnický, znamenal vypáčit nedobytnou pokladnu. Za což ovšem dostal dotyčný lovec obyčejně zebru, trestaneckou uniformu. Noží se říkalo Sarajevo, kořálce šutr a hodinám v továrně teploměr. Tratec neboli chodník nezapře ovšem francouzský původ. A tak bychom mohli dlouho pokračovat. Závěrem dnešního setkání s argotem zaspíváme vám písničku, kterou bývalo slyšet v noci na Francouzské ulici, když se vracela zcuknutá parta po zavření posledního čochu do Hadéra.

A my se za dalšími brněnskými výrazy společně s hercem Karlem Hegrem a jeho jedinečnou hrou s jazykem a výslovností podíváme zase v neděli kolem 3:15 odpoledne. Připomínáme tím jedinečné nahrávky ve fonotéce Brněnského rozhlasu, který pravidelně vysílá už 102 let.

0: Pondělní dobré rady 14. srpna přivítají zahradnici Danu Felklovou. Povídat si s ní budu o tom, jak čelit invazivním rostlinám, a to nejen v naší zahradě. Jak tyto druhy ničí naše původní rostliny? Mohou být pro člověka i nebezpečné a patří na kompost? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno a já už teď na telefonu vítám také naší posluchačku Marii, která se jako první dovolala po zaznění toho výherního signálu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, přeji vám i všem posluchačům.
1: Paní Marie, já vám moc gratuluji jednak i ke včerejšímu svátku, ale hlavně dnes tedy k výhře, a to je kniha Temné letopisy moravské s věnováním a s podpisy autorů, tedy Miloše Šenkýře, ale také i Michala Isteníka, jehož hlas znáte z našeho vysílání.
2: Paní... Mám poslouchat.
1: Ano, ano. Paní Marie, odkud k nám voláte teď?
2: Radšice Pískovice.
1: Já jsem se vás ptala, možná někteří posluchači neví, že je to u Vyškova, tedy u Drnovic.
2: Ano.
1: A můžu se zeptat, co byste tedy, ptáme se všech, kteří se dovolají, co byste popřála jednak Českému rozhlasu Brno ke 102. narozeninám, ale co vy sama byste si přála, kdyby vám bylo dáno dožít se tedy 102 let?
2: Asi v prvé řadě bych poděkovala, že jsem se dožila takového věku, a rozhlasu i všem bych přála, hlavně spoustu krásných pořadů, jaké mají, jaké jsou doteď, spoustu posluchačů, no a všem bych přála klid, pohodu a mír.
1: Děkujeme, to je krásné přání. Já se vás ještě zeptám, co takhle v neděli odpoledne nebo během víkendu děláte? Kromě toho, že tedy pečlivě, bedlivě posloucháte vysílání a slyšela jste ten výherní tón.
2: No tak teď se chystáme na procházku do lesa. Máme pejska, takže půjdeme do lesa a nakrmíme zvířátka.
1: A máte hodně zvířátek doma?
2: Ne, v lese. Můj muž je.
1: V lese, ano.
2: Takže chodíme krmit zvířátka.
1: A už se teď dokrmují takhle v září?
2: Už se dokrmují, protože pořád jsou mladí tam selátka, tak potřebujou i srnčí, potřebuje už dokrmit něco.
1: A chodíte taky na houby, když jdete do lesa?
2: No, ale bohužel nerostou.
1: Nerostou. Vidíte, já vidím všude na internetu, jak lidi ukazují plné koše za půl hodiny, tři plné koše a podobně, a u vás nerostou.
2: No, tak třeba už porostou a budeme mít štěstí.
1: Ano, mají být mlhy, má být vlhko, má být možná trochu zase teplo, tak třeba to těm houbám udělá dobře a vyrazí ven z mechu.
2: Tak konečně napršelo, tak třeba porostou.
1: Dobře, tak jo. Paní Marie, já vám tedy ještě jednou moc gratuluji k výhře, přeji vám krásný zbytek neděle, hezkou procházku a knížku, tedy jak jsme se domluvili, posíláme poštou. Naslyšenou.
2: Ano, moc děkuji, naslyšenou.
1: A vy ostatní, kteří jste volali, nezoufejte, protože jsou tady další možnosti, kdy a jak vyhrát. Září ještě nekončí a naše soutěž pokračuje. Je 15 hodin, téměř 54 minut a já vás ještě pozvu také k dalšímu vysílání po 16. hodině. To bude pravidelný pořad Hvězdné návraty. A vás čeká, nebo nás všechny čeká čas ve společnosti herce, kterému říkali figurkář, tichý komik, ale také velebnost. Poslední ze jmenovaných přezdívek si zasloužil svou asi nejslavnější komediální rolí. Řeč bude o Luďku Kopřivovi, kterého vám připomene Patrik Rozehnal v dalším dílu oblíbeného zábavného pořadu Hvězdné návraty. Začíná krátce po 16. hodině.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zlínský kraj chce půjčit 4 menším obcím přes 21 milionů korun na opravy budov, silnice nebo nové turistické centrum. Břeclav vytvořila koncepci centrálních dětských hřišť a sportovišť ve městě. Před 2 lety zasáhly Česko ničivé povodně. V noci čekejte zataženo s minimy až 12 stupňů. Odpolední zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Zlínský kraj chce půjčit Drusavě, Komárnu, Střílkám na Kroměřížsku a Újezdu na Zlínsku přes 21,5 milionů korun. Peníze mají obcím pomoct s investicemi, na které už mají zajištěnou část financování, ale chybí jim prostředky na pokrytí celých nákladů. Jde o návratnou finanční výpomoc, takže obce peníze kraji postupně vrátí. Všechny 4 projekty vyjdou dohromady na více než 86 milionů korun. Pokrytí krajských peněz ještě musí v pondělí schválit zastupitelé.
2: Drusava má získat 7 milionů korun na vybudování turistického centra. Téměř 6 milionů půjde Střílkám, 7 milionů má dostat také Újezd na obnovu kulturního domu a zhruba 1,5 milionů Komárno na opravy spojené s rekonstrukcí silnice. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Břeclavští zastupitelé schválili novou koncepci dětských hřišť a sportovišť do roku 2036. Město chce postupně upravit jejich síť tak, aby ji tvořilo 5 větších centrálních hřišť s více herními prvky, doplněnými menšími hřišti například ve vnitroblocích. Některá zastaralá hřiště by naopak mohla zaniknout. Město chce každý rok zmodernizovat 2 hřiště nebo postavit nová až za 10 milionů korun ročně. Upřesňuje mluvčí města Ivana Solaříková.
3: Pro příští rok je v návrhu modernizace na sídlišti Dukelských hrdinů a stavba nového hřiště na Nádražní ulici v Poštorné. Tam je již připravená studie. Příležitost pro rozvoj je pak i mezi Rybníkem Včelín a Zámkem a mezi Charvátskou Novou Vsí a sídlištěm na Valtické.
0: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají s následky, například v Ostravské Nové Vsi.
4: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
5: Takže všechno šlo do baráku prostě.
4: No všecko šlo tady jako.
6: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
7: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
6: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěru. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Společnostem, které může peníze buď půjčit některá z ukrajinských partnerských bank nebo Česká exportní banka. Za úvěry se zaručí Národní rozvojová banka, a to až z 80%.
1: Počasí.
0: Noci čekejte na jižní a východní Moravě zataženo. Od západu se bude postupně na celé území rozšiřovat déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Vítr slabý západní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Vsetíně ve Smetanově ulici došlo k nehodě dvou aut a na dálnici D1 je na 170. kilometru směrem Praha hlášena nehoda tří aut. Zprávy končí a teď už Patrik Rozehnal a Hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
3: Už je to tady.
2: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
3: Já jsem bás. Bás.
2: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
3: No, mám jednu dceru.
2: To jsem ani nevěděl.
3: A ty máš nějaké děti?
2: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
3: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
2: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme zvesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
1: Doktor Jukajda?
2: Polední přestávka, trháme až od 2.
1: Je to vaše peněženka?
3: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
1: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
3: Je
1: to všecko?
2: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
1: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
2: no, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
1: Ne, děkuju, ne, opravdu děkuju, já nesmím.
2: Co pak játra?
1: Trabant.
2: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
1: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
2: Je moment, usmějte se ještě jedno.
3: Zuby!
2: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
1: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
2: Ne, jen se posaďte hezky.
1: Pane doktore, ale já...
2: Jistě, že ano.
1: Ale pane doktore...
2: Tak, řekněte a...
3: A...
2: A...
3: A...
2: Ta dolní stolička tam musí ven.
1: Co, pane doktore, já přišel tu peněženku.
2: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
1: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
2: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
1: Co to děláte?
2: Některý pacient totiž strašně řve.
1: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
2: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
1: Wahu!
2: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
1: Zabijáku!
2: Trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
3: No, je, no vidíte a už je venku.
0: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
2: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
2: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takže mám vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. Ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dá si špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.

0: mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
1: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Czekam, że sem cię nauczył przepięknie przyjść.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Vy tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď

0: Konečně s časem. Šroubovák.
1: Už mi to slibujete rok.
0: No, není materiální, to je...
1: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
0: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
1: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
0: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
1: A co takhle? Tenhle pátek, no.
0: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
1: Nedalo se to odločit na pondělí.
0: Ergo, to je materiál tohle.
1: Malá pozornost za vaši ochotu.
0: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mohl. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
0: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
0: Ergo, to je materiál tady.
2: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
3: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
2: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
0: No, já jsem to měl připravený na pátek.
4: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
0: No, já vím, že je to důležitý.
4: No?
0: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
2: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
0: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
4: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
0: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
4: Ne.
0: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
4: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
0: No tak ne, no.
2: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
0: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
2: Jo, běžte, běžte.
4: Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
5: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
2: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
5: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
2: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
5: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
2: Ale chraň, soudru, řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
5: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
2: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
5: Pochopitelně.
2: Ano.
5: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
2: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
5: Ano, až na ty výkazy, že jo?
2: No,
5: tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
2: Ano.
5: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
2: Zajiste, soudru, že jste, zajiste.
6: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
5: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
6: A do Prčic.
5: Ne, do Plzně.
6: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
5: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
7: To je snad sen.

Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To nám...
3: Dobrý den. Pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host,
3: ano.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden, ano? Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano.
2: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano. Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no.
2: Moudrá,
3: jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no.
2: A už bohatá.
3: Jo.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: To není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: Jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle
3: no.
2: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províst to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, pozor.
5: S dovolení. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, 6653/4. Prosím.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
5: Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.

světa. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívejte, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netříkáno.
6: Opravdický
7: anděl. No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je, myslím, čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvadí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum, já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře. No tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte. Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím
6: vidíte?
5: Láskou. Já
6: vidíte?
5: Si, ale já si snad kvůli vás mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
6: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, už protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Ludě Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod...
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
8: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
9: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
9: Kroměříž vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Boskovice si na novou sportovní halu půjčí až 140 milionů korun. Fotbalový Zlín podlehl Hradci Králové 1-2. V noci čekejte zataženo z minimy až 12 stupňů. Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Kroměřížská radnice vybuduje novou kanalizaci v místní části Těšnovice. Rozhodli o tom zastupitelé města při posledním jednání. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška půjde o kanalizaci o celkově délce 367 metrů, která bude napojena na čistírnu odpadních vod. Nyní jsou odpadní vody v této části města sváděny mimo kanalizaci, většinou do individuálních septiků. Díky dotaci, kterou se městu povedlo získat, musí být podle Vondráška kanalizace hotová do konce roku 2028.
10: Celkové náklady činí zhruba 11,5 milionu korun. Předpokládaná dotace by měla dosáhnout zhruba k částce 4,8 milionu korun.
9: Vedení Boskovic připravuje stavbu nové sportovní haly v areálu Červená zahrada. Radní tento týden schválili návrh úvěrové smlouvy a předloží ho zastupitelům. Celkově si město půjčí až 140 milionů korun. Rozpočet na výstavbu haly je necelých 180 milionů. Nabídne zázemí florbalistům, basketbalistům nebo třeba volejbalistům, pokračuje mluvčí radnice Martina Žižková.
11: Úvěr je možné čerpat postupně a úroky se hradí pouze z vyčerpané částky. Čerpání úvěru se předpokládá v letech 2027 až 2028. Město zároveň sleduje možnosti získání dotace na výstavbu sportovní haly.
9: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
12: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
13: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
12: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
14: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
12: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
9: Fotbalový Zlín stále čeká na první bod v nové sezóně. Hradci Králové podlehl 1-2. Zlínu nepomohla ani změna trenéra. Prohrál tak i 8. kolo. Stejným poměrem prohrál Baník Ostrava s Pardubicemi a za necelou hodinu budou Teplice hostit pražskou Slávii, která se v případě vítězství stane znovu lídrem tabulky.
15: Počasí.
9: V noci čekejte na jižní a východní Moravě zataženo. Od západu se bude postupně na celé území rozšiřovat déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Vítr slabý, západní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D1 na 276. kilometru ve směru Brno je hlášeno odstavené osobní auto a taky na D1 na 213. kilometru ve směru Brno je taky odstavené osobní auto. Jeďte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu. Příjemný poslech dalšího pořadu vám přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Každou neděli po 17. hodině vám přinášíme poslech zajímavých reportáží našich kolegů Jarky Vykoupilové a Zdeňka Truhláře z uplynulého týdne. Tentokrát se vydáme za členy muzejního spolku ve Valticích, do brněnské baletní školy, dozvíme se mnoho zajímavého o záchranářském vrtulníku a připomeneme pohnutou historii internačního tábora ve Svatobořicích. Ničím nerušený poslech přeje Sandra Silná.

0: Nadšení z historie i vztah k Valticím, včetně tradic, které tam dodržují. To vše spojuje členy Valtického muzejního spolku. S mikrofonem se za nimi vypravila kolegyně Jarka Vykoupilová, aby pro nás připravila další díl cyklu o spolkovém životě s názvem Tady to žije.
1: Na náměstí ve Valticích, v domě, kde sídlí informační centrum, v prvním poschodí najdete také muzeum. Stačí vystoupat po schodech.
2: Já jsem předsedkyně muzejního spolku Valtice a spolek vznikl v roce 1994. Tehdejší starosta byl tomu nakloněný, aby byl ve Valticích obnovený historický spolek a jednak také městské muzeum.
1: Říká Ladislava Rakovská. Vešla jsem do prostor, které na první pohled připomínají staré časy.
2: Tady se zrovna nacházíme na chodbě městského muzea. Je tady instalovaná nová výstava a to je výstava 30 let zapsání na památky UNESCO.
1: Takže váš spolek se především stará o muzeum nebo má ještě další aktivity?
2: Děláme přednášky, děláme výstavy i mimo muzeum. Hlavně jsme teda dělali, my jsme trošku už takový seniori, chybí nám mladí lidé a bohužel dneska se pohybujeme většina těch členů mezi těmi 70-80 lety, takže ta aktivita trošku klesá.
1: Může to být i výzva.
2: Ano, určitě rádi bychom přijali někoho z těch mladých, kdo by obnovil to, co jsme kdysi dělali. Ale můžu říct, že od roku 2021 jsme v podstatě udělali přes 160 přednášek, že prostě ta aktivita je docela velká.
1: Provedete mě tady?
2: Ano.
1: Je, a tohle vypadá jako u babičky v chaloupce.
2: Ano, to je místnost, která je věnovaná tomu, jak se bydlelo v 19. století, jak bydleli úředníci knížete, jak vlastně bydleli valtičtí měšťané, živnosti, které existovaly ve městě. Mnozí sem přijdou a říkají, je, tady je to jako u babičky, to si ještě pamatuju.
1: Zaujala mě vitrína s žehličkami.
2: Je to o těch obyčejných želez až po žehličky s dřevěným uhlím, žehličky na volský jazyk a později takzvané americké žehličky. Ono tím, že tu bylo to panstvo, tak to žehlení bylo na denním pořádku. My naštěstí tím, že jsme spolek, který vznikl před 30 lety, tak ještě jsme měli možnost získat nějaké věci od těch starších lidí. Takže všechno, co tu vidíte, tak buď je to členů muzejního spolku, anebo jsme to získali jako darem.
1: A dnešní Valtice vnímáte jako hezké místo k životu?
2: To je krásná krajina a pokud není takové sucho jako letos, tak i úrodná. Jo? Letos to trošku máme takové jiné, ale doufám, že to tak nezůstane.
0: Původné muzeum má otevřeno od čtvrtka do soboty, vždy mezi 13. a 17. hodinou, ale pro skupiny je možné objednat se i na jiný termín, a to přes Kulturní informační centrum ve Valticích. Tuto reportáž a všechny další z cyklu Tady to žije najdete přehledně na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zmíněné brněnské baletní školy se s mikrofonem vydala Jarka Vykoupilová.
1: Do své útulné kanceláře mě přivedla Silva Mičánková, trenérka baletní školy Filiánek. Tahle škola má za sebou významný světový taneční úspěch.
2: Ano, zúčastnili jsme se Dance World Cupu, což je světový pohár, který má zhruba 11 000 účastníků. Bylo to v Dublinu, v Irsku.
1: A jaké místo jste získali a pro jakou skupinu vašich tanečnic?
2: Získali jsme 3 zlaté medaile, Nela Polášková v solové variaci, potom naše nejmladší účastnice, trio Panenky, a další obrovský úspěch byl v juniorské kategorii, kdy skupinová choreografie Šalako zvítězila v Junior Classic Ballet.
1: Vidím tady množství pohárů jenom na police nad vaším pracovním stolem. Jak dlouho se téhle práci věnujete?
2: Tak já se této práci věnuju po ukončení mojí aktivní taneční kariéry, kterou jsem měla převážně tady v Národním divadle v Brně. A už je to 20 let, teď jsem se musela zamyslet chvíli, ale už je to opravdu 20 let, co učím. No.
1: Je zájem o tanec, když už to můžete takhle i srovnat s nějakým časovým odstupem, větší, menší, stále stejný?
2: Podle mě by mohl být ještě větší, protože si myslím, že teď jdou do popředí spíš takové ty hip-hopy a tady ty styly. A balet je opravdu hodně takový kultivovaný, chce obrovskou disciplínu a obrovskou pokoru. Myslím si, že pro děti je to úplně ideální a děti se na tom teda strašně moc podle mě naučí, i jako do života.
1: Jak často vaše tanečnice trénují?
2: Trénují 2x týdně, některé 3x, ale mám tu děti, i které trénují 4x týdně.
3: Flex, propnu a jdeme úklon. Vytáhnem nahoru, dopneme ty nártíky. Flex, propne a úklon. Výborně.
4: Já jsem Hanka a je mi 16 let.
1: Hanko, co máš na baletu ráda?
4: Já mám ráda ten pohyb, tu radost z tance. Já tančím tady pořád u Silvy už od svých 3 let.
5: Já jsem Romča Haluzová a je mi 16 let. Já to beru jako, že je to velká škola a je to taky rozhodně příprava do života, protože určitě se budeme setkávat s těžkými věcmi, takže toto je taková příprava na to.
6: Já jsem Vicky Macková, mi 16 let. Na mě se asi strašně líbí balet obecně, jenom jako styl. A vlastně ho dělám už hrozně dlouho, hrozně mi jako přináší takový pocit vlastně trošku bezpečí.
1: A co ty soutěžní úspěchy jsou důležité?
6: Tak určitě to člověka jako motivuje a je super vidět, že vlastně to, že na tom pracujeme, je nějak odměněno.
0: Gratulujeme a přejeme další úspěchy na baletních jevištích a v sálech. Za chvíli se dozvíte, co vše mají k dispozici letečtí záchranáři ve vrtulníku.

0: Nejrychlejší transport pacienta je vrtulníkem. Jihomoravská letecká záchranka má svou základnu na letišti v Brně Tuřanech. Právě tam se v dalším díle cyklu Modré majáky s mikrofonem vydal kolega Zdeněk Truhlář a zajímal se nejen o výbavu záchranářského vrtulníku, ale také o jeden z nedávných náročných zásahů.
1: Nedávno jsme měli takový zajímavý případ, kdy žena se převrátila ze čtyřkolkou terénní někde v terénu, bylo to v lese. V takovémhle terénu se velice špatně dohledává, kde přesně to je. I když třeba operační středisko má přesné GPS souřadnice, které se teda předávají z toho telefonu volajícího, v terénu nebyly konkrétně žádné cesty, nebylo jak se tam dostat sanitkou, takže jsme vrtulníkem dohledávali, kde ta pacientka může být. O to bylo složitější, že tam byl hustý porost, hustý les. Nebylo to vidět, až teda na základě zpětného volání od pacientky, že vidí vrtulník, tak jsme zhruba dokázali určit, kde ta nešťastná leží, přistáli co nejblíž a potom už s pozemními sanitkami a s hasiči jsme dotyčnou dohledali a pak velmi složitě transferovali k vrtulníku.
2: Popisuje jeden z případů lékař letecké záchranky Ondřej Havlíček. To byl opravdu velmi náročný zásah většinou, ale létáte třeba k dopravním nehodám. Co mají lidé dělat v případě, že přistává vrtulník?
1: Teď to řeknu velmi nepříjemně, hlavně prosím nezavazet. Nejhorší pro nás je, když na jediném volném místě, kde se dá přistát, stojí mávající lidé a ve chvíli, kdy my tam chceme přistát, tak oni tam stojí a mávají dál. Tím pádem nám absolutně znemožní jakoukoliv další činnost.
2: Měli by třeba nějakým způsobem i připravit to místo, odklidit nějaké věci, které třeba můžou odlétávat?
1: Pochopitelně by to bylo ideální, ale obávám se, že to bychom už po těch lidech jako chtěli moc. Samozřejmě pokud je to blízko někde nějaké stavby, je tam jediný volné místo, jsou tam nějaké volné papíry, polystyrény, jak často bývá, když je dají někam pryč, bylo by to ideální. Protože zase to jsou takový detaily, kvůli kterým opět zase nemůžeme přistát kolikrát na jediné volné místo, co tam je.
2: Letecká přeprava pacientů je z těch nejrychlejších, přesto jste ale závislí dost na počasí.
1: Jsme poměrně dost závislí na počasí, ale víceméně akorát ve stylu dohlednosti. Není to ani déšť, ani zima, ani nějak větrno, opravdu se to týká jenom dohlednosti. To znamená, že když jsou mlhy, když jsou nízké mraky, tak je to pro nás velmi komplikující, jinak v podstatě lítáme za jakékoliv počasí.
2: To znamená i za silného větru?
1: I za silného větru.
2: My jsme teď u záchranářského vrtulníku, jaké tady máte vybavení? Je to úplně totéž, co je třeba ve standardní sanitce?
1: Ano, je to naprosto totéž, co ve standardní sanitce.
2: Koukám, že toho místa, ale tady není mnoho. Kolik je vlastně členů posádky?
1: Jsou 3 členové posádky letecké záchranné služby Jihomoravského kraje. Je to pilot, je to záchranář, který zároveň pracuje ve funkci jakoby kopilota, a to včetně všech těch náročných školení, a potom lékař, který jako jediný a sám chudák sedí vzadu.
2: A samozřejmě pacient. Pro pacienta tady také není mnoho místa, jak tak koukám, nebo je dostatečný prostor pro všechny pacienty jakékoliv velikosti, když to tak řeknu?
1: Jednoznačně to není dostatečný prostor pro pacienty všech velikostí, je to omezeno hmotností 150 kg a kolikrát nejenom hmotností 150 kg, ale vidíte, jak ten prostor je veliký, pokud je opravdu člověk prostě 1,60 m a má 120 kg, tak už se nám sem nevejde, protože prostě objemově se sem nevleze.
2: Pokud dostanete hlášení o tom, že máte někam letět, tak jak dlouho trvá, než vzlétne vrtulník?
1: Samotný start vrtulníku trvá třeba minutu až minutu a půl, než se motor dostane do provozních teplot. Takže ideálně, když to stihneme do 3 minut, což se stíhá na 90%.
0: S lékařem Jihomoravské letecké záchranky Ondřejem Havlíčkem natáčel Zdeněk Truhlář. Tento i další díly cyklu Modré majáky si můžete kdykoliv znova poslechnout na našich stránkách brno.rozhlas.cz.

0: Nejdříve vězení, pak útočiště pro utečence a za druhé světové války internační tábor. Muzeum ve Svatobořicích na Kyjovsku připomíná temnou historii tohoto místa spojenou s osudy tisíců lidí. S mikrofonem se tam vydal kolega Zdeněk Truhlář.
1: Vítám vás v našem muzeu Lágr Svatobořice, které se týká období druhé světové války, a vejdeme do muzea přes vagón, což vymysleli architekti, aby dokázali tu autenticitu té situace, která v tehdejší době byla a jak se ty vězně vozili.
2: Vagónem procházíme společně s průvodkyní Věrou Pešlovou a dostáváme se do další místnosti.
1: Ano, kde pouštíme film návštěvníkům a já jim nebo i kolegy ve zkratce řekneme historii celého tábora. On prostě tady začal vznikat už před první světovou válkou. Začaly nepokoje v Srbsku a Černé Hoře a zdejší obyvatelstvo s tamním soucítilo, to se nelíbilo rakousko-uherské monarchii, takže rozhodla, že tím vzpupným Moravákům postaví vězení, kde jich trošičku bude za to trestat.
2: Jak byl vlastně celý tábor velký?
1: To už by dnes ani nikdo nevěřil, že to byl celý jeden areál. Vlastně na 6 hektarech vyrostly nejdříve domy na cílnicí, následovala výstavba dřevěných baráků tady pod cílnicí a vlastně to, čeho se ta monarchie obávala, tak se stalo skutkem, protože, jak víme, vypukla první světová válka. Takže obyvatelstvo prchalo do vnitrozemí té monarchie. Pod záštitou toho Červeného kříže tady byli ti běženci ubytováni.
2: Kolik lidí tady v té době bylo zde umístěno?
1: Bylo jich tady na 7 000. Oni nebyli vězněni, takže mohli se pohybovat prostě po okolí.
2: Potom přišla druhá světová válka, na kterou odkazuje další z místností. Co se tehdy dělo tady?
1: Ten internační tábor tady vznikl na základě události toho atentátu na Heydricha, kdy vlastně gestapo zavedlo takzvanou akci E, neboli Aktion Emigranten, kdy kdo zde v republice nebo v tom protektorátu měl někoho v zahraničí, tak ta rodina byla nejdříve uvězněna do okresní věznice. A v té době právě se připravoval tady ten areál pro vznik toho internačního tábora.
2: Kdy tedy skončila ta pohnutá historie tohoto místa a vlastně tábora?
1: Na začátku 50. roků tábor rozpustili a na začátku těch 50. roků sem přivezli stroje a začala tu průmyslová výroba plátna.
2: Dnes je tady tedy muzeum, které celou historii tohoto místa připomíná. Kdy se datuje jeho vznik?
1: V 2014 odkoupil část areálu jistý inženýr Josef Kouřil a obec a jistý doktor, badatel, publicista a spisovatel Jan Kuks se opravdu dohodli. Milý inženýr Kouřil věnoval tady tuto budovu a byla zahájena rekonstrukce budovy, takže 7. října 2017 jsme zahájili činnost a k muzeu náleží ještě památník ve venkovní části, spočívající z 33 postav, dalo by se říct, reálného vzrůstu, vyjadřují neustálý příchod a odchod vězňů, kterých tady to prošlo 2720 oficiálně, na to jsou doklady opravdu, a možná až 3500, co teda ještě není prozkoumáno.
0: Doplňuje průvodkyně Věra Pešlová. Během podzimu od září do listopadu můžete Muzeum internačního tábora ve Svatobořicích navštívit o víkendech mezi 14. a 16. hodinou. A to už je z dnešního ohlédnutí za zajímavými reportážemi uplynulého týdne vše. Hezký zbytek vám, neděle vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: ledový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.
4: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
5: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
6: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
6: Zdravotní středisko ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku čekají roční opravy. Ordinace i lékárna zůstávají otevřené. Blízko haly Rondo v Brně vznikne 660 městských bytů v zrekonstruované zástavbě. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. Zítra čekejte oblačno s maximy až 22 stupňů. Večerní zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku opravují zdravotní středisko. Stavbaři tam budou mít hotovo asi za rok. Obec za opravu zaplatí skoro 20 milionů korun.
7: Dělníci ve zdravotním středisku vymění část oken a zateplí fasádu. Na střechu nainstalují fotovoltaickou elektrárnu a v podkroví vzniknou 3 nové byty. Lékárna i ordinace fungují celou dobu dál, lidé ale musí být při vstupu do budovy obezřetní. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Radnice Brno Střed nechá blízko haly Rondo postavit 660 městských bytů. Vzniknou v Křídlovické ulici po rekonstrukci 2 bytů. Na jejich podobu, včetně vnitrobloku, vypsala městská část architektonickou soutěž. Vítězný návrh je zveřejněný na webu Kanceláře architekta města Brna. Tým, který soutěž vyhrál, dostane za úkol projekt dopracovat a připravit kompletní projektovou dokumentaci. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně. A to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, která se kvůli tomu dostává na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
8: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
6: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb.
3: Sport.
6: I po 8. ligovém kole zůstane poslední v tabulce Zlín, který po porážce 1-2 s Hradcem Králové čeká na první bod. Pardubice poprvé v nové sezóně nejvyšší soutěže vyhrály v Ostravě a ta zdolala Baník 2-1 a Plzeň podlehla Olomouci 2-3.
3: Počasí.
6: Zítra čekejte na jižní a východní Moravě oblačno s deštěm, později intenzivnější srážky, výjimečně i bouřky. Večer polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Vítr mírný severozápadní až severní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D55 je na exitu 17, Hulín východ, hlášeno odstavené osobní auto. Ve Zlíně v Březnické ulici čekejte možné dopravní komplikace kvůli probíhajícímu hokejovému utkání. Tolik zprávy z jižní a východní Moravy a teď už pokračuje opět blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Stanislava Orechovského Už sa na mňa stroja. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Připomeňme si svátek, tak v českém občanském kalendáři máme jméno Lubor, na Slovensku slaví Ctibor, Tobiáš a Tobias. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 52 00. A teď už další písnička, Všady zamračené, Lidová a Mistříňanka.

0: Valčík dozněl, pojďme přivítat paní Moravčíkovou z Lopeníku. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer. Já zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu a vás všechny v Rádiu Brno a Rádio Zlín. Já se ještě vrátím ke svátku Mariím. Chtěla bych popřát mojí sestře paní Marii Vaculové z Březové, mojí kamarádce Marii Kročilové z Březové a mojí kamarádce Marušce Koktavé z Nivnice. Všem jim přeju hlavně zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, štěstí, zdraví, ano, to už se říká zdraví, pohodu, lásku a krásné dny, ať prožívají. Děkuju vám.
0: Ano, rádo se stalo. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už paní Jiřina z Větéřová, vítejte.
2: Jo, já bych chtěla nechat zahrát jako do Marušce Bezuchovej, do Šardic, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. To přeju já, její manžel, dcery s rodinami, bratr Zdeněk, přítelkyňu, sestra Jana, jako celou rodinu. A přejeme jí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. A teď má ještě její dcera, Maruška Žáková, taky chceme popřát všechno nejlepší, hodně štěstíčka a zdravíčka. To přeju já, jako strý Zdeňa a teta Maruška s rodinami. A moc krát vám děkuju a všechno nejlepší a hodně zdraví s takovým počasí. Abyste užívali trochu.
0: Ano,
2: a
0: ano.
2: Tak se mějte, děkuju a nashledanou.
0: Paní Jiřino, pěkný večer, nashledanou. Tak dáme písničku, přátelé. Zdeněk Vandjurka, Miloslav Richard, Procházka, Na Straňanských lůkách a Javorinka ze Strání.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání pana Miloše z Brna. Dobrý podvečer.
2: Vrátilová, dobrý večer. Já ještě se musím usmívat, ale to nemění nic vůbec na tom. Já vám hrozně děkuju, že jste ten telefon vzala. Zdravím všechny posluchače a mám na vás jedno veliké přání. Poslat holkám z krásné vesničky u Velké Bíteše z Krokočina paní Marušce Roušové, druhé paní Marušce Roušové, která je snacha, a pak ještě Marušce, která bude snacha zase té mladší Marušky do Košíkova u Velké Bíteše taky. A já bych vás chtěl poprosit, popřát všem Maruškám a tady těm třem, co jsem jmenoval, hodně zdraví, pohody a nějakou krásnou písničku jim pošlete pro radost a pro potěšení. A vám děkuju, je to i pro vás a pro všechny, od Aše až po Záhoří, pro všechny Marienky, Marušky, Máně, Marienky, já nevím, jak ty jména všechny říct. Děkuju pěkně.
1: Ano, také přeji vám pěkný večer a nashledanou.
2: A holky, zdravím a omlouvám se, že to tak dlouho trvalo, ale bohužel vy to máte asi přetíženou tu linku, že to je šílený.
1: No, tady jsou stovky lidí volají, tak to máte pravdu.
2: Jo, tak dobře. Tak já vám přeju pevný nervy. Nashledanou.
1: Nashledanou. Tak a teď už vítám paní Ludmilu z Kobylí.
3: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, já bych chtěla poslat hudební přání taky do Kobylí, paní Marušce Pokorné, která má dnes narozeniny. Přejeme jí hodně, hodně, hodně zdraví a pohodu a přejí to všichni, co jim mají rádi, celá rodina a celý kolektiv přátelů. A
1: výborné.
3: Ještě bych chtěla popřát do Velkých Bílovic, aby těm krojovaným té nádherné kráse krojových, aby jim to počasí vyšlo, aby jim nepršelo těm děvčatům a klukům. Mm,
1: no ano. Tak dobře, tak ať se vychází,
3: děkuji,
1: jak má. Paní Ludmila, přeji také vše dobré a nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak a já tady připojím jeden e-mail. Chtěla bych nechat zahrát krásnou písničku pro manžela Jaromíra Zicháčka z Hovoran, který oslaví 15. 11. tady je, no teda krásných 60 roků, ale chce to vysílat dnes, takže jestli to není nějaký omyl, je tady 15. 11. a 60 let. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, ať se daří dál krásnému koníčku, chov exotických ptáčků, přeje manželka Pavla a syn Jakub s Martinem. Tak předali jsme a pojďme na další písničku. Fanuš Mikulecký, nedaleko za dědinu, sourozenci Baťkovi, Jaroslav Tesák a Marie Prajková se připojí a cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Tak vítam ve vysílání pani Bětku Svobodovou z Petrova. Prosím.
1: Já už jsem tam.
0: Ano, už jste ve vysílání.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Tady Bětka Svobodová z Petrova. Já bych jim včera měli svátek Marie Mařenky, tak bych jim chtěla popřát a písničku také nechat zahrát. Dotasová Maní Šrámkovej, do Suchova Tomčalovej, do Petrova Šantavej, Pavkovej, Svobodovej, Bačíkovej, Podhorskej a Mirošovej do Znorov. Snad jsem nekeru nezapomněla. Všetkým přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a dobrou náladu a nech jich písnička potěší. A ještě jsem chtěla popřát Frantovi Pavlušovi, který v těchto dnech slaví své narozeniny. Franti, já tě

Jsme a pojďme na další písničku. Vojtěch Bartoš Kocián pod Lanžhotem Lůčka a Lanžhočanka.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám ve vysílání paní Marii Uhrovou z Lanžhota. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, Květuško, zdravím vás a i vašich tamtých kolegů všetkých v Brně a všetkých mojich kamarádů. Já bych dneska chci vám poděkovat, protože jsou také Marie, všetkým tým, co mě přáli, nech to

0: bylo po telefóne, nech to bylo v rádii, nech to bylo jak chcelo, tak všetkým děkuju. Je to opravdu veliká radosť udělaná. Ale já dneska zase udělám radost druhým. Tento týden má narozeniny moja neteř Lidka Mrázová z Lanžota, moja kamarádka Maruška Štenclová z Olšán, můj vnuk Michal Kruták z Lanžota a nesmím zapomnět na Lenku Šinkovou z Kútu, a která je včelek v Partizánském. Já vám všetkým zhrnuto dohromady přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Nech se vám daří všecko to, co si přejete. Mišo, ty už si najdi nějakou kamarádku, přítelkyňu, roky už na to máš, tak už nech ta svatba teda nejaká je. Květuško, já vám srdečně děkuju a já zdravím ještě těch mojich všetkých kamarádů a přeju jim krásný podzim, aby prožili a jenom to dobré a šťastné a zdravíčko.
1: Ano,
0: děkuju,
1: ano.
0: Květuško.
1: Ano, a se vám daří vám a já vám také přeji k tomu svátku hodně zdraví.
0: Ano, já vám moc a moc děkuju.
1: Ano.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou. Tak a já tady teďko vezmu další telefon, který tady mám. Haló, prosím, tady blahopřání, kdo se k nám dovolal?
2: Ano, tady Boňanská Vlasta. Já bych chtěla...
1: A odkud voláte, paní Vlasto?
2: Z Martinic, u Holešova.
1: Výborně, tak vítejte, prosím.
2: No, ano. A můžu už jako...
1: Ano, prosím, už můžete mluvit.
2: Já bych chtěla zahrát manželovi Drahoslavu Boňanskému 15. září, má 75 let. Jestli popřát, že by mu popřála celá rodina, jako manželka, děti, má 3 dcery, Vlasta, Marta a Míša, plus jako s rodinami. A má ještě folklorní kroužek o mladina Martinice, je vedoucí, už to mají 25 let. Takže i z toho kroužku, že by mu všichni popřáli všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásky a požehnání, aby to nějak ještě sama vydržel. Je to možné?
1: No ano, jistě, že. Tak ať je vše dobré a vychází dobře
2: ano.
1: A přeji vám hodně zdraví, paní Vlasto.
2: A děkuju moc, ano. Taky nashledanou.
1: Pěkný večer,
2: nashledanou. Taky nashledanou.
1: Tak a já tady připojím e-mail, který tady mám. Dobrý den, prosím o zahrátí hudebního blahopřání k včerejším narozeninám panu Františkovi Konečnému z Velkých Bílovic. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životní pohody přeje rodina Jilčíkova. Takže to jsme předali a já tady vidím, že tady blikají telefony, tak já tady vezmu jeden telefon ještě. Haló, prosím, blahopřání s písničkou. Haló, tak tam se nám nikdo neobjevil. Dobře, tak pojďme, jdeme na písničku zrovna. Která, že to bude? Lanžote, ty dědinečko, Miroslav Mordych, Jiří Tesařík a Tufaranka.

0: Vítám ve vysílání pana Mirka z Rožnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem chtěl popřát svoji švagrové, která má dnes 88 roku.
0: Ano.
1: Všechno nejlepší do dalších let, lepší zdraví, ať se jí spraví, nebo už těch nemocí a toho už měla dost. Byla zlomený krček a takové různé
0: ano,
1: problémy.
0: Ano, ano, ano. Dějí se ty věci.
1: Tak. Je to prostě sestra od mojí manželky.
0: Ano. Takže
1: jmenuje se Jelunková Zdena.
0: Výborně. Takže doufáme, že písnička potěší vás všechny, ano? Tak jo.
1: Ano,
0: nashledanou, dobře. Pane Mirku. Nashledanou. Tak a to byl jeden telefon. Tak a my si teďko dáme do toho kotečku paní Marušku, do toho prvního. Půjde to? Tak, halo.
2: Ano, dobrý podvečer přeju.
0: A kdo se k nám dovolal, protože já jsem vám nerozuměla, protože ono to tak brumlalo.
2: Hofmanová Marie ze Skoronic u Kyjova.
0: Vítejte, výborně.
2: Děkuji, přeji pěkný podvečer. 13. září roku 1925, před 101 lety, se narodila v naší dědince Skoronské paní Anna Procházková, dcera tehdejšího mistra kovářského Stanislava Svobody. Hrávala v době svého mládí, a to přímo excelentně, divadla na starém skoronském jevišti ve Staré Hospodě. Uměla taky velice dobře zpívat v operetkách a kostelním sboru. V současné době je naší nejstarší občankou, ale už delší čas pobývá u dcery v Kyjově. Tetičce Ance, jak ji v naší dědině říkáme, by chtěla popřát klidné žití, pohodu a dobré pevné zdraví. A ještě jednu gratulaci bych ráda vyslovila do sousedního Vlkoše vážené paní učitelce Haně Neničkové, která je naší rodačkou a oslavila minulou neděli životní jubileum. Posílám přání všeho dobrého, neubývajícího zdraví a těším se s ní na setkání na besedách o historii obce, které tak u nás ráda navštěvuje.
0: Výborně. Tak je to
2: všechno.
0: Děkuji
2: vám. Ano, mějte se moc pěkně. Nashledanou.
0: Tak a dáme písničku další. Dvě dcerečky. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.
3: Český rozhlas Brno.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Číhalovou z Jinačovic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, paní
0: Navrátilová,
1: já vás zdravím i posluchače a mám takovou prosbičku. Náš kamarád Vladimír Svánovský z Jinačovic, rodák z Lipůvky, má dnes narozeniny 74. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání a tomu přeji já, celá rodina Číhalová, kamarádi z Jinačovic a z Lipůvky. Jo?
0: Ano, výborně.
1: Teď všechno. Děkuji, paní Navrátilová.
0: Přeji vám pěkný večer. Ať se vám daří. Nashledanou.
1: Děkuju vám taky.
0: A já tady připojím ještě e-maily, které tady mám. Dobrý večer. Včera měla svátek paní Marie Šimíčková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. Tak to bylo. Jedno přání, pojďme ještě na další. Dobrý večer, včera měla svátek paní Marie Hanáková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a Broněk s maminkou. Tak a ještě do třetice jedno přání tady mám. Tak dobrý večer, včera měla svátek moje maminka, paní Marie Uhrová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Miroslav s rodinou, syn Broněk, syn Radek s rodinou a švagrová Jiřina s rodinou, neteř Petra s rodinou a rodina Uhrova a rodina Zapletalova. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Takou jsem si frajírenku Joška Černý a Brolno.

Krásná písnička nám dozněla a já tady připojím jeden e-mail, který tady mám. Je od Jardy Wolfa a je to pro Ivanku Slabákovou z Jundrova. Tak pojďme na to. Takže v tomto znění posílám ti moc srdečný kamarádský pozdrav, moc na tebe myslím a přeji ti hlavně hodně zdraví, klidu, síly a pohody. Už se moc těším, až zase uslyším tvůj milý hlas a tvé povídání v rádiu. Moc mi chybíš a jsem rád, že se zase pomalu vracíš. Měj se krásně, opatruj se a posílám jedno velké přátelské pozdravení. Jarda Wolf. Tak a písnička Ty skleněný džbánku a Kotáranka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ano, ano, a jsme zpět. Blahopřání s písničkou. Pojďme si dát písničku. Bude to Zdeněk Bačka napsal, Valčík napsal se Milej a Kumpánovi muzikanti.

Přátelé, a máme tu ještě chvilku času, pojďme ještě na jednu písničku, která je nachystaná. Na stráně Josef Štěpánek, Ladislav Jacura, Zorka Kohoutová, Josef Zíma a dechová hudba suprafonu.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Rozloučíme se orchestrální skladbou Zdeňka Gurského, nazývá se Duha, bude hrát nebo hraje pro nás Gloria. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Gymnázium v Blansku má po letech nové multifunkční hřiště. Zlínské základní školy se zapojí do projektu, který má dětem pomoct zlepšit komunikaci, vystupování i společenské chování. Vodní slalomářka Kneblová uzavřela světový pohár stříbrem v kajak krosu. Zítra čekejte oblačnost maximy až 22 stupňů. Večerní zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Studenti Blanenského gymnázia mají nové multifunkční hřiště. Škola si už několik let musela pronajímat na tělocvik jiná soukromá sportoviště. Nové hřiště by mohlo odpoledne sloužit místním sportovním klubům nebo veřejnosti. Stálo 13 milionů korun, říká mluvčí města Pavla Komárková.
2: Gymnazisté mají k dispozici multifunkční prostor s bezzásypovým umělým trávníkem pro malou kopanou nebo třeba volejbal, nechybí tam atletický ovál, dráha pro sprint nebo doskočiště pro skok daleký, je tam možnost venkovního posazení.
0: Žáci čtvrtých a osmých tříd zlínských základních škol se budou učit, jak správně komunikovat, prezentovat nebo se zvládat trému. Město se zapojí do vzdělávacího projektu, který nabídne školám dva interaktivní programy. Čtvrťáci se zaměří například na zásady společenského chování, respekt a empatii, osmáci na vystupování na veřejnosti a prezentační dovednosti. Žáci se do programu můžou zapojit až do ledna příštího roku. Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést potřební daň a zvýšit DPH. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kánoistek.
3: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch víc jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem tohle zvládla takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na jižní a východní Moravě oblačnost s deštěm, později intenzivnější srážky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, vítr mírný severozápadní až severní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V Boskovicích na Blanensku došlo k nehodě osobního auta. V Kroměříži na dálnici D1 na exitu Kroměříž Západ je odstavené osobní auto. A v Brně na Fígnerově ulici došlo k havárii osobního auta do veřejného osvětlení. Tolik zprávy a za chvíli se už můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení. Příjemný poslech vám přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás, obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačila jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka, mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho s ním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako nesmyslíme,

0: to zazní taky hodně často, to, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost, ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo.

0: až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
0: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu tím, že vám měnili lékaře a odborný přístup?
0: Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
2: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
2: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
2: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
0: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je a začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
2: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
0: Moc děkuju.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

dess, ja, dess. Mam van uppen auf, Alec. Mam van uppen auf, Alec. Mam van uppen auf, Fialovi, Fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Svátkem Rosh Hashana začalo období 10 dnů pokání. Terezín připomíná cestu Arnošta Lustiga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovi. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hashana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menaše Klimentem. Dobrý večer. Nový rok zahájil období 10 dnů pokání, také se jim říká dny bázně, dny hněvu. Co se během nich děje mezi nebem a zemí?
2: My se připravujeme na svátek Jom Kippur, který následuje po Rosh Hashana. Rosh Hashana je počátek roku a Jom Kippur je dnem smíření. A vlastně my Židé věříme, že je možné začít znovu a lépe. A k tomu, aby bylo možno napravit to, co se nám třeba nepodařilo, tak je potřeba dojít usmíření. A Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem. Těch 10 dnů pokání je vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
1: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
2: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby, slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete, vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jednak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se a zároveň taky odpouštět vlastně, když za námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
1: Závěrečný Jom Kippur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
2: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít, a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné, zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná a je to silný zážitek.
1: Říká brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. Děkuji moc, hezký večer a Šana Tova a Gmar Chatima Tova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
2: Děkuji Šana Tova i vám a celému světu.
1: Bohoslužba na Jom Kippur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor Pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

0: Spisovateľ, novinár, scenarista a svedok holokaustu Arnošt Lustig by se letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustiga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín. Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustiga Evy Lustigové.
2: Podle mého vyprávění, které stělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta, fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali židů a on se pral, protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 42. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
2: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949, potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života a další křižovatka je to, co děláme teď s nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustig měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
2: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
0: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Jiráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, Národním výborem, a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela, a zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným, a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapeni, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic jí překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel jí tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu, a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: S obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ní důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní, o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané odúmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
5: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé, souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitele ani města, říká architekt Antonín Dolejš.
7: Je to zejména teda jiné požadavky na občanskou vybavenost, tý původní územní studie. Kdy se počítalo s mateřskou školkou. Tadle informací města již není potřebná v areálu řešit. Naopak vyvstal požadavek na řešení základní školy, případně a dalších sociálních služeb.
5: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války byl střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu získal 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
8: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžké někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, když jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem tohle zvládla takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak to mě to hrozně bavilo. Počasí.
5: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
5: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila 2 auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
9: Česká dvanáctka. Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bigo, tedy zpěvačka Bigo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala Zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám, tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej, ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no, tak tyjo, to budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no, a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. To přesně řečeno zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj. Ahoj.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew. V labirin-

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit, ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS-ka je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká dvanáctka od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou dvanáctku. Bude to teprve 9. zlatá Česká dvanáctka letošního roku, roku 2026 a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká dvanáctka a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Válka za rohem, konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.
2: Už se

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, jedno vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra. Loďky Venuše, čtyřikrát výhra. Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství. A rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa šestého a sem vystoupala Elin s hitem Hej Lala.

Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko. Předminule druhé místo, minulý týden místo páté a dnes je to čtyřka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tong, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace, nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMS-ka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Massachusetts, 4 tenozy, hit Mezera 9. Osmička, novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMS-ku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Vracejí se tak do čela tabulky, kde vedou o bod před Libercem. Ve 20. minutě dal gól záložník Viktor Novak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskar Svientjes.
1: Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to? Nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti, mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 36 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot, máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu.

0: žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
1: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
2: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho.
3: Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
3: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
3: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
0: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice, a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
3: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
5: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si in, to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak
0: třeba
2: jako neznám. V mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je nové placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se nahoru netrefíte a bude tam kapka trk, a on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že... pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože zaprvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu svojí tou vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzaci se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulém režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části. Sport.
1: Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v mistrovství světa. 20-letý Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí dnes na Madridringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
2: Počasí.
1: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
2: Hvězdné návraty.
6: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
7: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
6: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
7: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
6: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
7: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
6: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
7: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
6: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
7: A jste si tím opravdu jistý?
6: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
7: Nechcete třeba pomoct diváku?
2: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
8: Samota tě někdy tíží,

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
5: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
5: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
4: No, to je...
5: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
5: Co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
5: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
5: další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
5: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jediný hektar lesa.
5: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
5: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
5: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
5: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
5: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo?
4: Svatá prostata.
5: Himmelhergo. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
5: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
5: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímně. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No, jo.
5: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
5: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
5: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemoh?
5: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
5: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
5: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
5: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
5: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
5: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou soudruhu dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
5: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
5: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
5: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
5: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí. Že?
4: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
5: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
5: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
5: Co?
4: Nebudeš rodit? Ne.
5: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo?
5: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
5: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
5: neslyšel, to jsem si mohl myslet, done vetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
5: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
5: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
5: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
6: Tak ty takhle, Trautenbergu!
5: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
6: Ještě jednou, Trautenbergu!
5: Gutwald, ne.
6: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
5: Ne.
6: A vyženeme jednou provždy vás.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je to je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku, chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou.

0: 34 byl přijat. Pro dnešek končíme.
1: No jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
2: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
1: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
2: Ať si můžeme dát to pivo.
1: Tak jo.
3: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha?
1: Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
4: Já jsem se zdržel teda.
3: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
4: To mě napadlo tamhle za dveřma.
3: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
4: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem, si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo

0: ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo úplně, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
1: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
2: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert.
3: Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles.
2: Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
2: Ve verších mluvit ti musíš? Mluvit ti? Klasiky neprzni ti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
2: Hezkej štěprej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
2: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
2: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
2: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
2: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
2: Co
3: tady
2: děláte,
3: někde.
2: Prosím?
3: Já jsem,
2: ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
2: Nejste v milionáři. Ha. Tohle je Faust v dobrotách.
3: Jistě, to není problém.
2: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby, azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám. To je ono, to je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
2: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
2: Jistě. Přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
2: No tak samozřejmě jistý
4: Takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváku?
4: Vladimír, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
2: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
4: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
4: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
4: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
4: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
2: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
4: Nebo odpovídejte mu, vidíte, že to je počuť.
3: Jaké mám na mysli.
4: Normální počuť. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
4: řekl... Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
4: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
4: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
4: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jo, jasně, dobře.
4: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
4: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
4: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
2: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
5: Dobrý večer.
4: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech. Ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
4: Sundej tu kozí bratku, tenore. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
5: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
4: A kdo je to?
5: No pan Čech, moderátor, že jo?
2: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
4: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
5: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
4: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
4: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
5: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
2: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
2: Do pekla!
5: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený.
0: Haničko.
5: Krásný.
0: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefon.
5: Myslíte?
0: No tak 50 na 50.
4: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli, o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, ale oni se smějou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říkal pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého zavrátit.
3: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste přitom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Když tak koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já
6: vždycky, jo, takhle ty...
5: Nevím.
6: Ty netušíš.
5: Já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromódní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromódní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuji.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí a já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedená, rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Druhá věc. Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není zač se omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černý. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
0: Tady bych si vás dovolil zastavit, paní Staňko. Vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
1: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
0: Děkuju za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko, a přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale
1: nic.
0: Politiku a politiky bych raději
1: já
0: v noční lince nevítal.
1: Nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
0: Vím, vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
0: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz/linka, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let. Obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Pepíka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám, to se sluší a patří. Rodičům jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z pěti dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsem já. Vlastně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc, aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Borečku, děkuji vám za to. A zatím nashledanou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal vykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla, ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak nepokašala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykalo. Bohužel v učilišti se tak učili, to té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal tykat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou týkali rodičům, že? No. A omrzení má, že? Tak si zvykla to týkání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už dětí. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ty 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: krásný podzim. A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám. A naslyšenou. K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak.
1: Tohle je dneska...
0: Já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem, ještě nevíte a já taky nevím, jak se to vyvine, to, co chci říct, nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí, no, není to nic pěkného. Já jenom potom posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromódní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších, babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, já, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch 90. a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jakou měli třeba z módu, tak se říkám kolikrát, i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně, hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu nenaučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz / Linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky, zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepino. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všetky posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba my zemědělčíme ještě máme dobytek, že? Tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no a hrabiama se to hrabe a obraca a třeba obilie to ještě kosu hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že a tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od mala byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti se všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinu aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo to, takže je to takové dost tak neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepino, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už se to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas

0: Tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, no, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla minulý týden. Mm-hmm. Celý týden jsem se s tím hrál. Mm-hmm. V kotle jsem to míchal.
0: Pomalé
1: to
0: míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Mm-hmm. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepino, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať jí slouží zdraví, ať se drží, jo? Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo?
0: Ať jako by se stalo, zdraví. Pepino.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte se hezky.
1: Mějte
0: naslyšenou.
1: Se, dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, dneska doma obědovat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumí všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Sklnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, tak ví, že ji zdravím. Včera jsem zůstala úplně jako stabilní.
0: Staromódní.
1: Tak já jsem jako z práce unavená, jsem moc pocká. To je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc, nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje. Pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, kterou máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak jako všechno v pořádku. Už jste si myslela, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše radio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
1: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Jankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého takom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál. Protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlas.cz Lomítko linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomen. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jak živa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. Jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá. Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi tak to na dálku vyřizuju, s tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písničku Johna Denvera zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tom, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu. A naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba i barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to a tím mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako
0: už mají.
1: Jo. Mám vnuky, jako všecko už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadí kšiltovky nebo takhle Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí. Mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci. No.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenýmu, modrý k modrýmu, káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti?
1: Tak,
0: máte nějakou staromódní vlastnost?
1: Ne, ne, takový to tykání nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata, vůbec mě to nevadí, v pohodě.
0: Mm. A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám, to vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec, telefon normální, obyčejný a...
0: Mm.
1: Všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale... Jinak ne.
0: Já vám děkuju za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části Noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
2: Ano, ano.
1: Zdravím vás.
2: Já vás zdravím a všechny posluchače, co jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a i třeba po mamince nějaký svetřík nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak ta móda, to staromódně se mi nelíbí.
1: Ona se nám ta staromódnost trošku, teda mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost, v tom smyslu třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dáme na pouze ústní dohodu, nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ale pokud to vidíte.
2: Babička jako vykala mamince, to tři tak bylo. My jsme tykali i rodičům, i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
1: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
2: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím, černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
1: Dobře.
2: Takže jakože líbí se mi moda všechno, ale tohle to starodávní nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším se?
1: Já vás poslouchám.
2: No, takže jako, já nevím, no, možná, že někdo je potrpí si na takové věci, ale já teda ne.
1: Takže nejste staromódní.
2: Ne.
1: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo, mějte se pěkně, dobrou noc.
2: Tak opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
1: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju. Já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy. Líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu, no ale tu staromódnost tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala už, já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když pak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako
0: vám
1: rovnej. Kámoš, jo. Takže, ale měli mě rádi, co jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, ale co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem, tak asi to je tak normální. Já vám, aby taky tykáte na gymplu učitelům. No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
0: No, to je zvláštní přístup. Já v takové škole tak jsem asi staromódní a taky už se mě to naštěstí moc netýká. Ale já o takové škole moc neslyšel, zatím neslyšel.
1: No já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný. A to jim říkají křestním jménem. Jo, normálně křestním jménem a tykají jim. No tak to teda mě šokovalo teda.
0: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
1: No to právě, že dřív teda na těch druhých stupních nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
0: No, mě to překvapilo. Já jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. Já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
1: No, není zač, mějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma Noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všechno chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hlavě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba ať v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mě to někdy připadá, jak kdyby jsme se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromódní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze věci. Učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v šesti, v sedmi, osmi letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostranné kaloty. Ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych ji, jako oni říkají, prudila, že?
0: No, tak. To je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeju vám krásný nový týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled jste slyšela, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozornil, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchýřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a tahali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánvi a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano.
0: Ano.
1: Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky. Halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromódní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutijo do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já už nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přeházovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: Jo, no. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky neúplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. No. To je ončo, paní Sonio.
1: No, já jsem taky, no takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. Teda jo. Nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam.
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé, je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tamto chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účest, to se držím svého. Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala, podívala jsem se do zrcadla. No to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám,
1: takže držím se klasicky.
0: Já už bych taky nemohl nosit vlasy. Soňo, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky. Děkuju, dobrou.
0: Dobrou noc. V čem jsem a zůstanu staromódní? Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli Bohu ví co a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Nosili, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byly většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromo. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá. No. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala, jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, prostě to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to ukázali. No
0: potřebujete hodně zbytku. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený v okurku, máte
1: vím,
0: doma?
1: No, nějaký knedlík a no, tak dále.
0: Vlastně, smícha, no, jo, ein top v takový.
1: Něco, tak nějak. Teď už jako, jo, teď už to vím, že jo. A oni ještě mě slavně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně.
0: No.
1: Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělá vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další lidem. Věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, kterou nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, ano. Tak to jsem nedoufal. No, tak děkuju za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No takže paní Libero, vy jste krutě moderní.
1: No, moc, no já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkala a nevím co.
0: To znám.
1: Tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já to udělám.
0: Vysvětlí, vy to

0: okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě jste, určitě to poslouchá, protože říkala, když ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, tak jsem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom
1: no,
0: zima na mozkové
1: letiště,
0: závity. Já mám letiště, no. Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetříte za hřeben.
0: To jo. Já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Libino, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádlem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého rčení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničko má středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To vlastně. Je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku, někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli jo, je to leklá to ryba, je nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, ale svěrák no. Jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, takže to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky, taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo, ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
0: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo strašně.
1: Ano, ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva? Takový ten staromilec. A to, já jsem prostě docela odchovaná na hudbě nejen ze starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii. Já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromodní, ale musí mi to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko táno.
0: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Jo, ještě. Tady v Brně to ještě jde.
1: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva a tam taky jako tak klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice můžu, ale jinak takové ty klasické omáčky a i když teda už se vyhýbám docela k netikům, ale umím je samozřejmě.
0: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu. To.
1: No ano, přesně. Snažím se jít přímě a zdravě.
0: No. Já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídně. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden. Ať jste úspěšná.
1: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů, vlastně od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
0: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma V čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla maximalistka Eva Farná. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borko. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty, takový jako nadkotníky skoro. No,
0: když on je to trend, oni se takhle šíjí i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně, ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, 30 nebo i možná 25, všichni fousy.
0: No tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No, a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitého věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lezem úplně oholený teďka všude, že? Tak se úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí. Ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné téma.
1: To je na jindy, no, ale to já nechápu, co to je. Může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapu tohle nemám moc ráda. Mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě. Ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho oholeného chlapa.
0: No, nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě oběšencovi, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No, ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná taky nějakou dostal za ušiska.
1: Ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu a sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická a opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množný střední rod. Jo, to je a posledně přísudka, to znamená třeba témata se sdělovaly, jo, prostě to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky. Ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole, dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila ta pravidla. Já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. Nějaké ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén
1: no,
0: Zimmermann.
1: To já miluju, ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, sbor Lubomíra Pánka, první český pankový soubor. No.
1: Ty mě na to přivedli. Já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam o tomhle tom začal, já jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Takhle, nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuju za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou bych, to bych taky neměl a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží a příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: takový krásný v společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle,
4: no,
3: to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
5: To bylo jste... už 88 jsem to tam
3: 88.
5: viděl. Ne, 98.
3: 98.
5: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
5: No, je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, ale no, já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne, já jsem dělal
3: návodky loupení dneska.
4: Každý ráno na vás
3: každý
4: koukám.
3: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
4: na
3: taky?
4: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
5: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
4: tenkrát...
3: nevytahuj se,
4: nemám
3: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
5: Ale vůbec ne.
3: Ne.
5: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
5: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla přes... ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
5: ne, to byla na Vinohradech,
3: ne, na Vinohradech.
5: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
3: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
5: No to byl chechtot a křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
3: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
4: No,
3: dohnal a předehnal.
5: Ironie chtěla, no, že to se psal rok 1950. 1962 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florenci, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej no. Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
5: Toho základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
5: jsem byl jako
3: všeho.
5: Základ všeho. A
3: přesně.
5: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
3: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
5: srdce.
3: Jak jsi dostal k hraní?
5: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neuživím. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? Jo. On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je krásný.
5: No. Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A ty třeba rozumíš, ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme
5: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomýho udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
3: To je.
4: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
5: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastové flašky Coca-Coly, jo.
3: No.
5: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
4: To je úžasný.
5: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, tak to je krásný, tam když přijedu do vždycky, jdu do vždycky do bráničského sklípka na pivo.
3: Jo.
5: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Sostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
3: To je hezký.
4: Úžasný.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmou. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože jo, já, tam klid, co tam já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petřín a dolů na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem

Jo, překrásná socha Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

pan Louis Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí

0: stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel a oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci začali říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby na nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespad do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili, ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl, krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
4: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy, anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle, dobře. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, který mu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády, a to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: varte på hängtvätt, att axeln blev mujell. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Šej.